Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto.

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVV Eš v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s Ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

0: Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.
1: Koukej

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči hada.

říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána, a ten divný oči měl.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe toho strudana.
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladu se budeme snažit přinést nebo udržet u vás tam na té druhé straně, kdy nás posloucháte. Je tu páteční vysílání, možná brzo pondělní pro ty, co nás poslouchají v repríze. Už na mě mává zdraví a ke slovu se chce dostat Václav Knop. Dobrý den, Václav.
6: Já toho moc neřeknu, jenom dobrý den, těším se, že jsem zase s vámi.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná. Patrik Rozenal vás zdraví, Václav Knop je tu s námi. Máme hodinu před sebou, téměř ukrajeme z ní už každou minutu a ty nejbližší minuty budou patřit komu?
1: Tak já tady mám možnost si vybrat a vidím tady, že je tu Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Já jsem v té době, když oni byli jaksi velmi aktivní a působili v divadle Rokoko, tak já byl ještě student na gymnáziu, ale samozřejmě jsem je sledoval a hlavně se mi líbili jako dobrá dvojka, že oni dělají takový blbinky v televizi a tak to se mi líbilo.
0: O Kouli a Krychli mimo jiné bude řeč tedy v téhle dnešní ukázce.
2: Říkám vám, to je úplně jasné. Na mě se dá stavět. Já jsem Krychle. Když to vy nemáte žádnou stabilitu, vy jste šíleně labilní.
3: Už jste se někdy koulel? Znáte ten krásný pocit? Zafouká vítr a vy se koulíte.
2: To je to, jen zafouká vítr a vy už se koulíte.
3: Já se koulím, no.
2: To já ne. To já si stojím jednou provždy pevně na svém. Nejvíc, když mě tlačí jedna hrana, tak se překlopím na druhou. Ale to nikterak neporuší mou geniální stabilitu, protože mám všechny hrany stejné. A budoucnost patří k rychlým.
3: To je hnusnej pocit být hranatej. Já někdy, když dlouho stojím, tak mám dojem, že hranatí... Já jsem koule, já jsem rád koule.
2: Koule? Jaký to hnusný patvar.
3: Hnusný patvar.
2: Kvůli mně museli vymyslet krychlový metr, aby vůbec mohli změřit mou velikost.
3: Po mně pojmenovali městečko a zpívají písničku.
2: Jo.
3: Koulíne.
2: Na počátku všeho byla krychle.
3: Koule. Svět je koule a objevil ho Kolumbus.
2: Krychlov.
3: Ten jistě dřív, ale Kolumbus taky. To byla koule náhodou, Kolumbus.
2: Ne, to byla bedna a to je právě krychle.
3: Vy to nějak sprošťujete.
2: Naopak, já to tvůrčím způsobem rozvíjím.
3: Co prosím?
2: No co? Co vlastně? Všechno.
3: Co všechno?
2: Všechno jsou vlastně krychle.
3: Aha.
2: Svět je jedno velké krychloviště.
3: Kouloviště, od jak si
2: krychloviště. I vy jste vlastně krychle, jenže to nevíte. Ale jen si vzpomeňte, vy jste ještě nebyl takhle kulatý. Ale vy jste zradil svůj krychlý původ. Skulatěl jste nám! Skulatěl!
3: Neříkejte to na nás. Já jsem původně krychle. Já se za kouli jenom vydávám, abych zmát ostatní koule, chápete?
2: Takže vy jste vlastně chytrý a hodný krychle.
3: Koule, říkejte všude, koule!
2: Koule?
3: Někdo to bude poslouchat a znáte to. Jak koule? Před koulemi koule, chápete?
2: A před krychlemi krychle?
3: No.
2: A co tím sledujete?
3: Jak víte, prosím, tak svět patřil krychlým.
2: Ne, teď patří krychlým.
3: No jo, dobře, teď patří krychlým. Předtím patřil koulím, že jo?
2: Ano.
3: No a teď patří krychlým, jo. A co já vím, co se stane zítra? Nevím. Tak to koulima je to, no. Chápete to, jo?
2: Ne.
3: Ty jsi se zatvářil hloupě jako jedna moje známá koule, ta má taky takový vykoulený vouči a obouči, má namaulouvaný. Co se nás stalo?
2: Nikde to neříkejte, ale čistě mezi námi.
3: Jo? Yeah.
2: Já jsem v podstatě koule.
3: Vy jste koule, to je báječný, to se můžeme bavit tak kulturně, tak mezi námi jako koule.
2: Když jste říkal, že vy jste krychle.
3: Já jsem říkal ze strachu, že vy jste
2: krychle. Já jsem říkal, že vy jste koule, tak jsem říkal, že jsem krychle.
3: Tohle je blbost, víte.
2: Co je blbost, krychle nebo koule?
3: Ne, ten pojem jako, víte?
2: Pojem od Fibicha.
3: O jakýho Fibicha?
2: O Jízdeňka.
3: Dejte vy si na mě bacha.
2: Jakýho?
3: Sebastiána. Abyste pozdě nehonil Fibicha. Já jsem vlastenecká koule. Hoj.
2: To je hrůza.
3: Víte?
2: To by se mi taky mohl dát zavřít.
3: Co pak jsem krychle?
2: No to jedna koule nikdy neví, dneska...
3: Jak to myslíte to dneska? Já si zapíšu, já.
2: Dneska, jako nevčera, víte?
3: Jako zítra myslíte, jo? Zítra.
2: Co já vím, co bude zítra.
3: Budou samý koule. To je domluvený u koulatýho stolu.
2: Jo. A co když budou krychle?
3: Sakra, že vy jste vážně krychle?
2: No. Leda, že by jsem byl taková kulatá krychle.
3: To je možný. Já mám někdy pocit, když jsem takhle sám, tak mám pocit, že jsem taková hranatá koule.
2: Tak to vidíte. Tak co si počnem, když takhle vypadám?
3: Já si vypadám jako vy, to je ošklivý pohled. No, to...
2: Víte co? Zrušíme geometrii.
3: To je anarchie, to já nechci potom kritizovat.
2: Dobře, tak zrušíme deskriptivní a necháme jenom geometrii.
3: No a tím vůbec nic nevyřešíme.
2: Ale bude mít pocit, že jsme něco vyřešili.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: O koulích a krychlích jsme si dlouho nepovídali.
1: Ano, jako by to bylo dneska, jako kdyby to natočili včera, dneska to vysíláme.
0: A přitom 60. léta.
1: Ano.
0: Osobně jste je viděl v divadle teda v roku?
1: Ne, osobně ne. Já jsem je viděl jenom v televizi, kde se hodně vyskytovali a ve filmu, že jo. No ale oni byli, ten byl jistě zcela dobrý manažer, určitě dobrý manažer, pan Ostřel, takže on si tam vzal ty dobrý zpěváky, který mu to divadlo udělali, mu zesky.
0: To bylo takové malé muzikálové divadlo Karlín na Václavském náměstí v podstatě.
1: Ano.
0: Protože tam spousta zpěváků i začínalo, typu Helena Vondráčková, Marta Kubišová, že jo. Ano, metka,
1: tam získávali své ostruhy.
0: Ano. No, kam jste chodil vy, mládí?
1: Já jsem byl ve takovém studentském, v Turnově, ve studentském divadelku, které se jmenovalo Kompas. A my jsme kamarádili s Paravánem. Paraván bylo divadlo, které bylo kdysi v činoherním klubu ve Smečkách. A je Erpik a on byl takový jako kamarád od toho našeho...
0: Tam byl i Miloš Kopecký, ne? V Paravánu nebyl?
1: To si nejsem jistý. A my jsme tam i hostovali. My jsme hráli, i v, že jsme nějaké představení tam odehráli, takže to jsem byl tam. No ale já jsem v té době vlastně do Prahy jezdil opravdu minimálně. Já jsem jezdil do Liberce, do divadla. A to jsem jezdil skoro každý týden. Já jsem tam viděl všechny inscenace. Pač to bylo za rohem a divadlo tenkrát bylo geniální tam, ohromný.
0: Čím vás to divadlo dostalo tehdy, mladí, jste si řekl, zůstanu u toho, budu to dělat, nebo prostě není to jen tak jako ta studentská láska, ale na celý život?
1: No, bylo to tím, že já jsem, prostě to byly ty 60. léta, které byly lehce k tomu 68. roku volnější. A já jsem v té době byl na gymnáziu v Turnově a chodili jsme s kamarádem do kina a to byl jeden flák vedle druhého, ale nejenom český filmy, ale i cizí, západní, francouzský a tak dále. A to nás strašně sformovalo. Já jsem šel potom studovat filmařinu a já jsem chtěl být teda herec. Že? No a to jsem na tom trval tak dlouho, až jsem opravdu na tom setrval.
0: Co tomu řekli rodiče?
1: No nejdřív nechtěli. Já jsem chtěl už do Prahy na konzervatoř, když mi bylo 15, ale to v hrůze si představili, že piju, jsem obklopen děvami.
0: Všichni si to myslejte.
1: Takže řekli, ne, musíš udělat maturitu, až uděláš maturitu, tak si pak dělej, co chceš. No, takže jsem udělal maturitu, to bylo strašně pěkný, protože já jsem vlastně udělal talentové zkoušky na divadelní fakultu a už jsem v březnu před maturitou dostal papír, kde bylo napsáno, že jsem přijat na divadelní fakultu s podmínkou, že udělám maturitu, složím maturitu. No tak jsem ten papír vzal a chodil jsem od profesora k profesorovi, říkal jsem, já už jsem přijatý, jo, jenom tu maturitu potřebuji. Neboj se, Václave, to dopadne. A dopadlo.
0: Vyšlo to. Tak Darek Vostřel, Jiří Šašek jsou ve hře, byli vybráni do první ukázky dnešní humoriády, můžou obsadit i tu druhou, budete-li chtít, ale proti nasadíme zase něco novějšího, ať to je třeba pestřejší a složitější, nevím, pro vás. Rádio S pro seniory v podání Zdeňka Izera, ukázka z Telebazaru. Tak co si vyberete? Námořnický uzel, Silvestr 68, tedy takže pozor, anebo Rádio S pro seniory se Zdeňkem Izerem. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kaříte na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, teď je to opravdu jenom na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Václavem Knopem zvedáme telefonní sluchátko vám, co voláte a chcete ještě hlasovat. Přidat svůj hlas buď na konto Darka Vostřela s Jiřím Šaškem nebo pro Zdeňka Izera hlasujete. Vybíráte si. Dobrý den po telefonu tedy.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Ústí nad Labem. Já bych dala Bčko pana Izera a chtěla jsem vám říct, že já jsem se osobně sešla s panem Vostřelem a s Jiřím Šačkem a mám je podepsaný.
4: Krásné, máte to štěstí, závidím, tak děkuju za to.
5: Ale sice už to je asi 50 let.
4: No jo, ale máte tu vzpomínku a tu šanci jste měla se s nimi potkat, já už nesenu z archivu. Tak děkujeme, mějte se krásně. Se daří. Kam teď přepojeme na telefonu 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, tady posluchačka z Nového Města nad Metuji a já bych prosila pana Izera a přeji krásný víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme. Dobrý den zároveň.
7: Miroslav z Karviny, dobrý den, pánové.
8: Dobrý den.
7: A taky hlasuju pro Zdenka Izera.
4: Dobře, tak taky ho máte mít, tedy když jste si pro něj takhle dali většinu těch hlasů. Rádio S pro seniory začíná vysílat.

0: Vážení posluchači, vítejte na vlnách Rádia S, Rádia pro všechny seniory. My jsme si vyslechli první pecku, Slepička Krupinata. Ano, a já dostávám informaci, že máme na drátě prvního z posluchačů, takže dobrý den, tady Robert Mladý, Rádio Senior.
1: Dobrý den, tady Marie Zmatlíková. Já bych vám ráda nejdřív řekla, že se mi moc líbí vaše rádio, ty vaše písničky, co nám pouštíte, i co nám hezkého povídá.
0: Tak to mě samozřejmě těší.
1: Jenom vám mám takový problém, už několik let mě trápí křečový žíly. Tak jsem si říkala, jestli byste mi něco neporadili, když jste pro ty seniory.
0: Ale to paní Zmatlíková, mě je 39 a mám křičák jak horolezecký lana. Takže prostě chce to od důchodu k důchodu zkusit běhat bez hůlky. Oni ty křičáky nějak povolej nebo nepovolej, uvidíte sama, prostě na tohle se těžko něco radí. Samozřejmě ostatní posluchači, pokud máte nějaký problém, třeba jako paní Zmatlíková, nebojte se zavolat, když vám nepomůžem, tak se vám určitě uleví. Já mám tady další pecku, je to písnička v podání Michala Kocába, píseň Stáří, takže něco pro vás. Posloucháte rádio S, rádio pro všechny seniory. Ta frekvence mě z toho hrábne snad. Pozvi mě dál. Já jsem stáří, to mohl vymyslet nějaký blázen a mám z toho deprese úplně. Pakárna, tyjo, to je diskografie, to je gerontopop tohleto. Tohle. Já jsem tvé stáří.
2: Tak za 20 vteřin jdeme.
0: A ty mi taky polip, ty. Samej důchodce, tady mě z toho fakt hrábne.
2: 3, 2, 1, go!
0: Tak to byla píseň v podání Michala Kocába, Stáří, něco pro vás. No a já mám informaci, že máme na drátě další posluchačky, prý to jsou žáby z domova důchodců.
3: Dobrý den, my tady s holkama tak trochu oslavujeme a rádi bychom si skočili. Pusťte nám něco od té podlahy.
0: Vaše přání je nám rozkazem, je tady Přemek Podlaha a podívej, jsou tam mšice, podívej.
4: Dneska je sváteční den.
0: Ježišmarja.
4: Má svátek, má jediná žen.
0: Tohle nepřežiju týden.
4: Zahradě v tomhletom případě pro ně růže nastříhám jen.
0: Si dělá prdel, ne?
4: Pro ně už mám.
0: Já mám hlad, že šilhám.
5: Prý den. Vy jste si objednával pizzu?
0: Já to tady trošku slovím, cože?
5: Jste si objednával pizzu?
0: A jestli nesete pizzu s háčkem, tak jo.
5: Ne, s feferonkama.
0: S feferonkama, no dobrý, tak to tady položte.
5: Teda páně, vy tu máte přístroj. Musí být strašně zajímavá práce dělat v rádiovi.
0: To jo, hlavně když hrajete pro samý báby a dětky jako já. Fakt od vás teda.
2: Za 15 vteřin jdeme.
0: V lesbě na hrb nejdeme, já obědvám. Já tady nechci mít vředy jak pomeranče, prosím tě. Já tam pustím další pecku, jo? Jeteliče. Uvoli. Carára mrskla ceckem. Proč krám nechodí? Protože má křečák jak hovado. To je jasný, ne?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Zdeněk Izer v téhle ukázce možná bude pokračovat, budete-li chtít ukázka z Telebazaru. Tak pracoval někdy se Zdeňkem Izerem?
8: Ne.
7: Václav Knop?
8: Ne, nikdy. Jenom ho z dálky obdivuju.
7: Dokážete si představit, protože u vás ve studiu se natáčí audioknížky, že by třeba nějakou audioknihu natočil?
8: Možná, že ano. A muselo by to samozřejmě být na vlně jeho humoru. No. Řekl bych, že asi bych mu nedával nějakého těžkého remárka nebo něco takového. Ale asi by to bylo tak dikčně, na tom špatně není.
7: No.
8: Jde o to zvládnout ten rozsah té knížky, že jo.
7: To je, to si zkoušíte ve studiu, když někdo přijde nově, jako jak to zvládne, nebo jestli tu dikci má, jestli ta představa, kterou si člověk učiní, je splněna pak za tím mikrofonem?
8: No, tak my to dopředu odhadujeme. Pak máme možnost dívat se na různý ty servery a díváme se, kdo čte.
7: Ano.
8: My máme hodně z těch lidí, kteří čtou všude a jsou velmi frekventovaní, tak ty používáme, ale jestli bude do budoucna víc práce, tak už jsme uvažovali se synem o tom, že uděláme den otevřených dveří a že si tam pozveme prostě lidi, kteří tam přijdou, natočí kus, poslechneme si je, jestli vůbec to rádio, jestli ten mikrofon je vezme, ano. A odhadneme, jestli by byli schopni něco prostě províst, jo? Něco přečíst. Ona to totiž není jednoduchá záležitost, to je opravdu, to je věc, která je velmi těžká. Jo? A musí ten člověk dopředu být schopen to, tu interpretaci udělat. Jo? No tak...
7: Trošku toho herectví, které v sobě mít, že to
8: samozřejmě,
7: musí být herectví,
8: samozřejmě,
7: to
8: protože když si poslechnete občas někde nějaký audio, tak s hrůzou zjistíte, že to dělají lidi, kteří teda vůbec nemají k tomu... Nemají ten talent, nemají ty schopnosti to udělat.
7: Ten cit.
8: Ten cit. A když máte, musíte mít samozřejmě v první řadě řemeslo, a když máte to řemeslo, to znamená, umíte mluvit, myslí vám to, jste schopný číst a tak dále, tak pak se nad to, nemusíte na to myslet, a nad to si potom dáte ten prožitek, nějaký, já nevím, nějakou prostě nějaký ty parádičky, který, když to řemeslo nemáte, musíte na to řemeslo myslet, tak na ty parádičky vůbec
7: není
8: nedojde.
7: A není to. No. Nebo to je, není to k uvěření.
8: Tak,
7: možná.
8: Tak.
7: Co umělá inteligence?
8: Prosím vás, ne, zatím ne, zatím ne, protože je to hodně znát. Jo. Samozřejmě to zkoušej, dělají to.
7: A oni říkají, že ona se učí,
8: ano, no. Ale zatím to, tam chybí to srdce.
7: Chybí ty parádičky.
8: Ty parádičky, který, protože každý z těch herců, který jsou...
7: Má jiné,
8: má své šuplíčky, ze které vytahuje, a myslím si, že dokud tedy tyto interpreti nepodlehnou tomu, že neprodají svůj hlas té umělé inteligenci, tak to zatím ještě pořád bude dobře.
7: No jo, ono to může být i takhle.
8: Ano.
7: Že si řeknou a dost.
8: No hejte se, mě...
7: Co já bych tam chodil, jo, já tam pošlu svůj hlas.
8: Mě je kolik jenom. Je, že jo? A když mi někdo přijde a řekne, helejte, prodejte nám hlas za 20 milionů, tak já řeknu, jo, tak jo, vlastně, tak jo. Jak dlouho vydržím, no, tak ho tady to máte.
7: Toho začnu asi taky trénovat. Vážení, komu vydáte svůj hlas? Za 4 koruny v SMS-ce nebo za jeden telefonát, abyste slyšeli jiný oblíbený hlas. Zdeňka Izera v dokončení scénky Radio S pro seniory, a nebo Lubu s Kořepovou, Tonda Fiat, tak se jmenuje její vyprávění o automobilu z pořadu Šestý den je sobota, což nabízím do hry. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo píšete a odesíláte SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jaký humor, humoristu, jméno si vyberete? Zdeňka Izera nebo Lubu Skořepovou, komu dáte přednost? Po telefonu 731 800 900. Sbíráme vaše hlasy s Václavem Knopem, dnešním hostem Humoriády. A vy stále můžete volat. Dobrý den tedy.
2: Dobrý den, Míle, ale pozor, převozdíla jsem přesídl v Prahy 8, byl bych pro paní Skořepovou. A jak se bavili o těch hlasech? Pana Klopa zdravím. Já mám totiž s panem Klopem, jsme se viděli, s těma lidmi, co jsem mluvil taky, ale s Patrikou Svobodou jsem se neviděl. A já jsem třeba zkombinoval dva hlasy, který Růžena Merunková, pan Klopa si ví, o koho je Patrik.
1: Ano, taky, ano.
2: A ona společně s Jakubem Bažantem namluvili film o Sokolském sletu v Listí nad Labem. A víte, že ten tandem se povedl?
3: No.
2: To musí taky člověk spárovat, že jo, ty dva hlasy, aby spolu rozuměli. Ale nedělejte to znovu, protože namluvit němej film, to je strašný. To musíte počítat i písmenka, aby se to tam vešlo, ale to vlastně oba znáte.
3: Ano,
2: to je taková produkční věc. Takže pánové, pro paní Skořepovou, že to je taky pilíř.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: My děkujeme za zavolání. Co vám daří? Kdo volá teď?
4: Dobrý den, pánové, tady Honza z Choliny. Já vás moc zdravím a potřeboval bych, prosím, Bečko.
1: Potřeboval jste Bečko? Automobilové povídání a paní Skořepovou. Dobrý den, kdo teď je na telefonní lince?
5: Dobré dopoledne, pánové. Tady vás Petr z Hloty. A chtěl bych si pokračování s panem Izerem.
1: Děkuji za to. Mějte se pěkně a sečetli jsme zatím hlasy. Není to Zdeněk Izer, je to zase pestré. Chcete víc a spíš Lubu Skořepovou a její povídání nazvané Tonda Fiat.
6: Měla jsem dukát. Nenašla jsem ho na Panských Lukách. Byl po mamince. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku. Jenomže já bratra nemám. Za to vlastníme já a můj muž Hinek dvoustopé motorové vozidlo. Jmenuje se Tonda Fiat. To je on. Nedávno vám nám začal chrchlat. Střílel, jak rota na manévrech. Nakonec škyt. A zhasnou docela. Hinek nadzdvihl tadyhle tu kapotu a pravil, že Tonda potřebuje nový palec. Nikdy jsem netušila, že motor má i prsty. A zároveň mě bylo uloženo, abych já šla ten náhradní palec koupit. No tak jsem si vyzvedla všechny peníze z vkladní knížky a vtrhla do mototechny. Tam jsem se dozvěděla, že palec od rozdělovače je takový kousek bakelitu s takovým plíšečkem, tak ve velikosti asi višně v čokoládě. No a stojí pouhých 10 korun 50 haléřů. Já jsem nikdy netušila, že na autě může být něco tak laciného. A zároveň mě bylo laskavě sděleno, že tato součástka není. Již dlouho nebyla a nějaký čas ještě nebude. Pátrně nikdy. Pan vedoucí však byl gentleman. Pošeptal mě, abych se obrátila na jistého pana Kalouska, automechanika. Jo, pozor, peníze nepřijímá, to by se urazil. Teda normální peníze. Pan Kalousek je natvrdý. Ne, alkohol nepije. Nýbrž valuty. Tedy eventuálně by to spravilo i zlato. No, Rothschilda v příbuzenstvu nemáme, ale já mám dukát. Zlatý, kulatý, bratru za tisícovku a panu Kalouskovi za palec od rozdělovače. Vzal jej do své mozolnaté dlaně, kousnul do něj a pravil, no, uvidím. No, viděli jsme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já jsem znal docela dobře, protože když já jsem v 84. nastoupil do Národního divadla, tak ona tam samozřejmě byla. Ona tam byla od roku 1945. Oni tam přišli s nesvatbou tenkrát do takového studentského nebo řekněme mládežnického souboru.
1: Ano.
3: A už tam vlastně zůstala. Byla velmi vstřícná. Ona, já jsem nezaznamenal od toho roku 84 do 94, co jsem tam byl, že by nějak zestárla, že by se změnila. Ona byla pořád stejná. A byla samozřejmě, jak mnozí kolegové mi ukazovali, že je šílená, tak ona velmi ráda vyprávěla o tom, že má doma ty skřítky.
1: Ano.
3: A že ty skřítky, že si s nima povídá a že tam chodí. Já jsem teda u ní doma nebyl. Byli tam nějaký tam kolegové měla. Jiní a ty říkali, že teda je možné, že tam mohli být, protože v tom, jak by se to řeklo, jako ano. Zvláštním uskupením jejich věcí v tom bytě mohli klidně tedy jako bydlet. Ale ona měla takovou aktivitu, tak do pozdního věku. Ona, když odešla z Národního divadla, tak normálně dál pokračovala. Ona hledala další a další příležitosti, hrála v divadlech.
1: Do konce života.
3: Prostě do konce života.
1: Já jsem říkal, že to byla nejdéle aktivní herečka, co se týká toho času, které strávala na těch divadelních prknech. Tak třeba ještě vyberete i s jejím Tondou Fiatem. A nebo o filmu se rozpovídá Miroslav Horníček, zkusíme dát proti s Václavem Knopem. Vyberte si 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádě, vybírejte dál a hlasujte pro Lubu Skořepovou nebo Miroslava Horníčka. Tak co to bude?
2: Zdravím vás, stop, oba dva, stop, Ljuba, stop,
1: dobře.
2: Radek, stop.
1: Výborně, děkuji.
3: Telegraficky, skvělý.
1: Kdo další hlasuje?
4: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavý, zdravím Patriku, vás i pana Knopa.
3: Díky.
4: A chlapi, já bych dal hlas panu Horníčkovi.
1: Píšu mu bod, je to na střídačku. My děkujeme, ještě někomu přibude bod. Kdo tam je?
5: Tady Roma Myslevič, vysoký Patriku, já dávám pana, zdravím pana hosta a zdravím Patriku vás. A dávám tři hlasy Ačku, Patriku.
1: Dobře, děkujeme, tak i tyhle hlasy pomohly. Zůstaneme u Luby Skořepové.
6: Už týden jezdíme jak po másle. Ovšem, pan Kalousek byl nejen čestný muž, ale i vzorný manžel. Dukát nepropil v myslivecké, věnoval jej paní Kalouskové k výročí sňatku. Paní Kalousková se těšila, že si z něj nechá udělat takový rozkošný přívěsek na krk. Leč už rok marně toužila po finském obývacím pokoji. I vešla do prodejny nábytku a po krátkém srdečném rozhovoru s vedoucí paní Skočnou změnil dukát majitelku a pan Kalousek bydlel po Finsku. Leč neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vedoucí paní Skočnou zaskočil osud v jejím slepém střevě. Ještě před operací projevila svou vděčnost chirurgovi doktoru Vaňkovi. A tak paní Vaňková našla zlatý dukát pod stromečkem. Pířila se, že si z něj nechá udělat takovou spínací brož tady do těch míst. Leč touha po dovolené na francouzském pobřeží v Côte d'Azur u ní zvítězila nad marnivostí. A tak vedoucí čeroku slečna Krupičková se mohla svému nastávajícímu pochlubit zlatým dukátem. Vedoucí zajásal totiž ten snoubenec a těšil se, že si konečně bude moci nechat spravit tady ten špičák vlevo na hru. Leč chrup snoubence musel ustoupit do pozadí, neboť v popředí se vynořil problém, jak proniknout do bytového družstva mimo pořadní. Oba snoubenci vešli za vedoucí bytového družstva paní Kamencovou a záhy si odnášeli legitimaci číslo 3, zatímco paní Kamencová si večer lásky plně prohlížela zlatý dukát. A prohlížím si jej s láskou dodnes, neboť je po mamince. A vedoucí bytového družstva Kamencová, to jsem já.
1: Humoriáda. Máte něco po mamince?
7: Mám, ano, mám. Chystám to předat tedy své dceři, protože jsou to takové jaksi zvláštní věci, tedy typu ženského, že jo. Ale maminka měla třeba přenádherné, protože jsme z toho Turnova, tak měla přenádherný náhrdelník, náušnice, prsten a náramek z českých granátů udělaný. Hmm. Ale nádherně, protože tam se to dělá samozřejmě v té šperkárně, v té škole, tyhle ty věci. Takže já osobně jako mám vzpomínky takového typu, že maminka napsala třeba seznam věcí, toto jsem, a protože byla paní učitelka, tak napsala, komu co patří, ano, a kdo se má o to dál starat, a já mám doma ten seznam, protože ten je pro mě daleko cennější.
1: A vy ho teď posunete dál a přidáte další jména, napíšete, ano, je mi to jasné. No, ze seznamu budeme vybírat za malou chvíli poslední ukázku, tak určili posluchači, že nás to čeká, a do té doby si ještě pustíme jednu písničku. Teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.
3: Z dola zvoní podkovy, jsem do mého podkroví.

zda jsem vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: voní dým.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Závěrečná ukázka je na Václavu Knopovi, aby vybral ze seznamu ještě nějaké jméno. Tak které?
3: Tak já bych si vybral, jak přežít žárlivost. Halinu Pavlovskou.
4: Jiná má kamarádka má šíleně žárlivého manžela. Ten je tak žárlivý, že ona se s ním bojí dívat i na televizi. On totiž sleduje, jak se ona dívá na herce a mučí jí dotazy, zda by eventuálně herci dala. Přítelkyně se nedávno opozdila, šla z práce a protože chtěla zabránit scéně, tak pro jistotu hned ve dveřích volala. Dneska udělám tvoje nejoblíbenější jídlo, budou škubánky. A manžel se na ní vrhl a sfackoval ji. Dohra byla u doktora a muž tam docela vážně tvrdil. V tu chvíli, jak řekla, že mi udělá škubánky, tak mi bylo jasný, že jde od milence a že jemu už dala naše maso. Má další rada pro přežití žárlivosti proto zní. Nevina nikoho nezachrání. Nikoho nezachrání ani nebezpečí. Jeden můj kamarád na venkově měl hysterický záchvat žárlivosti, protože si všiml, že když hasili jejich stoh, tak jeho žena stála obzvlášť těsně vedle traktoristy. Jeden můj známý odešel z domova. Truchlil. Všiml si totiž, že jejich jezevčík se přátelsky choval k instalatérovi. A bylo mu tedy jasné, že instalatér spí s jeho ženou. Jak přežít žárlivost? Má rada zní, pomohou vám lži. Po návratu ze služební cesty mé sestřenici její manžel řekl. Musel jsem spát se sekretářkou v jednom pokoji, protože to při rezervaci spletli a v hotelu nebylo jiné místo. Má sestřenice nejdřív řvala. A snad mi nechceš namluvit, že jsi s ní nic neměl. A pak se sestřenice vzpamatovala a dodala. No vlastně, je to možné, protože víš, jak jsi byl pryč, tak jsem se přes noc zdržela u šéfa, no a taky mezi náma nic nebylo. Chcete zachránit vztah plný žárlivosti? Tak se řiďte touto radou. Pozor, pravda vás zabije. A myslím tím, že i když vás žárlivec přistihne, tak v zájmu zachování vztahu je důležité lhát. Lhát a lhát. A ještě jednou pozor. Někteří muži jsou často tak znaveni milenkou a manželkou, že se k nevěře přiznávají rádi. Proto je nejen důležité se nepřiznat, ale dokonce ani na okamžik nedat svému partnerovi šanci, aby se přiznal on. A když nelze jinak, musíte partnerovi v přiznání fyzicky zabránit. Chcete přežít žárlivost? Tak buďte taktní a žárlete. A buďte rádi, když máte na koho. Čínské přísloví říká, žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče. A já netakticky říkám, muž, který nehřeší, není muž.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní touhle ukázkou končí a budu se těšit na další vydání.
5: Toto uteklo, tak prosím, brzy naslyšenou.
2: Je to tak, loučí se Václav Knop i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně dnes budou hasiči nacvičovat letecké hašení. Lidé musí počítat se

0: Jablunky, Karolínky, Halenkova, Velkých Karlovic a Hovězí. Zhozy vody budou probíhat v okolí Janové. Lidé proto mohou v této oblasti zaznamenat zvýšený pohyb vrtulníku a opakované zhozy vody. V okolí sportoviště na Ohradě je zároveň nutné počítat se zvýšeným pohybem hasičské techniky.
1: Na sídlišti Východ v Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy. Oplocená plocha se nachází poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná. Ve výběhu bude umístěn stojan se sáčky na psí exkrementy, odpadkový koš a lavička. Na jaře příštího roku má město v plánu doplnit také agility prvky pro psy. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
2: Oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Na využívání výběhu si ale pejskaři ještě budou muset nějakou dobu počkat. Nejprve je nutné, aby se vytvořil dostatečný travnatý porost, teprve potom bude možné prostor otevřít pro uživatele s jejich čtyřnohými přáteli.
1: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let. Informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska.
3: Hledám zase ten nejkout.
4: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
5: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Jako, ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
4: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 7. kole šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Ševci tak dál čekají na první bodový zisk v sezóně a zůstávají na posledním místě tabulky. Záložník David Machalík přibližuje rozpoložení mužstva.
6: Bez naděje určitě ne, prostě máme ještě do zápasu, ale to si říkáme každé kolo, že teď musíme a pořád ty výhry nepřichází. Musíme se prostě od nějakého bodu nebo prostě od nějaké šťastné výhry odrazit, ale teďka nám to nejde prostě. Počasí.
1: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, ojedinělé údolní mlhy. Během dne pak převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, a to spíše v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr. Aktuálně měříme 11 až 4 stupně, nejvyšší teploty dnes vystoupají na 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Silnice mezi Sazovicemi a Tečovicemi na Zlínsku je zúžená na jeden jízdní pruh. Důvodem jsou stavební práce a provoz zde řídí světelná signalizace. To byly zprávy a teď dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Do nového týdne vás, milí posluchači, vítá taky Petr Uhřík. Přeju dobré ráno k datu 7. září. Dnes je to 57 let, kdy se na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně veřejnosti představili nové osobní automobily Škoda 100 a Škoda 110. Postupně začaly nahrazovat legendární MBčko a spousta z vás jistě tyto modely důvěrně zná nebo znala. Tak to jenom krátká upoutávka na kalendárium, které otevřu za chvíli a projdeme se historií trochu podrobněji. Teď máme 5 hodin, 5,5 minuty, na pohodu u pondělního vstávání už posílám písničku Heleny Vondráčkové.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 7. září. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1816 se narodil významný český stavitel železnic Jan Perner. Podařilo se mu vybudovat a zdárně otevřít železniční dráhu mezi Prahou a Olomoucí. Už předtím vedl stavbu trati z Břeclavi do Brna na severní dráze císaře Ferdinanda. Vlaky se mu ale staly osudnými. Z vlaku chtěl lépe vidět na práce na dráze a hlavou při jízdě narazil o sloup. Bylo mu pouhých 31 let. 7. září 1836 se ve svatovícké katedrále v Praze konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I., zvaný Dobrotivý. Přesně před 103 lety byla založena Mezinárodní komise kriminální policie, dnes známá jako Interpol. 85. narozeniny by dnes oslavila režisérka a scénáristka Marie Poledňáková. Spojená je s mnoha rodinnými komediemi, například s filmem S tebou mě baví svět, Jak dostat tatínka do polepšovny, nebo s novějšími snímky Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel. 65. narozeniny dnes oslaví Vilém Čok, Vilda Willibald, zpěvák a baskytarista nejen pražského výběru. A přesně před 28 lety založili dva studenti internetový vyhledávač Google. 15 let uplyne dnes od úmrtí textaře Pavla Vrby, k jeho tvorbě patří například Jasná zpráva v podání Olympiku, psal i pro Věru Špinarovou, Synkopy, Lucí Bílou a mnoho dalších. Později se podílel také na muzikálových textech. Končím rokem 1955, právě 7. září měl premiéru film O Bušku z Pytleven v hlavní roli s Ladislavem Peškem.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Ke skupině Beatles není potřeba dlouhý komentář, nejslavnější kapela světa nám zahraje písničku z roku 64. Single vytvořil několik prodejních rekordů. Ve Spojeném království v tomto ohledu drží prvenství dodnes. Obdivuhodné.

0: Před dvěma minutami bylo 5:45, podíváme se do předpovědi meteorologů. Hned zjistíme, jak se projeví úvod nového týdne nejenom v případné oblačnosti.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v regionu aktuálně s teplotami, naznačím na úvod. 8 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Bojkovicích. 6 stupňů vidím v Holešově, ve Vizovicích, Luhačovicích a ve Valašské Senici. Kateřinice Ojčná hlásí 11, Maruška Hostýnské Vrchy 12 stupňů. V Hošťálkové jsou to 4. 3 stupně, pouhé 3 stupně, to je Štítná nad Bláří a Velké Karlovice. Z Valašského Meziříčí, z Rožnova pod Radhoštěm a z Horní Bečvy přišel údaj 7 stupňů, ve Vsetíně mají momentálně stupňů 5. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, ojediněle údolní mlhy. Během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. V noci může být od západu přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. U toho jsou prozatím mírně nepříznivé rostylové podmínky. Během dne se přechodně dostanou na dobré, biozátěž je mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám nabídne zajímavosti o mrtvém moři. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem – Slovácká bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Dobré ráno. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Muzeum Kroměříska chystá na příští rok velkou výstavu děl výtvarnice Jany Horáčkové i následujících dvou generací žen z její rodiny, a to její dcery Kláry Klose a vnučky Rebeky Klose. Muzeum se nyní schání po majitelích, kteří by byli ochotni díla umělkyny krátkodobě na výstavu zapůjčit. Mluvčí muzea Martina Malá Českému rozhlasu potvrdila, že by těchto děl mohlo být víc právě v Kroměříži, kde se Horáčková narodila. Benátský filmový festival uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů. Tento snový příběh natočil režisér Jaromír Díleš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. Zlínští fotbalisté zůstávají i po 7. kole šance ligy jediným týmem, který dosud nezískal ani bod. Tentokrát Ševci prohráli doma s Teplicemi 1-3. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, ojediněle u dolní mlhy. Během dne pak převážně oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout i slabé přeháňky, ale to spíše jen v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr. Aktuální teploty 12 až 3 stupně, nejvýše dnes 23 až 26, na Vsetínsku jen kolem 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Prašná pole, drobné hlízy a zemědělci počítající ztráty. Tak vypadá začátek letošní sklizně brambor na Vysočině. Na některých místech jsou výnosy oproti loňskému roku jenom poloviční. Přímo na pole se podíváme už za chvíli v reportáži. Teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré pondělní ráno.

0: Je 7. září, na Vysočině začala sklizeň brambor. Zatímco v loni se pěstitelé radovali z rekordní úrody, letos je situace zcela opačná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede
1: bramborový kombajn, nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Otázka, jak to bude vycházet potom ty výtěžnosti, protože jsou problémy s nějakýma škůdcema, jsou problémy s klíčením těch brambor v brázdách a podobně. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani ne poloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe, ale tady hraje ještě význam ten kontrast, že loňský rok byl rekordní, co se týče výnosu. Ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 6:45 týden začíná a teď si řekneme, jak se projeví na obloze i v teplotách. Těmi ranními podle údajů měřících stanic krátkou předpověď uvedu.
1: Počasí.
0: 8 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně a v Bojkovicích. Holešov, Vizovice, Luhačovice a Valašská Senice, to jsou místa se 6 stupni. Kateřinice Ojčná hlásí 11, Maruška Hostýnské vrchy 12 stupňů. V Ošťálkové jsou to prozatím stupně 4. 5 stupňů vidím ve Strání a ve Vsetíně, pouhé 3 pak ve Štítné nad Bláří a Velkých Karlovicích. Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Horní Bečva mají na teploměru 7 stupňů. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, ojediněle údolní mlhy, během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. V noci může být od západu přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. Slabý proměnlivý během dne, jihovýchodní až jižní vítr bude mít rychlost malou, jenom do 4 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne by ale měly být přechodně dobré. Biozátěž mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Máme 7. září, připomínám, každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude scénárista seriálu Vyprávěj Rudolf Merkner a tady je malá ochutnávka.
1: Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: Ale to pro vás muselo být nesmírně jako energeticky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na Peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím. A ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát scénárista Rudolf Merkner. Nové zprávy chystá Matěj na 6. hodinu, to znamená za 7 minut.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Napajedlích na Zlínsku dnes začíná rekonstrukce silnice, která omezí dopravu i zásobování. Organizace pomáhající v Rožnově pod Radhoštěm seniorům i lidem v nouzi otevřou po celý týden své prostory veřejnosti. Zlínští fotbalisté prohráli doma s Teplicemi 1-3, dál tak zůstávají bez bodu. Dnes ráno bude v regionu polojasno, přes den oblačno a na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Radilek. Ředitelství silnic Zlínského kraje dnes začne rekonstruovat páteřní komunikaci v Napajedlích na Zlínsko, a to v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix. Oprava bude probíhat ve 4 etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zaveden kyvadlový provoz. Pokračuje

0: a večer Roždovská noc venku. Ve čtvrtek patří společenský dům seniorům a v pátek se na radnici sejdou poskytovatelé sociálních služeb. Dveře otevřou lidem taky poradna Rožnov nebo denní centrum Elim. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod, většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Co dřív trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukeš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
2: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
1: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí. Sport. Zlínští fotbalisté zůstávají i po 7. kole šance ligy jediným týmem, který dosud nezískal ani bod. Tentokrát Ševci prohráli doma s Teplicemi 1-3. Trenér Bronislav Červenka po utkání dlouze mluvil se skalními fanoušky.
3: Jsem se jim omlouval za naše výkony. Říkal jsem, ať odpouští a nepřestanou fandit, že nás to všechny mrzí a že se jim omlouváme a víme, že kritika, která od nich přichází, je na místě a že na to mají právo, což vlastně na to mají všichni právo, aby nás kritizovali a aby byli na nás přísní. Počasí.
1: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, ojediněle se mohou vyskytovat také údolní mlhy. Během dne pak bude převážně oblačno, výjimečně může být i slabý déšť, a to spíše v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jihovýchodní až jižní vítr. Aktuální teploty 12 až 3 stupně, nejvýše dnes vystoupají na 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 v Dolní Bečvě na Vsetínsku je prováděna oprava povrchu vozovky na mostě a dopravu zde řídí semafory. A to už bylo ze zpráv vše, je s vámi Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po víkendu se potkáváme na startu nového týdne. U vstávání vás, milí posluchači, zdraví a dobré ráno přeje taky Petr Uhřík. Dnes je 7. září, svátek oslaví Regíny. To máme aktuální stav kalendáře, doufám, že se nám podaří tentokrát zvládnout celý přípravný proces v pohodě. Za chvíli nabídnu několik historických zastávek v kalendáriu, teď si ale nejdřív zacvičíme s kapelou Fešáci. Je 6 hodin 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.
6: Chtěl

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 7. září a vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1816 se narodil významný český stavitel železnic Jan Perner. Podařilo se mu vybudovat a zdárně otevřít železniční dráhu mezi Prahou a Olomoucí. Už předtím vedl stavbu trati z Břeclavi do Brna na severní dráze císaře Ferdinanda. Vlaky se mu ale taky staly osudnými. Z vlaku chtěl lépe vidět na práci na dráze a hlavou při jízdě narazil o sloup. Bylo mu pouhých 31 let. 7. září 1836 se ve Svatovícké katedrále v Praze konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I., zvaný Dobrotivý. Přesně před 103 lety byla založena Mezinárodní komise kriminální policie, dnes známá jako Interpol. 85. narozeniny by dnes oslavila režisérka a scénáristka Marie Poledňáková. Spojená je s mnoha rodinnými komediemi, například s filmem S tebou mě baví svět, Jak dostat tatínka do polepšovny nebo s novějšími snímky Líbáš jako Bůh a Líbáš jako ďábel. 65. narozeniny dnes oslaví Wilhelm Čok, Willibald, zpěvák a baskytarista nejen pražského výběru. A přesně před 28 lety založili dva studenti internetový vyhledávač Google. 15 let uplyne dnes od úmrtí textaře Pavla Vrby, k jeho tvorbě patří například Jasná zpráva v podání Olympiku, psal i pro Věru Špinarovou, Synkopy, Lucí Bílou a mnoho dalších. Později se podílel také na muzikálových textech. Končím rokem 1955, právě 7. září měl premiéru film Obušku z pytle ven v hlavní roli s Ladislavem Peškem. Tolik z kalendária a už se vracím do regionu. Mezi rožnovskými paneláky leží obří brýle. 7 metrů nerezu, které podle slunce mění barvu do hněda i do zelena. Komu upadly, se dozvíme v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 82 byl pro Mekyho sbírku zásadní, nejenom, že získal jako první Slovák Zlatého slavíka, ale vydal taky album Sezóny lásky, které se později stalo zlatým. Z této jeho nejprodávanější desky si pustíme Lásku na inzerát. Je 6 hodin 10 minut.

0: Za 2 minuty, 6:45, dobré pondělní ráno přející Český rozhlas Zlín. V Ružnově pod Radhoštěm položili ve vnitrobloku mezi paneláky 7-metrové kovové brýle. Připomínají Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele dnešní střední školy zemědělské a přírodovědné. Právě tady měli jeho studenti před 100 lety školní pozemky. Obyčejná pamětní deska by byla podle architektů málo.
1: Jsme to tu dovezli a donesli.
2: Instalaci obřích 7 metrů dlouhých brýlí přihlížím s ředitelem realizační firmy Romanem Klímou. Z čeho jsou ty obrovské Venclovy brýle vyrobené?
1: To je z nerezového materiálu, který je vlastně plamenem obarvený do hněda lehce, do mramoru, do modra.
2: Budou se tady hodně vím?
1: No, určitě budou zářit a podle slunce budou měnit barvu aj. Tmavšího, rozsvětlejšího záleží, bude tam i odraz vlastně té trávy, takže když se podíváte z určitou hlubu, jak budou do zelena, jo, někdy budou do hněda, podle stínu, podle světla.
2: Proč jsou brýle právě tady ve vnitrobloku, mi vysvětluje vedoucí odboru kultury a sportu na Rušnovské radnici Martin Beníček.
3: Oni vlastně ani nikde jinde být nemůžou, oni jsou na tom správném místě, protože se nacházíme na pozemku, kde škola Emanuela Vencla působila. My vlastně stojíme za zahradě hlavní budovy, dneska internátu přírodovědné a zemědělské školy. A právě na těchto místech před cca 100 lety ti studenti Emanuela Vencla právě měli své školní pozemky.
2: Teď je tady vnitroblok mezi paneláky. Proč je Emanuel Vencel významný pro celý region, pro celé Rožnovsko?
3: Když jsem se s ním seznamoval, tak jsem zjistil, že svým způsobem to byla renesanční osobnost. On totiž nepůsobil pouze na poli školství, ale pomáhal zakládat Valašské muzeum v přírodě. Byl dlouholetým předsedou Sokola. Hlavně byl osvětář. On své vědomosti si nenechával pro sebe, ale napsal řadu odborů článků na téma kultivace luk a travin. Ve spoustě oblastí byla ta stopa Emanuela Vencla přítomná.
2: Instalaci brýlí teď pozoruje jeden z architektů ze společnosti Henkaj, Daniel Baroš. Obvykle se těmto osobnostem dělají nějaké pamětní desky, pomníky, tady ale jsou brýle.
4: No jenom deska by byla málo, jo? My jsme chtěli trošku velkorysejší vstup.
2: Ono to teď ještě moc není vidět, protože to teprve vzniká. Tady budou jakési záhony, které připomenou ty školní pozemky.
5: Máme tady cirka nějakých 6 typů osiv, které mají složení z různých dvouděložných, jednoděložných rostlin a budou tady vytvářet pro ty brýle vlastně takový příjemný, přívětivý koberec.
2: Dodává zahradní architekt Zdeněk Stenadel.
4: Ty brýle vlastně upadly tomu panu Venclovi do té louky.
2: Upadly tady, zůstaly tady a lidé najdou ve vnitrobloku mezi ulicemi 5. května, 1. máje a ulicí Zemědělská. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Do kádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
6: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 9 minut bude 6:30. Poslechneme si podrobné informace z Brna, tím naznačuju obsah dalších věd. Budou o počasí, které nám na několik dalších dnů přiblíží meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak probíhá pondělní ráno u nás ve Zlínském kraji, si řekněme na úvod, jaký je aktuální stav.
1: Aktuálně je většinou polojasno, nad Zlínským krajem je taková průsvitná oblačnost, chladné ráno, zejména v údolích Bílých Karpat nebo v těch horských údolích na severu kraje jsou teploty až ke 3 stupňům, jinde je to většinou mezi 10 a 5 stupni.
0: Když se podíváme na nejbližší hodiny, jak vypadá pondělní předpověď dál? Bude slunečno a teplo?
1: Slunečno bude zejména zpočátku, teď ráno dopoledne, ale v průběhu dne převáží oblačnost. Výjimečně se může i vyskytnout velmi slabý déšť, spíše v severní části kraje. Zaslouží se o to postupující teplá fronta. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně jen kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý během dne vítr jižních směrů.
0: Máme nějakou komplikaci v biozátěži?
1: Nemáme, platí jednička, mírná zátěž.
0: Hned navážeme na zítřek. Co nám v počasí nabídne úterý? Oteplí se ještě?
1: Zítra se oteplí, čekáme slunečný den, většinou bude jasno až polojasno, ranní teploty 14 až 11, v údolích ojediněle až 8, odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří, ale v průběhu dne se rozfouká mírný vítr jižních směrů.
0: Podívejme se ještě dál, na středu, čtvrtek, tam podle vašich informací dojde ke změně, jak bude velká a v čem ji hlavně pocítíme.
1: Ano, středa ještě většina dne bude ve znamení jasné nebo polojasné oblohy. Od západu začne postupně přibývat oblačnost, ale zejména potom ve večerních a nočních hodinách se objeví potom přeháníky, případně i bouřky. Středa bude ještě patřit k těm nejteplejším nebo hodně teplým dnům. Ranní teploty 19 až 15, odpolední okolo 30 stupňů. Změna nastane potom od čtvrtka, ten bude zpočátku zatažený s deštěm nebo s přeháníkami, mohou se ještě lokálně objevit zpočátku i bouřky, ale postupně během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a oblačnosti. Čtvrteční ráno přinese teploty 15 až 11 stupňů, ale ty odpolední už jen 16 až 20 stupňů.
0: Zbývá se podívat do historie na 7. září v rekordních teplotách. Prozraďte, Mojmíre, prosím, přesné hodnoty pro Zlínský kraj.
1: 7. září přineslo v historii jak mrazivé hodnoty, tak tropické. Ta tropická hodnota nastala v roce 1951 na stanici Napajedla, kde tehdy naměřili 32,1 stupně. Ta mrazivá hodnota je z roku 2010 Huslenky Kychová minus 1,6 stupně Celsia.
0: Téma počasí jsme naplnili, o podrobnou předpověď se postaral meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme úspěšný start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. V Uherském Ostrohu řemeslníci připravují budovu přízámčí, kde sídlí informační centrum a krojové dílny. Práce za 3,25 milionu korun spočívají především v důkladnějším očištění fasády a sanaci spodních částí zdiva, které jsou poškozené vlhkostí. Samotné průčelí manýristické zámecké brány ze 17. století si ale na opravu ještě musí počkat. Valašské Meziříčí dokončuje projekt první etapy proměny městského hřbitova. Ten chce město postupně opravit v 6 etapách. Po rekonstrukci bude mít hřbitov jednotné cesty, oplocení, mobiliář i zeleň. Případ cyklisty, který se v Praze dostal do potyčky s řidičkou, dnes znovu projedná vrchní soud v Praze. Žena 2 dny po konfliktu zemřela. Cyklista podle obžaloby způsobil její smrt. Státní zástupce proto požaduje nepodmíněný trest. Muž vinu odmítá a odvolal se proti 3leté podmínce za těžké ublížení na zdraví. Znalci nedokázali potvrdit, že mezi potyčkou a úmrtím byla přímá souvislost. Fotbalisté Zlína prohráli v 7. kole šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Ševci tak dál čekají na první bodový zisk v sezóně a zůstávají na posledním místě tabulky. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Ojediněle se mohou vyskytovat taky údolní mlhy. Během dne pak bude převážně oblačno a výjimečně se vyskytne i slabý déšť, ale to spíše jen v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, během dne jihovýchodní až jižní vítr. Aktuální teploty 11 až 3 stupně, nejvýše dnes 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská jsou prováděny práce na silnici. A krátké zprávy končí. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 a 3 minuty. Přeju dobré pondělní ráno.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého pondělního rána, 6:30, 9:30. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinen nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
2: A jak je to u připojovacího pruhu?
3: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
2: Dokážete popsat nějaký problém?
3: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
2: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
3: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45. Jak se projeví pozdní léto, co nám na startu nového týdne vzkazují meteorologové? Na to se hned podíváme v dalších hrách krátké předpovědi a ještě na úvod ranní teploty v regionu.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 3 a 11 stupni. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne vítr jižních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme mírně nepříznivé, během dne se přechodně dostanou na dobré a biozátěže pouze mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už 200 let spojuje rodinu Kundrátových z Loučky na Vsetínsku tradiční pěší pouť do Štípy. Každý rok se na více než 30-kilometrovou cestu vydávají společně s nejmladší i nejstaršími členy rodiny. V sobotu jsme byli u toho, podrobnosti přidáme za chvíli.
2: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Je pondělí 7. září, stovky poutníků v sobotu vyšly na tradiční pouť do zlínské části Štípa. Na trasu dlouhou více než 30 kilometrů vyrazily i tři generace rodiny Kundrátových z Loučky u Valašského Meziříčí. Tu samou cestu chodí členové této rodiny už 200 let. Nejdéle Josef, který se letos vydal už po 64.
1: Mám v ruce fotku z poslední naší pouti, kde už vlastně jsme sformováni a odcházíme do Štípského kostela.
2: Říká Josef Kundrát, tatínek, který je z rodiny nejstarší. Hodně těch dětí, které tady na té fotografii vidím, jsou vaše vnoučata. Vy jich máte 14.
3: Ano, ano, ano. I kočárky s náma jezdí.
2: Dodává Marie Kundrátová od kostela, kde poutníci dostali požehnání s Josefem a Marí. Dostávám na silnici. Vedoucím výpravy je syn Josef Kundrát.
4: Mám tady sestru se svýma synama a kamarády tady od nás z farnosti.
2: Po kolikáté se vydáváte na pouť do Štípy?
4: Já si myslím, že asi po 25.
2: Opravdu? A kluci vy?
5: 7. nebo po 8.
2: Co ty?
6: Já nevím.
2: Neprotestoval jsi nikdy, že se jde?
7: Dneska ráno protestoval. Protestuje, když prší, když je škaredě, když se nechce, když jsme unavení, ale o tom je ta pouť, že vezmeme všechny síly, co máme a jdeme obětovat právě tu pouť za to, co je potřeba.
2: Teď už jsou všichni připraveni, mají všechno, co mají mít.
4: Přesně, jsou dobře na snídani a mají plno energie, aby to zvládli.
8: Ahoj. Ahoj.
2: My už jsme teď zamávali, babička ještě
3: odlehčila svačiny,
2: protože toho asi bylo moc na tu cestu.
3: No, a přidám je na trojáku.
2: Říká Marie Kundrátová, která teď s manželem se mnou tady schovává, protože opravdu velmi silně prší. Pane Josefe, vy chodíte na pouť od svých 11 let, je vám 75. Musí tam být taková ta vnitřní motivace a vědět, proč to člověk dělá.
1: Přesně tak. Je to také dědictví. Třeba moje stařenka, jsme ji onikali, byli ročník 1873 a za druhé světové války oni chodili sami z Loučky. Stařiček se s nima zlobil, že tak ať se mi vrátíš, ať se ti něco nestane. Jo, tak to byli oni takový obětaví. A potom za komunistů to chodil tatínek, ten vodil procesy, v tu dobu to bylo těsně po válce, ještě to šlo, vedl je 20krát. V období normalizace jsem chodíval nejednou sám, ale ne jako z vesnice sám, ale na kopci, na Polomsku nebo v Rajnochovici už jsme se potkávali s dalšími příznivci, kteří se nebáli ničeho a přijeli třeba z Valašského Meziříčí, z Kelče, z Bystřice, obcí, které patřily do farnosti.
2: Dnes pan Josef, vzhledem k počasí i věku, vyrazil na pout z trojáku. Společně s dalšími poutníky se tak připojil k tradiční pouti ve Štípě na Zlínsku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: Natálka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kroměříž bude mít dokument, který pomůže plánovat opatření proti povodním i suchu. Dělníci dokončují rekonstrukci ulice Jana Nerudy ve Valašských Kloboukách. Zlínští fotbalisté dál čekají na první bod v sezóně. Doma podlehli Teplicím. Dnes ráno bude v regionu polojasno, přes den pak čekáme oblačno a na teploměru až 26 stupňů. Matěj Neradělek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Kroměřížská radnice nechá zpracovat územní studii krajiny. Český rozhlas informoval mluvčí města Jan Vondrášek. Dokument pomůže s plánováním protipovodňových opatření v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Pomůže i v boji proti suchu, umožní ovlivňovat úpravy krajiny mimo území města proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže i jiné vodní plochy.
3: Zadání studie už schválila městská rada. Její zpracování vyjde zhruba na 2,5 milionu korun. 95% částky ale uhradí evropská dotace. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Dopravní omezení čeká na řidiče ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Na rekonstruované ulici Jana Nerudy dnes budou dělníci pokládat nový asfaltový povrch. V okolí se tak bude pohybovat větší množství stavební techniky, pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
4: Bude nutné počítat s případným omezením dopravy v okolní lokalitě, zejména v souvislosti s frekventovanou křižovatkou ve směru na sídliště Luční a na ulici Dlouhá. Prosíme proto občany i rodiče přijíždějící k základní a mateřské škole o trpělivost a o dodržování dopravního značení a pokynů realizační firmy.

0: pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
1: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický, to porovnává.
0: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Zlína prohráli v 7. kole šance ligy doma s Teplicemi 1-3. Ševci tak dál čekají na první bodový zisk v sezóně a zůstávají na posledním místě tabulky. Záložník David Machalík přibližuje rozpoložení mužstva.
3: Bez naděje určitě ne, prostě máme ještě do zápasu, ale to si říkáme každé kolo, že teď musíme a pořád ty výhry nepřichází. Musíme se prostě od nějakého bodu nebo prostě od nějaké šťastné výhry odrazit, ale teďka nám to nejde prostě. Počasí.
2: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, ojediněle u dolní mlhy. Během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, a to spíše v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jihovýchodní až jižní vítr. Aktuální teploty jsou mezi 11 a 3 stupni, nejvýše dnes 23 až 26, na Vsetínsku kolem 21 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za půl hodiny.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Probouzení do pondělí nemusí být úplně všem po chuti, ale tak to někdy po víkendu zkrátka máme. Jistě zvládneme i datum 7. září. Přeju vám, milí posluchači, dobrý pondělní start a za chvíli se potkáme u pravidelné porce moravského nářečí. Dnešní soutěžní kolo nabídne jako odměnu za správnou odpověď knihu vydavatelství Kazda. Má název Chuť mého života, napsal ji Stanley Tucci. Tak si pomalu nachystejte telefony, po písničce Marie Rotrové s Pavlem Bobkem vás vyzvu k reakci. Teď je 7:05, za mikrofonem jako obvykle Petr Uhřík.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 7 hodině, naše společná rána jsou jako stvořená i pro malé výzvy. Jednu pro vás máme i dnes, vyzkoušejte, milí posluchači, jak dobře znáte slova, která zněla a někde znějí v našem kraji dodnes. Soutěž, jak se u nás mluví, začíná. Hrajeme o knihu vydavatelství Kazda s názvem Chuť mého života. Ať se daří.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Každé nářeční slovo má svůj původ, příběh, často i zajímavý zvuk. To dnešní jsme získali od posluchačky Dany Jančářové z Napajedel a hned si ho taky poslechneme. Koho máme na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo volá?
2: Tady je Ludmila od Uherského Brodu.
0: Paní Ludmilo, kam jste prozatím pokročila v pondělním ránu? Prozradíte?
2: Akorát stávám. Zrovna jedu z postele, takže jsem dneska ještě neudělala nic.
0: Takže víceméně ještě probouzení, úplný start, jasně. I v tomto případě, doufám, aktivujete mozkové buňky do té míry, že najdete správnou odpověď na otázku, kterou teď pouštím. Takže dávejte pozor a zkuste na ní najít odpověď.
3: Vážení posluchači, ráda bych se vás zeptala, kdo uhádne, co je to slovo chabaria.
0: Tak to jsem nikdy neslyšel. Chabaria. Co to může být chabaria?
2: To jsem nikdy neslyšela.
0: Taky ne.
2: Tak nějaké nápovědy?
0: Dobře, dám 3. Chabaria může být popletená žena, nebo je to kaše na slaný způsob, a třetí možnost, nepořádek v šuplíku.
2: Tak já bych řekla, že je to zlabé, ta kaše.
0: A zní to jako docela razantně rozhodně, ta vaše odpověď, že jste si téměř jistá, paní Ludmilo, Bčko, kaše na slaný způsob, ano?
2: Ano, ano.
0: Tak zkusíme to. Chabaria, co to je, nám prozradí Dana Jančářová z Napajedel.
3: Moje babička vždycky říkala, uvaříme si chabariu, což je kaše na slano.
0: No je to tak, jak říkáte, bezva. Takže první výhra v tomto týdnu, paní Ludmilo, blahopřeju.
2: Děkuji.
0: Jenom tak mimochodem, to byste si dnes dala nějakou chabariu k obědu?
2: Ne. To je něco jak krupice, u nás to se to dělávalo, ale nebyla to chabarina, ale říkala se tomu chabažďa.
0: Chabažďa, no.
2: Takže.
0: A ani třeba takovou, když naslano, jo, hrachovou, kaši s opečeným párkem, chlebíkem, no, kyselá okurka mě napadá, ne? Taky ne?
2: No to ano, to už by mohlo.
0: To by šlo, že? Přijatelné, jednoduché a rychlé. Tak jo, paní Ludmilo, když to uzavřu, jste výherkyní dnešního kola soutěže. Blahopřeju a mějte se hezky, pěkný týden.
2: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Toto bude od Karla Zicha, pochválí svůj zánovní vůz.

0: Za malý okamžik bude 7:15, podíváme se do předpovědi meteorologů. Hned zjistíme, jak se projeví úvod nového týdne nejenom v případné oblačnosti.
1: Počasí.
0: Jak jsme na tom v regionu aktuálně s teplotami, naznačím na úvod. Mezi 3 a 11 stupni se teď pohybujeme ve Zlínském kraji, ale myslím, že je důležité dodat, nad 10 stupni jsou pouze Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy, jinak všude v regionu prozatím pod 10. Ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne vítr jižních směrů, rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Mírně nepříznivé máme v těchto chvílích rozptylové podmínky, ale během dne by se přechodně měly dostat na dobré, biozátěž bez problémů, jedničková tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Několik uzavírek silnic komplikuje cestování po Zlínském kraji. Řidiči i chodci si tak musí dát pozor například v Napajedlech na Zlínsku. Podrobnosti už za chvíli přidá reportérka Tereza Chrastinová.
2: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut do půl osmé, dnes je pondělí 7. září. V Napajedlích začíná rekonstrukce páteřní komunikace přes centrum města. Uzavírky a opravy silnic jsou i na dalších místech ve Zlínském kraji. Více informací má pro nás teď reportérka Českého rozhlasu Zlín, Tereza Chrastinová, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuju.
0: Na úvod si řekněme, kde přesně se v Napajedlích bude opravovat cesta.
1: Ředitelství silnic Zlínského kraje dnes začíná rekonstruovat páteřní komunikaci třetí třídy 49724 v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix. Oprava se bude dělat ve čtyřech etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zavedený kyvadlový provoz a pokračuje mluvčí města Petra Števková.
2: V průběhu opravy budou podle potřeby platit také dočasná omezení parkování a zastavení. Komplikované může být rovněž zásobování některých provozoven v době frézování a pokládky nového povrchu. Sledujte proto aktuální dopravní značení a počítejte s časovou rezervou.
0: Kromě řidičů se uzavírka dotkne i chodců. Je pro ně připraveno nějaké ulehčení pohybu v okolí opravované silnice?
1: Ano, především kvůli příchodu dětí do školy bude od zítřka ve všední dny výjimečně otevřený průchod přes Zámecký park. Park bude pro veřejnost otevřený od 7 do 9 hodin.
0: Opravy silnic komplikují provoz i na dalších místech kraje. Kde musí řidiči i chodci počítat s problémy?
1: Ještě dnes například pokračují práce na průtahu Kroměříží. Kvůli tomu tam stáli řidiči v minulých dnech při průjezdu středem města v dlouhých kolonách. Dopravní omezení dnes čeká řidiče taky ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Na rekonstruované ulici Jana Nerudy budou dělníci pokládat nový asfaltový povrch. V okolí se tak bude pohybovat větší množství stavební techniky. A pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
3: Bude nutné počítat s případným omezením dopravy v okolní lokalitě, zejména v souvislosti s frekventovanou křižovatkou ve směru na sídliště Luční a na ulici Dlouhá. Prosíme proto občany i rodiče přijíždějící k základní a mateřské škole o trpělivost a o dodržování dopravního značení a pokynů realizační firmy.
1: Další dvě úplné uzavírky jsou v Uherském Brodě. Do 9. září je uzavřená křižovatka spojující ulice sídliště Olšava a Polní. A do středy je taky uzavřená silnice v úseku křižovatky ulic Obchodní, Za Humny a Antonína Hrubého.
0: Říká reportérka Tereza Chrastinová. Mluvili jsme o uzavírkách silnic na některých místech ve Zlínském kraji. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Děkuju moc a šťastnou cestu všem.
0: Tak zdravíme řidiče, ale samozřejmě další probuzené posluchače, protože je tady úvod nového týdne, je potřeba se orientovat v kalendáři. Znovu přidám tu informaci naprosto základní. Pondělí 7. září. Na hodinách za 5,5 minuty půl osmé, my si přesně o půl poslechneme zprávy s Matějem. A do té doby písničku Valdemara Matušky, která má na naše poměry dost dlouhou stopáž.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u mikrofonu je Matěj Neradilek. Pěkné pondělí. Demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy společnost Krým chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Sportovci v Zašové se dočkají nového zázemí. Ve sportovním areálu Skála na Vsetínsku už dělníci dokončují hrubou stavbu nové budovy. Původní projekt ze 70. let během léta zbourali. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík. Bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska. Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory světového dne Dišnovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba pražská Petřínská rozhledna. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů. Pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se však zatím běžně ze zdravotního pojištění nehradí. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno. Ojediněle se mohou vyskytovat také údolní mlhy. Během dne pak bude převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť. To ovšem hrozí zejména v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, během dne pak jihovýchodní až jižní vítr. Aktuálně měříme mezi 11 a 4 stupni. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 23 a 26, na Vsetínsku jen kolem 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 495 u Vlčnova na Uhersko-Hradišťsku je sražená srna na krajnici a po zprávách pokračuje dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dál se podíváme na region přes kulturu, za chvíli přidám několik tipů na zajímavé akce. Teď je 7:30. Připomínám, 7. září, přeju dobré pondělní ráno u písničky Karla Gotta.

0: zpátky nás přijít.
1: Posloucháte Český rozhlas Zlín, je 7 hodin a 40 minut. Pokračujeme kulturními tipy, tady je několik pozvánek. Na interaktivní andělskou výstavu můžete zajít do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Divadelní výtvarnice a scénografka Eva Blahová, místní rodačka, představuje osobitý svět inspirovaný andělskou symbolikou, textilem a divadelní scénografií. Pletené, háčkované a další výtvarné objekty doplňují verše Jana Skácela a Bohuslava Reinka, případně biblické texty. Součástí výstavy jsou i interaktivní prvky, třeba možnost si vyšít vlastního anděla nebo napsat své přání. Výstava s andělskou poetikou je k vidění denně od 9 do 17 a to až do 18. října. Poznat valašské tradice můžete v Muzeu Velké Karlovice, ve kterém se nachází expozice Života na Valašsku. Výstava v bývalém kupeckém domě mapuje historii obce, salašnictví i lidová řemesla. Seznámit se můžete i s autentickou kuchyní, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího síru. Otevřeno je dnes od 8 do 16 hodin. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zve na další setkání komunitního klubu pro nadšence do cestování. Akce se koná v budově Baťova institutu ve čtvrtém podlaží studovny dnes v 17 hodin. A v Kroměříži dnes večer končí cyklus Léto na nádvoří. Závěrečný koncert bude patřit britskému zpěvákovi Karlu Sefnensnovi, hvězdě skupiny Nazaret. Koncert začíná v 19 hodin na nádvoří klubu Starý pivovar v Kroměříži.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Teď si poslechneme tu osnídaní od Karla Černocha.

0: Popravdě řečeno, na snídani v trávě už to teplotně moc není, o tom si řekneme. Za půl minuty 7:45. Týden začíná, no a teď si povíme právě, jak se projeví na obloze i v teplotách. Těmi ranními podle údajů měřících stanic krátkou předpověď uvedu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
0: 8 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Zlíně a v Bojkovicích. 7 stupňů vidím v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radoštěm a taky v Horní Bečvě. 11 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 4 stupně to je prozatím hodnota v Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích. 5 stupňů uvádějí Vizovice se Vsetínem. 6 stupňů, tak takovouto teplotu mají ve Strání a ve Valašské Senici. Zbývá nám ještě Štítná nad Bláří se 3 stupni. Dnes ráno očekáváme polojasno až skoro jasno, pak během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše to bude v severní části kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů. Slabý proměnlivý během dne, vítr jižních směrů povale rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. U toho jsou prozatím mírně nepříznivé rozptylové podmínky, během dne se přechodně upraví na dobré a biozátěž ta je pouze mírná na jedničce. Když zajdeme ke sportu, fotbalisty Zlína a Teplic spojují žlutomodré barvy, nic moc jiného teď ale taky nenajdete. Zatímco Ševci vstoupili do sezóny špatně a stále nemají ani bod, Skláři vyhráli 4 ze 7 zápasů. Ten zatím poslední, právě ve Zlíně, víc o něm uslyšíte za okamžik.

0: Za 10 minut bude 8 hodin s Českým rozhlasem Zlín. Jdeme, jak bylo slíbeno, za sportem. Na konci minulé sezóny dělil fotbalisty Zlína a Teplice v tabulce jediný bod a i před tímto ročníkem měly tyto týmy podle předsezónních odhadů patřit na podobná místa. Pravda je ale úplně jiná, zdůraznili i vzájemný zápas obou týmů, který Teplice ve Zlíně vyhráli 3-1. Se 13 body jsou páté, Zlín je bez bodu poslední.
1: Je to snad poprvé, co jsme přijeli do Zlína jakoby v té roli favorita, ale tohle jsem hráčům přizvukoval, že Zlín hraje pro ně extrémně důležitý utkání.
2: Přibližoval po výhře 3-1 na hřišti Zlína trenér teplických fotbalistů Zden Kofrtěla. Kouč poraženého týmu Bronislav Červenka slova svého protějška potvrdil. Ševci vnímali, že domácí zápas proti Severočechům je šance na premiérový bodový zisk v sezóně.
3: Tyhle zápasy jsou hratelné. Já vím, že to připadá jako divně, ale za mě Teplice samozřejmě jsou v lepším rozpoložení, jsou v lepší psychické pohodě, mají body. Přesto si myslím, že tyto zápasy bychom měli zvládat a měli bychom je dovést do vítězství.
2: Jak už ale víme, zůstalo u podmiňovacího způsobu a Zlín opět prohrál a je dál bez bodu.
3: Je to jenom naše chyba, protože máme to ve svých rukách a máme to ve svých nohách a pak budeme co chtět, porážet tady Slávii nebo koho. Musíš porážet tyhle manšafty, které mají kvalitu, vůbec jim neodpírá nikdo neříká, že Teplice mají teďka skvělý start do sezóny, ale říkám, ale my jsme taky nějaký tým a my to musíme zvládat a my to prostě nezvládáme. Nezvládli jsme to už čtvrtý zápas v řadě, když to vezmu ty domácí zápasy.
2: Zatímco zlínský trenér Červenka zmiňuje Slávii jako příklad týmu, se kterým jeho svěřenci těžko uhrají slušný výsledek, Teplice se o něco takového pokusí už v příštím kole, kdy doma přivítají právě obhájce titulu a lídra tabulky.
4: Slávie doma je to taková třešnička, že jsme na té vlně zpátky a jdeme si to s nima rozdat, uvidíme, jaký bude výsledek, ale my neskládáme nikdy zbraně a myslím si, že to dokazujeme tuhle sezónu od prvního utkání.
2: Těší se na velkou výzvu útočník Tomáš Zlatohlávek, který ve Zlíně pomohl k výhře gólem, prvním ligovým v dresu Teplic. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové vyšetřují zákeřní útok kyselinou na krásnou mladou ženu. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Někdy je cesta k úspěchu až příliš dlouhá. Robert Redford ve filmu Přirozený talent. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila herce Miloně Čepelky oblíbenou hru divadla Járy Cimrmana Vražda v salonním kupé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve Vsetíně dnes budou hasiči nacvičovat letecké hašení. Lidé musí počítat se zvýšeným hlukem nad městem. Budovu při zámčí v Uherském Ostrohu poškodila vlhkost. Na opravu historické brány musí dohlédnout restaurátoři. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Dnes ráno očekáváme v regionu polojasno, přes den pak oblačno a na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Hasiči dnes mají ve Vsetíně nacvičovat hašení požáru z vrtulníku. Sejdou se v 9 hodin ráno u sportoviště na ohradě. Cvičit pak budou zhruba do 11. Co všechno si hasiči vyzkouší, popisuje mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
6: Do nácviku se zapojí profesionální hasiči ze stanice Vsetín a dobrovolné jednotky ze Vsetína, Jablunky, Karolínky, Halenkova, Velkých Karlovic a Hovězí. Zhozy vody budou probíhat v okolí Janové. Lidé proto mohou v této oblasti zaznamenat zvýšený pohyb vrtulníku a opakované zhozy vody. V okolí sportoviště na ohradě je zároveň nutné počítat se zvýšeným pohybem hasičské techniky.
4: V Uherském Ostrohu řemeslníci opravují budovu přízámčí, kde sídlí informační centrum a krojové dílny. Práce za 3,25 milionu korun spočívají především v důkladném očištění fasády a sanaci spodních částí zdiva, které jsou poškozené vlhkostí. Samotné průčelí manieristické zámecké brány ze 17. století si ale na opravu musí počkat.
7: Brána obsahuje cenné kamenné a umělecké prvky, takže nebylo možné její obnovu provést standardním zednickým způsobem. V nejbližší době proto bude vypracován specializovaný restaurátorský záměr a samotné práce se v budoucnu uskuteční pod dohledem restaurátorů. Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
8: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že

0: S náhradami ale ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
1: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
0: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes ráno očekáváme v našem kraji polojasno až skoro jasno, ojediněle se mohou vyskytovat údolní mlhy. Během dne pak bude převážně oblačno, aktuální teploty 11 až 4, nejvyšší dnes 23 až 26, na Vsetínsku lokálně 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 1/54 u Slavkova na Uherskohradišťsku je hlášena zvěř na vozovce. V Uherském Hradišti v ulici Solná cesta se střetla dvě osobní vozidla. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Mezi rožnovskými paneláky leží obří brýle. 7 metrů nerezu, které podle slunce mění barvu do hněda i do zelena. Komu upadly, se dozvíme v reportáži už za chvíli. A pak si připomeneme, dnes je to rovných 15 let, co zahynul při leteckém neštěstí hokejový obránce a rodák ze Zlína Karel Rachůnek. Zavzpomínáme na něj před 8:30 v cyklu Rodáci známí neznámí. Teď je 8:05, před námi 7. září, dobré pondělní ráno stále přeje Petr Uhřík.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Je tady nový den i týden, tak jak nám zpíval Petr Novák, nový den se jmenuje pondělí a máme 7. září 8 hodin 8 minut. V Ružnově pod Radhoštěm položili ve vnitrobloku mezi paneláky 7-metrové kovové brýle. Připomínají Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele dnešní střední školy zemědělské a přírodovědné. Právě tady měli jeho studenti před 100 lety školní pozemky. Obyčejná pamětní deska by byla podle architektů málo.
1: Jsme to tu dovezli a donesli.
2: Instalaci obřích 7 metrů dlouhých brýlí přihlížím s ředitelem realizační firmy Romanem Klímou. Z čeho jsou ty obrovské Venclovy brýle vyrobené?
1: To je z nerezového materiálu, který je vlastně plamenem obarven.

0: do hněda lehce, do mramoru, do modra.
1: Budou se tady hodně výjimky.
0: No určitě budou zářit a podle slunce budou měnit barvu aj. Z tmavšího do světlejšího záleží, bude tam i odraz vlastně té trávy, takže když se podíváte, budou do zelena, jo, někdy budou do hněda, podle stínu, podle světla.
1: Proč jsou brýle právě tady ve vnitrobloku, mi vysvětluje vedoucí odboru kultury a sportu na Rušnovské radnici Martin Beníček.
2: Oni vlastně ani nikde jinde být nemůžou, oni jsou na tom správném místě, protože se nacházíme na pozemku, kde škola Emanuela Wenzla působila. My vlastně stojíme za zahradě hlavní budovy, dneska internátu přírodovědné a zemědělské školy. A právě na těchto místech před cca 100 lety ti studenti Emanuela Wenzla právě měli své školní pozemky.
1: Teď je tady vnitroblok mezi paneláky. Proč je Emanuel Wenzl významný pro celý region, pro celé Rožnovsko?
2: Když jsem se s ním seznamoval, tak jsem zjistil, že svým způsobem to byla renesanční osobnost. On totiž nepůsobil pouze na poli školství, ale pomáhal zakládat Valašské muzeum v přírodě. Byl dlouholetým předsedou Sokola. Hlavně byl osvětář. On své vědomosti si nenechával pro sebe, ale napsal řadu odborných článků na téma kultivace luk a travin. Ve spoustě oblastí byla ta stopa Emanuela Wenzla přítomná.
1: Instalaci brýlí teď pozoruje jeden z architektů ze společnosti Henkaj, Daniel Baroš. Obvykle se těmto osobnostem dělají nějaké pamětní desky, pomníky, tady ale jsou brýle.
3: No jenom deska by byla málo, jo? My jsme chtěli trošku velkorysejší vstup.
1: Ono to teď ještě moc není vidět, protože to teprve vzniká. Tady budou jakési záhony, které připomenou ty školní pozemky.
4: Máme tady cirka nějakých 6 typů osiv, které mají složení z různých dvouděložných, jednoděložných rostlin a budou tady vytvářet pro ty brýle vlastně takový příjemný, přivětivý koberec.
1: Dodává zahradní architekt Zdeněk Stenadel.
5: Ty brýle vlastně upadly tomu panu Wenzlovi do té louky.
1: Upadly tady, zůstaly tady a lidé je najdou ve vnitrobloku mezi ulicemi 5. května, 1. máje a ulicí Zemědělská. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Poslechneme si podrobné informace z Brna, tím naznačuju obsah dalších věd. Budou o počasí, které nám na několik dalších dnů přiblíží meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Když se podíváme na nejbližší hodiny, jak vypadá pondělní předpověď dál? Bude slunečno a teplo?
2: Slunečno bude, zejména z počátku, teď ráno dopoledne, ale v průběhu dne převáží oblačnost. Výjimečně se může i vyskytnout velmi slabý déšť, spíše v severní části kraje. Zaslouží se o to postupující teplá fronta. Nejvyšší teploty 23 až 26 na Vsetínsku lokálně jen kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý během nevítr jižních směrů.
1: Máme nějakou komplikaci v biozátěži?
2: Nemáme, platí jednička, mírná zátěž.
1: Hned navážeme na zítřek. Co nám v počasí nabídne úterý? Oteplí se ještě?
2: Zítra se oteplí, čekáme slunečný den, většinou bude jasno až polojasno, ranní teploty 14 až 11, v údolích ojediněle až 8, odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří, ale v průběhu dne se rozfouká mírný vítr jižních směrů.
1: Podívejme se ještě dál, na středu, čtvrtek, tam podle vašich informací dojde ke změně, jak bude velká a v čem ji hlavně pocítíme.
2: Ano, středa ještě většina dne bude ve znamení jasné nebo polojasné oblohy. Od západu začne postupně přibývat oblačnost, ale zejména potom ve večerních a nočních hodinách se objeví potom přeháníky, případně i bouřky. Středa bude ještě patřit k těm nejteplejším nebo hodně teplým dnům. Ranní teploty 19 až 15, odpolední okolo 30 stupňů. Změna nastane potom od čtvrtka, ten bude zpočátku zatažený s deštěm nebo s přeháníkami, mohou se ještě lokálně objevit zpočátku i bouřky, ale postupně během odpoledne a večera čekáme ubývání srážek a oblačnosti. Čtvrteční ráno přinese teploty 15 až 11 stupňů, ale ty odpolední už jen 16 až 20 stupňů.
1: Zbývá se podívat do historie na 7. září v rekordních teplotách. Prozraďte, Mojmíre, prosím, přesné hodnoty pro Zlínský kraj.
2: 7. září přineslo v historii jak mrazivé hodnoty, tak tropické. Ta tropická hodnota nastala v roce 1951 na stanici Napajedla, kde tehdy naměřili 32,1 stupně. Ta mrazivá hodnota je z roku 2010 Huslenky Kychová minus 1,6 stupně Celsia.
1: Téma počasí jsme naplnili, o podrobnou předpověď se postaral meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme úspěšný start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Dokádě nestačí ovoce jen nasypat a čekat. O tom, jak správně založit kvas, rozhoduje řada detailů, od kvality ovoce až po průběh kvašení. Co hlídat a čemu se při přípravě vyhnout? Nejen to se dozvíte v poradně s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. A to 7. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Hokejový obránce a rodák ze Zlína Karel Rachůnek zemřel při letecké havárii 7. září 2011, tedy před rovnými 15 lety. Mířil tehdy s ruským týmem Lokomotiv Jaroslavl na utkání kontinentální hokejové ligy do běloruského Mlýminsku. Jaký byl člověk a kamarád, na to vzpomínal před časem jeho bývalý spoluhráč Ondřej Veselý. Natáčela Saskia Mišová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Když se řekne Karel Rachůnek, co se vám vybaví jako první?
3: Jako první se mi vybaví, že to byl skvělý člověk, kamarádský, zůstal vlastně pořád stejný, nezměnilo ho ani to, že byl vlastně velká hvězda a choval se ke všem pořád stejně, takže asi to je to hlavní, co bych si vybavil, když se řekne Karel.
2: Vzpomenete si na to, kdy jste se poprvé potkali vy dva?
3: Tak to si úplně nespomínám, ale určitě jsme se potkávali tady na zimáku ve Zlíně, protože začínal s hokejem ve Zlíně a potom, myslím, že se nedostal do dorostu, tak šel do Vsetína, kde se vyhrál a potom se zase vrátil do Zlína, kde už zase začal hrát za muže, takže jsme se vídali průběžně asi tady na zimáku, ale spíš si ho potom vybavuju později, kdy jsme spolu hrávali inline hokej.
2: Co měl podle vás, kromě hokeje, samozřejmě ještě Karel Rachůnek rád?
3: Už jsem změnil ten inline hokej, tak myslím si, že u něho to byl zrovna skoro sport číslo jedna, protože vždycky po sezóně už plánoval, na jaký turnaj bychom mohli zajet a už v sezóně plánoval všechny věci, co se týče inline hokeje s manažerem našeho týmu Ivanem Tomaštíkem. A takže tohle byla, myslím, že jeho záliba a vždycky se na to těšil už během sezóny.
2: Takže sportovcem, tělem i duší. Měl byste nějakou společnou vzpomínku?
3: Těch vzpomínek je hodně a všechny zase budou směřovat asi k tomu inline hokeji, protože jsme se nejvíc scházeli po sezóně, kdy jsme inline hokej hráli. A fakt tady do toho sportu byl strašně moc zapálený a nejenom, že to byla naše zábava, jeho zábava, ale vždycky jsme chtěli každý zápas vyhrát a jednou se nám stalo, že jeden zápas jsme hráli v Pardubicích a Karel měl zrovna v ten den nějakou benefici v Uherském Hradišti a nějak mu to nevycházelo, že by to nestíhal a proto se rozhodl, že tam přiletí letadlem a nás všechny teda překvapil na tom zápase, že se tam objevil a řekl, že přiletí letadlem na ten zápas. Takže to byla taková vzpomínka, která se mi vybaví, jakože, že fakt to byl blázen tady do toho sportu.
2: Karel Rachůnek zemřel při leteckém neštěstí. Vybavujete si, jak jste se o téhle věci tehdy dozvěděl?
3: Tak tam ty zprávy nějak vybíhaly postupně na internetu. Manželka s tím přišla, že vlastně spadlo letadlo z hokejisty. Já jsem teda úplně si nebyl jistý, jestli tam Karel je, protože ještě tady, myslím, že před týdnem ve Zlíně byl. Takže jsem pořád doufal, že tam Karel není, ale potom se to nějak začal upřesňovat, kdo vůbec v tom letadle byl a takže tam skoro všichni zůstali. No, takže to se mi jasně vybaví, tady ta vzpomínka, takže to nebylo moc jako optimistické pro nás a byly to těžké chvilky pro všechny a vždycky pár let ještě se mi vybavovalo to, že třeba ten Karel nakonec ještě přijede po té sezóně a zase si spolu zahrám ten inline hokej, takže moc mi nedocházelo vůbec to, co se vůbec stalo.
2: Je něco, co vám ho pokaždé připomene? Nějaká věc nebo činnost?
3: Tak spíš nějaké srandičky, protože on byl fakt, furt vymýšlel nějaké blbiny, jsme seděli a on byl takový, nedokázal dlouho sedět na jednom místě a pořád něco vymýšlel. Strašně rád měl smažený sýr a zelenou, když jsme šli někam zapít nějaký úspěch, tak nejradši měl, když jsme šli do nějaké hospody třetí cenové skupiny a tam si dal zelenou, takže takové ty malé věci, ty byly nejkrásnější a tam se právě ukazovalo, jaký on byl člověk.
0: Na hokejového obránce Karla Rachůnka vzpomínal jeho bývalý spoluhráč Ondřej Veselý.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Na sídlišti Východ v Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy. Oplocená plocha se nachází poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná. Ve výběhu bude umístěn stojan se sáčky na psí exkrementy, odpadkový koš i lavička. Na jaře příštího roku má město v plánu doplnit také agility prvky pro psy. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začínají dny sociálních služeb. Až do pátku se tam lidé podívají do zařízení, která ve městě pomáhají seniorům i lidem v nouzi. Na Masarykově náměstí je čeká taky jarmark neziskových organizací a Rožnovská noc venku. Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém totiž dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direkt pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. Využití umělé inteligence podle ní zkracuje i dobu, po kterou klient čeká na vyplacení peněz. V Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejméně 10 lidí, přes 6 desítek dalších je zraněno, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu teď zjišťují mexické úřady. Dnes ráno je ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, ojediněle se vyskytují také údolní mlhy. Během dne pak čekáme převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, ale to spíše jen v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, později jihovýchodní až jižní vítr. Aktuální teploty mezi 13 a 7 stupni, nejvýše dnes vystoupají na 23 až 26, na Vsetínsku jen na 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 490 u Březnice na Zlínsku je hlášeno sražené zvíře uprostřed vozovky. To byly krátké zprávy a vy dál posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Probereme ještě svátek Regíny, datum 7. září, poté to příjemné stránce. Své nositelce přináší původně latinské jméno neomezené možnosti. Regína se může stát královnou, královnou svého života, královnou svých snů nebo třeba královnou večera. Předpoklady k tomu má dokonalé podle původního významu jména. Současných oslavenkyň uvádí domácí statistika necelé 2000 a já už posílám gratulaci s písničkou skupiny Tým.

0: Libérie do Hamburku a o něco později do evropských hitparád. Tak by se dala v jedné větě popsat léta 1965 až 70 u skupiny Soulful Dynamics. Ale já si ty černé chlapce pamatuju jako dítě ještě z černobílého vysílání jednoho z prvních dílů zábavné východoněmecké show Ein Kessel Buntes. Vybavují se mi už jenom útržky z roku 74, když s několikaletým zpožděním dorazili do Friedrichstadt Palast, aby tady předvedli svůj největší hit Mademoiselle Ninette. A protože byly tehdejší modernější televizory už vybavené konektorem pro nahrávání, co se udělalo s předstihem, než začal samotný pořad, který sledovalo tehdy 90% lidí, vytáhla se ze šuplíku šňůra s tesláckým tříkolíkem na obou koncích, už se nahrávalo na magnetofon B4, že? I takto se v té době zaznamenávaly zahraniční hity. Myslím, že bych ten pásek ještě po delším hledání někde doma i našel. Ale my si pustíme už digitálně vyčištěnou, i když původní verzi, písnička Mademoiselle Ninette dosáhla v Německu na krátkou chvíli první pozice, v Rakousku byla druhá. Kdo neslyšel můj úvod, poslechneme si dnes už zapomenutou kapelu Soulful Dynamics.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Za 2 minuty už bude 8:45. Jak se projeví pozdní léto, co nám na startu nového týdne vzkazují meteorologové? Na to se hned podíváme v další krátké předpovědi a ještě na úvod ranní teploty v regionu.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 6 a 13 stupni. Celková předpověď nám říká, že ve zbytku rána máme očekávat polojasno až skoro jasno, pak během dne převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, spíše severní části kraje. Nejvyšší teploty 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů, k tomu povane slabý proměnlivý, během dne vítr jižních směrů, rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. V těchto chvílích jsou ještě mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Během dne by se přechodně měly dostat na dobré a biozátěž, ta je pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

Švestky, hrušky nebo jablka. Podzimní úroda může skončit samozřejmě nejenom zavařená ve sklenicích nebo na koláči, ale také v sudu jako základ pro dobrý kvas. Jak ovoce správně připravit, kdy je nejlepší chvíle kvas založit a na co si dát pozor, aby všechno dobře prokvasilo. O tom si bude povídat v dopolední poradně Kristýna Fuchsová s páleničářem Vlastimilem Gajdůškem z Březnice na Zlínsku. Možná se i vám letos poprvé urodilo a nejste s vlastním kvasem úplně spokojení. Své dotazy můžete v tom případě posílat už teď na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Odpovědí se dočkáte po 11. hodině. U poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín přeje Petr Uhřík pohodu, hezký, stále ještě letní den. Mějte se, milí posluchači, fajn.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí vyrostou nová kolumbária, přibude zeleň i parkovací místa. Muzeum Kroměříska hledá pro výstavu dílo Jany Horáčkové. Zlínští fotbalisté prohráli doma s Teplicemi 1-3, dál zůstávají bez bodu. Dnes dopoledne bude v regionu polojasno, přes den pak oblačno a na teploměru až 26 stupňů. Ve studiu Matěj Neradělek a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Valašské Meziříčí dokončuje projekt první etapy proměny městského hřbitova. Ten chce město postupně opravit v 6 etapách. Po rekonstrukci bude mít hřbitov jednotné cesty, oplocení, mobiliář i zeleň. Co se změní jako první, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
2: První etapa se zaměřuje na západní předprostor hřbitova, včetně parkoviště pod starou kaplí. Dojde zde mimo jiné k úpravě hřbitovní zdí, včetně osazení nové brány. Nad parkovištěm s novou zasakovací dlažbou pak vyroste kolumbárium se 144 epitafními místy a jejich kapacitu budeme moci později rozšířit až na 288 míst.
0: Muzeum Kroměříska chystá na příští rok velkou výstavu děl výtvarnice Jany Horáčkové i následujících dvou generací žen z její rodiny, a to její dcery Kláry Klose a vnučky Rebeky Klose. Muzeum nyní hledá majitele, kteří by byli ochotni díla umělkyn krátkodobě na výstavu zapůjčit. Mluvčí muzea Martina Malá Českému rozhlasu potvrdila, že by těchto děl mohlo být víc právě v Kroměříži, kde se Horáčková narodila. Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští dva roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 000 korun. S navrhovaným růstem v srpnu na jednání tripartity souhlasili i zástupci odborů a zaměstnavatelů. Minimální mzdu v Česku v současnosti pobírá asi 180 000 zaměstnanců a kabinet dnes probere třeba i návrh, podle kterého má v tuzemsku i v příštích 5 letech pokračovat střídání letního a zimního času.
1: Sport.
0: Zlínští fotbalisté zůstávají i po 7. kole šance ligy jediným týmem, který dosud nezískal ani bod. Tentokrát Ševci prohráli doma s Teplicemi 1-3. Trenér Bronislav Červenka po utkání dlouze mluvil se skalními fanoušky.
3: Jsem se jim omlouval za naše výkony. Říkal jsem, ať odpouští a nepřestanou fandit, že nás to všechny mrzí a že se jim omlouváme a víme, že kritika, která od nich přichází, je na místě a že na to mají právo, což vlastně na to mají všichni právo, aby nás kritizovali a aby byli na nás přísní.
1: Počasí.
0: Aktuálně je ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, ojediněle se vyskytují taky údolní mlhy. Během dne čekáme převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout slabý déšť, ale to spíše jen v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, později pak jihovýchodní až jižní vítr. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů Celsia.

0: Nechci sedět nečině, když den patří regíně. Na svých veršů podporu stojím skoro v pozoru. S přáním velkou obálku moc rád pošlu na dálku. Doufám v to, že bude snad na dar dlouho vzpomínat. Vždyť je to fakt, doufám, zřejmý. Můj dar není obyčejný. Nesu písni, výběr skvělý, dojme, ba i rozveselí. Smočí slza spodní řasu při písničce od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tuż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 7. září roku 2026, máme hezky, i když ráno bylo tedy svěže. Ano, bylo chladno, ale sluníčko už svítí, takže nakonec i meteorologové říkají, že možná dneska si tady na naší Moravě sáhneme až ke 30, myslím tedy stupňů, plus 30 stupňů, takže u Celzia, takže uvidíme, uvidíme. Dneska mají svátek Regíny, takže všechna děvčata, ženy, dámy, které se honosí tímto křestním jménem, tak jsme už oslavili v úvodní básničce a já vám vinšuji všechno nejlepší. A já ve svém okolí mám jednu Regínu, ano, mám Regii z Modřic a já řeknu příjmení Regínku Cupalovou, takže Regi, já ti přeji všecko nejlepší, užij si dnešní den. No a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych udělat radost své kamarádce Marušce Lipenské, která tu pro mě byla v době, kdy mi nebylo úplně do zpěvu. Teď bych jí naopak jednu písničku ráda poslala já, jako malé poděkování za všechna ta kafe, telefonáty a obyčejné chvíle, které člověku někdy pomůžou nejvíc. Zdraví ji Eva z Brna. Milá paní Evo, rád splní vaše přáníčko a zahrají vaší kamarádce Marušce, ale vy jste jí nevybrala písničku. Co mi to, Evičko, děláte? Jo, vy věříte na to, že já se trefím do vašeho vkusu, ale co když to tak nebude? Co když to tak nebude? No, tak nevadí, nechala jste to na mě, tak já už posílám písničku.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

písnička dozněla a já tady mám pro vás takový svůj příspěveček, takový letní bych řekl. Nezvaní hosté každého pozdně letního posezení. Člověk si dá venku kávu, limonádu nebo něco dobrého a během chvilky přiletí vosa, která zjevně usoudila, že jste taky objednali i pro ni. A letos jich máme opravdu dost. Horké a suché léto vosám svědčilo, takže se jim dařilo víc než obvykle. Navíc právě ke konci léta začínají víc vyhledávat sladké, jako třeba ovoce, limonády, zmrzlinu, zkrátka přesně to, co máme na stole my. Vosa samozřejmě ví, co si vybrat. Můžete mít před sebou celý stůl dobrot, ale ona se stejně rozhodne pro ten váš jediný kousek koláče. Já mám takového známého, který je včelař. Jasně, rozumím, mezi včelou a vosou je rozdíl. Když vás píchne včela, no tak ta zahyne, protože ten její bodanec, ten sosáček, který vám vetkne do kůže, tak on je opatřen takovými háčky a když ona chce to vytáhnou, tak si ho vyrve vlastně z těla a tím se zahubí. Zatímco vosa, ta vás může píchnout jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, na tom nefrčí. Ale ten můj známej mi říkal, víš, to jsou, je to bodavý hmyz samozřejmě a on víceméně tě ohrozí jenom, když je rozdrážděný. Když jako prostě ho nějakým způsobem dráždíš. To znamená, naučil jsem se, když kolem mě lítají včely nebo vosy, já to teda nepoznám, jestli je to včela nebo vosa, tak já si jich nevšímám. Já sedím a oni bzučí a až sedne na mě a už to vypadá, že tedy by mě mohla možná bodnout taky odeženu. To moje vnučka Sabinka. My, když sedíme na radiově u stolu venku, třeba snídáme, obědváme a teď přiletí vosa nebo včelka. Je, minko, teta mává rukama jako větrnej mlejn. No, ale musím říci, že samozřejmě mě píchla vosa. Včelí bodnutí není až tak bolestivé jako vosí. No a pozor, nejhorší je sršeň, ale o tom teď mluvit nechci. Vosí píchnutí bolí, ale já nevím, jestli mám v sobě takovou imunitu vybudovanou, nebo nevím, čím to je. V podstatě mě ten bodanec, to bodnutí jako moc nevoteče. Nemám velký puchýř a v podstatě mě bolí jenom ten vpich, ta, já nevím, půl minutka, ale potom to odezní a už nemám žádný problém. Ale ajta policajta, asi před 4 nebo 5 lety, jsme taky takhle seděli, popíjeli kafíčko, byly tam nějaké ty limonádky, že jo, takže vosy přiletěly a já jsem si nevšiml, protože jak je to kafe v tom hrnku černý, tak jsem si nevšiml, že tam taky poletuje vosa. A napil jsem se, Jenomže ta vosa se mi nedostala jako až na jazyk a že bych ji chtěl spolknout, ale přilepila se mi na tvář zevnitř, jak my lidově říkáme, na škraň. Tak já jsem okamžitě vrazil palec do pusy, bylo to na levé straně, tak pravou ruku palec do pusy, druhým prstem zvenku jsem to přitlačil a rozdrtil jsem ji. Bolelo to, ale prostě jsem ty zbytky vyplivl ven, takže nedošlo k žádnému nějakému těžkému, bych řekl, zranění, kdyby mě píchla do krku, do jazyku, takže ty otoky prej jsou velké a člověku by mohlo taky hrozit udušení. Ale protože nemám žádnou alergii, tak mě to trošinku nateklo, čekal jsem, že budu mít tu tvář, jako když jdete od zubaře a vytrhne vám 5 zubů, tak nestalo se to. A když tedy se mně tohleto stane, tak já používám recept mé babičky, která vždycky říkala rozřízni cibuli a přilož si to na to, a nebo tedy samozřejmě všechno se u nás léčívalo slivovicí, pěkně na tamponek nebo na tu vatu, tenhle slivovička. Já vím, že to je to škoda té slivovičky, ale prostě pomáhalo to taky. Takže přátelé, varujte se vos i včel a vůbec bodavého hmyzu. Nejhorší jsou tedy, když pijete ze sklenic nebo z plechovek, do kterých nevidíte, jako třeba pít brčkem nebo něco takového. To je velmi, velmi nebezpečné. Takže dávejte si na to pozor. No a já už vám pouštím krásnou bodavou písničku Daniela Hůlky. La.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Já si počkám, zpíval Stanislav Procházka mladší. A kdo si počká, ten se dočká, a kdo čeká, tak se taky doví. Mé druhé přání, které teď vypustím do éteru. Přišlo mi formou vyplněného webového formuláře a zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro moji ženu Alenu z Břeclavy, jen tak z lásky. Někdy člověk zapomene říct nahlas, jak moc je rád, že má vedle sebe právě toho svého člověka. Taky chci přes rádio vzkázat, že si vážím všeho, co spolu máme, a že bych neměnil. Děkuji, František. Milý Františku, krásné vyznání pro vaši paní Alenku. No ale zase, co mi to děláte, chlape? Nevybral jste písničku? Nějakou romantickou, co? Necháváte to na mě. No tak doufám, že Lucie Bílá to zachrání. Takže doufám, že potěší vaší paní i vás. Tady je.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byl Louis Armstrong, krásná věc, nádherný svět. No a mám tady, začínáme pondělí, začínáme týden, tak mám pro vás pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to všechno dáte v pátek dohromady, promyslíte a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních a zpívají třeba Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních umělců. Dnešní, tedy pondělní indicie, zní takto. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou. Opakuji pondělní indicii. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouším Jiřího Korna.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: To byla Hanička Zagorová, která mimo jiné slaví 80., tedy nedožité 80. narozeniny. A máme, no, 2 minuty před 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze webového formuláře, to zní takto. Milý pane Zdeňku Junáku, prosím o zahrání písničky Nákladák od Petry Černocké pro pana Stanislava Bradáče z vesničky Blízkov. Přejeme mu, ať důchod užívá ve zdraví a písničku posíláme pro radost, pro radost. S pozdravem jeho přátelé. Tož, moji milí přátelé, Stanislava Bradáče, rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobré ráno, pane Junáku, tady je Jindra. Já vám a kolegům vám chci říct, že máte super pozady na Českém rozhlase. Beno a nashledanou.
0: Jindřichu, moc krát děkuji, vyřídím to svým kolegům, moc nás vaše přízeň těší, doufám, že ji nesklameme. No a tak přáníčka byla vyslovena a přátelé pana Stanislava Bradáče vybrali písničku, tak doufám, že už vás potěší Nákladák.

Což, moji milí posluchači, Karel Gott dovedl zdárně dnešní srdcovky s datem 7. září do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě než se rozloučíme, tak vám připomenu důležitou první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Nic není černého ani bílého. U nás ta černá patří tam, kde se jinde chlubí bílou. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční a čtvrteční. Mám pro vás upozornění, že pro tenhle týden budou pouze 4 indicie. A to proto, že v sobotu výjíždí srdcovky na cesty, jedeme do Uherského Hradiště, takže vlastně s editorem Českého rozhlasu Milošem Šenkýřem, který pro vás připravuje každý týden celotýdenní hádanku, tak odtajníme už v pátek. Takže čtvrteční indicie bude ta poslední. Takže dávejte dobrý pozor. Tak a ještě než se rozloučíme úplně, tak jen připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto 3 možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358 nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a k tomu konkrétní písničku, kterou máte rádi, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a zařídit a prostě to dát všechno dohromady. Tak, takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve Vsetíně dnes hasiči nacvičují letecké hašení. Lidé musí počítat se zvýšeným hlukem nad městem. V Napajedlích na Zlínsku dnes začíná rekonstrukce silnice. Omezí to dopravu i zásobování. Letošní extrémně horké počasí způsobilo lesníkům milionové škody na výsadbě stromků. Dopoledne bude v regionu polojasno, přes den pak oblačno a na teploměru až 26 stupňů. Matěj Neradělek, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké pondělí. Hasiči ve Vsetíně nacvičují hašení požáru z vrtulníku. Sešli se u sportoviště na ohradě. Cvičit budou zhruba do 11 hodin. Co všechno si zde hasiči vyzkouší, popisuje mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
5: Do nácviku se zapojí profesionální hasiči ze stanice Vsetín a dobrovolné jednotky ze Vsetína, Jablunky, Karolínky, Halenkova, Velkých Karlovic a Hovězí. Zhozy vody budou probíhat v okolí Janové. Lidé proto mohou v této oblasti zaznamenat zvýšený pohyb vrtulníku a opakované zhozy vody. V okolí sportoviště na ohradě je zároveň nutné počítat se zvýšeným pohybem hasičské techniky.
4: Ředitelství silnic Zlínského kraje dnes začíná rekonstruovat páteřní komunikaci v Napajedlích na Zlínsku. V úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix. Oprava bude probíhat ve čtyřech etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zavedený kyvadlový provoz. Pokračuje mluvčí města Petra Števková.
6: V průběhu opravy budou podle potřeby platit také dočasná omezení parkování a zastavení. Komplikované může být rovněž zásobování některých provozoven v době frézování a pokládky nového povrchu. Sledujte proto aktuální dopravní značení a počítejte s časovou rezervou.
4: Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly, nevydržely totiž extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
7: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
8: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
9: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
8: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších je zraněných, uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne tamního času na hoře Mižirgy, jedné z nejvyšších hor severního Kavkazu. Zasáhla skupinu zhruba 30 horolezců.
0: Počasí.
4: Aktuálně je ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, během dne však čekáme převážně oblačnou oblohu a výjimečně se mohou vyskytnout i slabé přehánky, spíše však v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, později jihovýchodní až jižní vítr. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 23 až 26, na Vsetínsku lokálně kolem 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V místní části Bojkovic na Uherskohradišťku Přečkovicích havaroval nákladní automobil do sloupu. Ze zpráv bylo vše. Teď veselé dopoledne přeje Český rozhlas Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Petr Rezek zpíval o přátelství a říká se, že nejlepším přítelem člověka je pes. Dnešní tlapky z kraje proto patří Hantovi, psovi, který si k člověku potřebuje nejdřív najít cestu. V útulku teď čeká na někoho, kdo mu dá potřebný čas a nebude na něj spěchat. Jaký člověk by mu mohl nabídnout ten správný domov, prozradila Eva Tomečková, vedoucí městského útulku pro psy a kočky Kroměříž.
1: Hant je mladý, 3,5letý kříženec českého fouska, který v sobě nosí obrovské srdce, ale i dávku ustrašenosti. K novým lidem i neznámým situacím přistupuje s opatrností, je absolutně bezkonfliktní a nevyhledává žádné rozepře. Hant je ideálním parťákem pro klidné, aktivní lidi, kteří mají pochopení pro bojácnější pejsky.
0: Hant potřebuje především trpělivost a jemný přístup, aby si mohl k novému člověku vytvořit důvěru. Když se mu to podaří, podle pracovníků útulku se z něj stává hravý, energický a velmi oddaný parťák. Pokud vás Hant zaujal, podrobnosti k adopci najdete na webu Českého rozhlasu Zlín zlin.rozhlas.cz. A už příští pondělí vám v Tlapkách z kraje představíme dalšího psa nebo kočku, kteří čekají na svůj nový domov.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Rodina Mědílků životem doslova tančí. Augustin a Anna Marie založili zlínskou taneční školu v roce 1948. Stala se místem, kde se učí nejen kroky, ale i noblesa a etiketa. Dnes předává lásku k pohybu a smysl pro rytmus druhá generace Mědílků. Dokáží naučit tanci každého? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Činasky nás trochu naladila na prázdninovou náladu a tak v ní ještě chvilku zůstaneme a podíváme se k moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

slyším slova proroka zpět do divadla roko.

Firma Baťa chtěla obouvat svět. To ale nebylo její jedinou náplní. Čemu všemu se věnovala, ode dneška představuje výstava ve Vizovicích na Zlínsku. Podrobnosti uslyšíte za chvíli.

0: Voldemar Matuška zpíval o botách toulavých a jestli takové uměli vyrobit i ve firmě Baťa, to se můžete dozvědět na nové výstavě ve Vizovicích. Letošní rok se nese ve znamení oslav 150. výročí od narození Tomáše Bati. A do připomenutí práce světového obuvníka se zapojují právě i Vizovice na Zlínsku. Otevírají tam výstavu s názvem Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit. Více nám teď prozradí Martina Dozbabová z Vizovického kulturního centra, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den z Vizovic vám i posluchačům a děkuji za pozvání do vysílání.
0: Výstava chce představit vývoj firmy od jeho vzniku po rok 1948. Nezaměřuje se přitom pouze na výrobu obuvi. Co všechno ukazuje?
1: Ano, je to tak. Výstava připomíná i aktivity firmy v oblastech, které jsou s firmou Baťa taktéž neodmyslitelně spjaty. Jedná se například o témata výchovy, školství a sportu, architektury, kultury, reklamy a spousta dalších. Dalo by se říct, že vlastně poskytuje komplexní vhled do toho, proč se firma Baťa stala takovým fenoménem, který nás po více než století nepřestává udivovat.
0: Jakou formu bude výstava mít?
1: Výstava se skládá ze 13 panelů s texty a obrazovým materiálem. Já bych taky možná ještě doplnila, že výstava je součástí programu, které Kulturní centrum Vizovicích připravilo k letošním, jak jste říkala, oslavám 150. výročí narození Tomáše Bati. Už se u nás uskutečnilo například natáčení podcastu Přepište dějiny na téma Baťova dráha a proběhlo taky slavnostní otevření části cyklostezky právě po této Baťově nedokončené železnici. A chystáme ještě i baťovské odpoledne, to proběhne v neděli 1. listopadu a návštěvníci se můžou těšit na tematické promítání, dobovou hudbu či vědomostní kvíz.
0: Takže výstava doplňuje takovou sérii programů, které chcete věnovat právě připomínce Tomáše Bati. Vraťme se ještě chvilku k té výstavě, protože zítra v 17 hodin lidé mohou přijít na její vernisáž. Co bude na jejím programu?
1: Určitě na programu vernisáže bude samozřejmě představení výstavy veřejnosti. O toto představení se postarají dámy Silvie Lečíková a Hana Kolínská z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které nám tuto výstavu zapůjčilo, za což jim srdečně děkujeme.
0: A řekněte ještě, dokdy a kde bude výstava Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit k vidění?
1: Ano, výstava je už vlastně v tuto chvíli k vidění, a to v prostoru Turistického informačního centra ve Vizovicích, a to až do konce října, každý den od 8 do půl páté a o víkendu od 9 do 1 hodiny.
0: Tolik o výstavě věnované vývoji firmy Baťa a jejího vzniku do roku 1948 od Martiny Dozbabové z Kulturního centra ve Vizovicích. Díky za pozvání a přeji hojnou účast.
1: I my děkujeme, pěkný den.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Víte, co všechno může ovlivnit barvy květů hortenzí a zda se jim daří lépe ve stínu nebo na slunci? Odpovědi nabídnou za chvíli naše dnešní babské rady.

a kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Nejednu zahradu zdobí bohaté květy hortenzie. Více nám teď o ní prozradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Růžové, fialové, bílé, modré. Hortenzie hýří barvami. Zajímavostí je, že je barva květů závislá na obsahu chemických prvků v půdě. Tyto zdobné květiny vyžadují zeminu bohatou na živiny, která dokáže zadržovat vlhkost. Hortenzie mají vláknitý kořenový systém blízko povrchu, proto je naprosto klíčové dopřát jim kvalitní mulč. Naopak přímé slunce hortenzím poškozuje listy a květ. Milují spíše stanoviště v polostínu a stínu. Známe jich okolo 80 druhů. Půvabná barevná květina, které se daří divoce růst na exotických ostrovech, se dá snadno pěstovat i ve velkém květináči. Květy hortenzií jsou velmi dekorativní a i když je usušíte, udělají vám v interiéru parádu. Jen při umístění myslete na to, že aby si sušený květ zachoval svoji barvu, nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu. V Japonsku je hortenzie symbolem vděčnosti a omluvy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: I před 11. hodinou je s vámi Český rozhlas Zlín. Ačkoliv teploty jsou ještě relativně letní, podzim už pomalu klepe na dveře a s ním i postupně dozrávající ovoce, které možná někdo z vás chce nechat vypálit. Jak správně založit kvas? Tomu se budeme věnovat v pondělní poradně Českého rozhlasu Zlín, která začne krátce po 11. hodině. Mými hosty budou Vlastimil a Pavel Gajduškovi z Pálenice v Březnici na Zlínsku. Do té doby ještě trochu hudby nebo aktuální zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Signál!
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup Šunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kroměříž bude mít dokument, který pomůže plánovat opatření proti povodním i suchu. Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu se zázemím pro sportovce. Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok. Zmenší se třeba podpora obcí. Dnes bude v regionu oblačno a na teploměru až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlína u mikrofonu je Matěj Neradilek. Kroměřížská radnice nechá zpracovat územní studii krajiny. Český rozhlas o tom informoval mluvčí města Jan Vondrášek. Dokument pomůže s plánováním protipovodňových opatření v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Pomůže i v boji proti suchu. Dále umožní ovlivňovat úpravy krajiny mimo územní plán města proti proudu vodních toků, plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže i jiné vodní plochy.
3: Zadání studie už schválila městská rada. Její zpracování vyjde zhruba na 2,5 milionu korun. 95% částky ale uhradí evropská dotace. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Sportovci v Zašové se dočkají nového zázemí. Ve sportovním areálu Skála na Vsetínsku totiž dělníci dokončují hrubou stavbu nové budovy. Původní objekt ze 70. let minulého století během léta zbourali.
4: Aktuálně mají stavbaři vyzděné přízemí, v polovině září pak položí jeřáb stropní panely a vyroste patro. Do zimy chce obec mít budovu pod střechou i s okny. Hotovo, má být na jaře příštího roku. Přízemí vznikne restaurace s venkovním posezením, sloužit by pak měla od začátku prázdnin. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí totiž s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství a o úsporách dnes bude na vyjednávání i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
5: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou zemi vším, ale abychom si vybrali priority, které budeme podporovat.
2: O rozpočtu začíná teď po 11. hodině jednat vláda a večer se pak přidá i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září a pak ho předložit sněmovně. V červenci se v Česku znovu zvýšila průmyslová výroba, meziročně o 3,1%. Tempo růstu ale zpomalilo, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s červnem byla produkce zhruba o procento nižší. Ale i tak se průmysl zvětšil, roste už 18. měsíc v řadě. Nejvíc k tomu v červenci přispěla výroba aut a elektřiny. Dařilo se taky elektrotechnice, hutnictví i výrobě počítačů. Hodnota nových zakázek meziročně stoupla o víc než 7%, a to hlavně díky poptávce ze zahraničí. České zakázky naopak poklesly, zaměstnanců v průmyslu oproti loňsku mírně ubylo, konkrétně o 1%.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji převážně oblačno, výjimečně se může vyskytnout taky slabý déšť, ale to spíš jen v severní části kraje. Povane slabý proměnlivý, později pak jihovýchodní až jižní vítr. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 a 26 stupni, na Vsetínsku lokálně jen kolem 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Vsetínská se střetla dvě osobní vozidla. Zprávy končí a hezké pondělí přeje Český rozhlas Zlín všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Švestky, hrušky nebo jablka. Podzimní úroda může skončit nejen zavařená ve sklenicích nebo na koláči, ale také v sudu nebo jako základ pro dobrý kvas.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho pondělní poradnu. Dnes je mým hostem páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku. Tématem bude správné založení kvasu. Pokud máte dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jsme na začátku září, tak které ovoce je právě teď vhodné ke sklizni a založení kvasu?
1: Tak momentálně nám dozrávají trnky, hrušky, oskoruše a veškeré jiné ovoce, které je zralé, tak je vhodné na zakládání kvasu.
0: A vypálit se dá teda z jakéhokoliv
1: ovoce? Vypálit se dá všechno.
0: Pojďme tedy na ty švestky, anebo všeobecně, je možná někdy těžké poznat, kdy už jsou opravdu připravené. Jak zralé by ovoce mělo být?
1: Ovoce by mělo být zralé, vyzrálé, přímo přezrálé, žádná plíseň, různé nějaké defektivary.
0: Takže úplně měkučké, raději úplně přezrálé, než tvrdé. Je lepší ovoce ze stromu tedy otrhat nebo počkat, až samo spadne?
1: Počkal bych, až samo spadne. Každý den, co nabere cukr na slunku, tak je nám vzácný a dobrý.
0: To je taková známka toho, že už je opravdu ovoce zralé.
1: Takže ono, jak dozraje, spadne samo.
0: Přezrálost tedy nevadí, ale co například, když je otlučené, anebo začíná lehce hnít?
1: Otlučené nám nevadí, ale veškerá hniloba nebo plíseň, tak to vyřadit.
0: A pokud máme pocit, že máme málo a vidíme trošičku plísně,
1: tak si řekneme,
0: odkrojíme?
1: Ne. To už je zasáhlý celý plod, všechno pryč, pěkné ovoce. Já mám takovou pomůcku, co dám do pusy a sním, dám ji do bečky.
0: Takže všechno dobré. A když máme například větší množství švestek, můžeme kvas založit najednou, nebo je možné ovoce postupně přidávat?
1: Určitě je lepší založit najednou, taková minimální obsah je 50 litrů a víc a je dobré to naraz, jak se říká, nasypat tady u nás, nějak to trochu nadrtit a založit, aby to začalo kvasit.
0: Takže když

0: jeden den nazbíráme 3 kbelíky švestek například. Ještě to nedávat do toho sudu, třeba počkat ještě s druhým dnem, abych měla dostatečné množství.
1: Ano, aby toho bylo víc a pak to teprve založit.
0: Jak bychom měli ovoce připravit, než ho dáme do sudu? Je potřeba ho například umývat?
1: To není, ale nemělo by být od bláta nebo něco takového nějak jinak špinavé. Nesmí tam být tráva, žádné listí, stopky, tříslovina, všechno se to v tom projeví.
0: A jak důležitá je právě v této fázi čistota sudu nebo dalšího náčiní, co k tomu vůbec potřebujeme?
1: To je velmi důležité, protože sudy před založením kvasu bychom měli vypařit, vypláchnout pořádně, aby to bylo, dá se říct, skoro sterilní, ale tak všechno by mělo být čisté. Každá ta špína může tam zavést nějakou infekci a pak by se mohlo stát, že to chytne jiné kvašení, než potřebujeme.
0: Jaké podmínky kvas potřebuje a jakými pomůckami můžeme jeho průběh kontrolovat? I o tom budeme pokračovat po písničce s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku. Pokud ale máte vlastní dotazy, ptejte se na e-mailové adrese studio.zlina@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jsme tu pro vás.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku. A dnešní poradna je věnovaná založení kvasu z ovoce. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Jaké podmínky bychom měli kvasu zajistit, aby se právě teď dobře rozběhl?
1: No tak hlavní podmínky pro kvas, pro založení je správná teplota.
0: A to je kolik?
1: To by nemělo přesáhnout víc jak 23, 25 stupňů Celsia. A nemělo by to být míň než 10 stupňů, protože to se nám kvašení zastavuje. Ale v dnešní době při takových velkých teplotách bychom měli spíše ten kvas chránit, aby se nám nepřehříval a umístit ho někde do chladna, ale zase do větraných místností, protože kvas je náchylný k tomu, aby nám, že nám natahne nějaké pachy nebo různé takové věci.
0: A to by šlo potom cítit ve výsledku?
1: Ano, to jde cítit ve výsledku.
0: Takže tedy té nádobě s kvasem vadí ty velké teplotní výkyvy, spíš pokud má člověk nějakou zahradní chajdu, možná tam.
1: Ano, ano, ano. Určitě to chránit před slunkem, nenechávat sudy na slunku.
0: Teď nám hlásí třicítky v příštích dvou dnech, pak zase sešup o víc než 10 stupňů, tak možná to ten kvas i zachrání, když bude schovaný.
1: Ano, určitě ano. Kvasinka nemá ráda, když se přehřívá, protože ona pak zahyne a to kvašení nemá takovou razanci, jaké by mělo mít.
0: Vlhkost tomu nijak nevadí.
1: Ne, to vůbec nemá vliv.
0: Má být ta nádoba uzavřená?
1: Určitě uzavřená úplně ne, ale když se na to dá víko, aby ten kysličník uhličitý mohl unikat, za první nám tam na to nejde hmyz a za druhé ten kysličník, ten kvas zakonzervuje, takže nám tam nemůže vniknout nějaká jiná infekce, kterou nechceme.
0: Takže říkáte, že by neměla být úplně uzavřená, takže by možná ten sud ani neměl být v úplně prašném prostředí.
1: No to určitě ne, to je jasné.
0: Jak poznáme během prvních dnů, že kvašení probíhá správně?
1: No, prvních 14 dní probíhá takzvané bouřlivé kvašení. Poznáme to, že se nám na vrchu bečky začne tvořit pěna a vidíme, že to prostě kvasí.
0: A potřebujeme k tomu nějaké speciální pomůcky?
1: Ne, nepotřebujeme.
0: Je potřeba kvas nějak promíchávat, případně jak často, jak s ním manipulovat?
1: Někdo doporučuje, někdo ne. Já osobně kvasem míchám prvních třeba 5 dní při tom bouřlivém kvašení, protože ten kysličník nám vyhazuje veškeré ty části, ty šlupky, jak se to rozkváší a udělá nám tam takovou deku, jak se říká. A v tom je nejvíc kvasinek, oni se moc zahřívají. Ale to se dělá poslední léta, protože moc teplo.
0: A co když se kvašení nerozběhne? Máme ještě možnost ho nějak zachránit?
1: Určitě ano.
0: Jakým
1: kvas
0: způsobem?
1: Potřebujeme dát do tepla. Teď už se dají koupit nějaké kvasné kvasinky, kterýma to zase nastartujeme a můžeme to nechat vykvasit. Dřív se používal kousek chleba nebo kvasnice nebo cokoliv na to.
0: Ještě by mě možná zajímalo, je důležité, nakolik je nádoba s kvasem naplněná?
1: Určitě ano, lepší je vždycky plnou nádobu, radši menší a plnou a pak začít zase třeba založit nový kvas, protože když je tam velká vrstva nebo velký průměr toho koláče, tak je to zase další, může tam vniknout ta infekce, je to větší plocha a to nepotřebujeme.
0: Máme tady jednoho volajícího. Vás, pane Gajdušku, poprosím, abyste si dal sluchátka a případně si je zvýšil si hlasitost. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Ano, dobrý den, tady Vrábík. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, kdy poznám, že jsou mirabelky dostatečně vykvašené, abych mohl jet do pálenice.
0: Můžete klidně odpovědět?
2: Děkuji.
1: Zjistíme to tak, že cukroměrem změříme zbytek cukru v kvasu a ten by měl být tak kolem 4-3. Ale dřív se používali, používalo, že se zapálila třeba sýrka a dala se až k hladině toho kvasu a když tam nejde ten kysličník, tak hoří dál. Kdyby tam byl kysličník, tak ona zhasne. Ale je to taková jenom orientační pomůcka.
0: Radí páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku. Vlastní otázky na mého hosta pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
3: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Pokračuje pondělní poradna Českého rozhlasu Zlín. Dnes s páleničářem Vlastimilem Gajduškem z Březnice na Zlínsku o správném založení kvasu. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. My jsme dostali první dotaz po e-mailu a paní Soňa se ptá, pane Gajdušku, jaké ovoce na kvas je vaše nejoblíbenější?
1: Tak určitě hrušky, ale co hlavně děláme, jsou oskoruše. To je naše taková doména.
0: Mm-hmm. To jsem snad ani nikdy neslyšela. V čem je to tak zajímavé, nebo v čem je to jiné?
1: Toho ovoce je strašně málo. Jo? Mm-hmm. A je to dost pracné vytvořit ten kvás, nazbírat to, ale oskoruše patří do čeledi jeřábovitých.
0: Jsou to takové malé hruštičky.
1: Nebo jablíčka s červenou nebo žlutým líčkem, s červeným nebo žlutým líčkem.
0: Během písně nám volala i paní posluchačka a ptala se, jak je to s cukrem a kvasem. Můžete shrnout, co jste nám tady o tom povídal?
1: No, zákon nám neumožňuje, aby jsme přidávali do kvasu cukr. Cukr takový je fruktóza, který je jenom v ovoci a ten my potřebujeme na to pálení.
0: Ale pokud někdo přijede s vlastním kvasem, vy prostě nepoznáte, jestli tam cukr dodal.
1: To já neovlivním, nepoznám, ale zákon nám hovoří jasně.
0: A my tady máme další telefonický dotaz, takže si opět dejte prosím sluchátka, ať ho dobře slyšíte. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, prosím vás, já bych chtěl říct, mohl by pane, co je tam u vás, říct správné založení kvasu, jak se má správně zakládat, jak to znamená vlastně, jakhle tam přidává voda nebo nevoda, potom jak to přidávat další, když mám třeba jenom po jednom kyblíku, jestli mám počkat a jak to ztracovat, aby ten kyblík vydržel, než ho založím.
0: Mm-hmm. Bavili jsme se o tom hned na začátku naší poradny, proto to teď trochu zhrneme. Pokud budete chtít, najdete potom celou tu poradnu na našem webu, ale pane Gajdušku, mohl byste ve stručnosti odpovědět panu volajícímu, jestli přidávat vodu, jak to udělat?
1: Určitě na založení kvasu trošku vody přidáme. Když založíme třeba 50-litrový sud, tak tam přidáme 5 litrů vody. Důležité je to ovoce rozmačkat, nachystat, protože každé ovoce, zvlášť trnka, je obalená voskem, protože každé ovoce je zavoskované. A ta kvasinka, než se do toho dostane, do toho ovoce, tak to dá dost práce. Takže určitě trochu toho ovoce nějak našrotovat, rozbít, naloupat a tak založit kvas. A s dosýpáním to bych nedoporučoval, je lepší počkat a než se to tam nasype, tak ty trnky zase přebrat, jestli se tam nějaká neskazila nebo něco takového, ale prostě tak to je, vím, že těch trnek je čím dál míň, ale ta praxe nám ukazuje, že tak by se měl zakládat kvas a tak.
0: Ta švestka tady chvíli vydrží i bez kvašení.
1: Ano, jestli je zralá, tak ona vydrží, ona se neskazí za 3 dny, za 4.
0: A co je podle vás největší chyba, kterou lidé udělají hned při zakládání kvasu?
1: No, že to tam dají ze stopkami, s listím a nebo špinavé.
0: A tím si to znehodnotí. A co kvasu nejvíc škodí? Je to podle vás například vysoká teplota, vzduch nebo špatné ovoce? Nebo třeba právě ten špatně umytý sud?
1: Určitě špatně umytý sud a teplota, což v těchto posledních rocích nám vůbec nenahrává pěstitelům a to ovoce, no, by bylo pěkné, zralé.
0: Dnes na dotazy odpovídá páleničář Vlastimil Gajdušek z Březnice na Zlínsku. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
3: volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Jsme zpět s pondělní poradnou. Dnes mluvíme o správném založení kvasu. Hostem je páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku. A své dotazy k tématu pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou telefonní číslo 221 555 210. Teď v průběhu písně sourozenců Ulrichových jsme měli jeden dotaz a týkal se úplného uzavření nádoby s kvasem. Kdy je možné?
1: No, úplně uzavřít nádobu je možné, že je to dokvasené. Takže až je hotový kvas, zavřeme to z toho důvodu, aby se nám tam nedostala nějaká infekce a nechytlo nám to druhé kvašení, což by bylo octové a tím pádem by se kvas úplně znehodnotil.
0: Mm-hmm. A to druhotné kvašení poznáme podle čichu?
1: Poznáme ho podle čichu, kvas čpí octem. Mm-hmm. Kvas by měl pořád vonět ovocem.
0: Mm-hmm. Když už začne tento proces druhotného kvašení, dá se ještě z toho dostat dobrá pálenka?
1: Ne.
0: Vůbec.
1: Vůbec. Ani bych to neskoušel, to je opravdu ztracené.
0: Mm-hmm. Stejně tak je ztracené, když se objeví nějaká malá plíseň.
1: Nějaká malá plíseň by nám nevadila, potřebujeme okamžitě tu plíseň odstranit, aby třeba po dokvašení se nám ta deka, jak se říká, nepropadla do vnitřku, tím pádem by to bylo znehodnocené, to by tam bylo v té chuti té pálenky cítit.
0: Liší se nějak postup u švestek, jablek a hrušek, které přijdou na řadu v dalších týdnech nebo možná v těchto dnech, je ten postup zakládání kvasu?
1: Určitě ano, u hrušek nebo u jablek bych doporučil nadrtit ovoce a přidat vody, aby byl kvas řičí, protože kdyby byl hustý, tak se nám tam tvoří kapse a začne nám kvas zahnívat. Tím by se znehodnotil.
0: Když je dnes 7. září, založíme švestkový kvas, kdy přibližně můžeme očekávat, že bude hotový?
1: No, při těchto teplotách, jaké jsou, tak do 5 týdnů určitě bude vykvasený.
0: Dá se to tak říct obecně u všech druhů ovoce?
1: Ano, dá. Ty letní kvasy, ty jsou spíš meruňky nebo mirabelky, tak to bývá spíš vykvasené, ale to je spíš, že zas větší teplo.
0: Jak dlouho může hotový kvas čekat, než se dostane do pálenice?
1: Když se správně ošetří, jak jsme říkali, zavře, tak vydrží dlouho do jara.
0: Takže nemusí lidé spěchat s objednáváním v pálenici?
1: Nemusí, ale jak říkám, ten kvas je potřeba dát do chladna nebo někde prostě, aby nebyl. A vydrží, dokonce jsme pálili k roku.
0: Je to v něčem jiné potom?
1: Není.
0: Nejde to poznat.
1: Ne. Je to pořád stejné.
0: Když se říká někdy 30-letá slivovice chutná lépe, tak stáří kvasu
1: nemá vliv.
0: A podle čeho poznáme, že už je správný čas ho odvést?
1: No, že nám to nekvasí, no, nebo blinkuje to, když třeba s tím sudem, když do něho tak ťukneme, trošku s ním drcneme do něj, jak se říká, tak když to ještě kvasí, tak je slyšet takové to šumění, to šuškání, jak se říká. A nebo potom, jak jsem říkal, nabrat toho kvasu, dát do odměrného válce a cukroměrem změřit ten zbytkový cukr.
0: A ty hodnoty se liší podle ovoce?
1: Ne, to se neliší.
0: A jaké jsou tedy ty hodnoty?
1: Takže 3 stupně a je to určitě hotové. 3, 2, 4, tak nějak.
0: A jakou sezónu letos už máte a jakou vůbec čekáte?
1: No, čekáme slabou sezónu, protože ty jarní mrázy nám poničily to ovoce a uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že sezóna bude malá a slabá.
0: Říká páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Finále pondělní poradny o správném založení kvasu je tady. Mým hostem byl páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku, ale mám na něj ještě poslední takový shrnující dotaz. Jaká jsou tedy ta základní pravidla pro správné kvašení?
1: No, správné pravidla. Potřebujeme zralé, vyzrálé, čisté ovoce. To je základ. Pak potřebujeme nějaké sudy. Ty sudy je potřeba mít čisté. Dát pozor, někdo ještě používá třeba dřevěné sudy, tak ty by se měly opravdu vypařit, vyčistit, nenechávat to někde, aby v tom byla voda, aby to nezahnilo, protože to by mohl být velký problém. No a pak založit kvas a trochu se něho starat, pečovat, kontrolovat ho, jestli
0: Neplesnivý
1: třeba, nebo cokoliv jiného. No.
0: Nemá octovou, nevoní po octu.
1: Nevoní po octu, ale to by bylo až to další kvasení, které je až po tomto kvasení, že by nám tam vznikla nějaká infekce. Takže po dokvasení doporučuji zavřít víkem, aby nám tam nešlo zbytečně nějaké nějaká infekce prostě, no, nějaké mléčné nebo různé kvašení, co existují.
0: A to už byla poslední odpověď mého dnešního hosta Vlastimila Gajduška z Pálenice v Březnici na Zlínsku. Díky, že jste přišel a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Kdo nestihl poradnu celou, nebo by si ji rád poslechl ještě jednou, ten ji později najde na našich webových stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Dnešní poradnu Českého rozhlasu Zlín o správném založení kvasu máme definitivně za sebou. Zítra se v tomto čase můžete těšit na výpravu ke hvězdám. Hostem Jarky Barboříkové totiž bude astronom z hvězdárny Valašské Meziříčí Jakub Koukal. Jehož fotografie meteorického roje Perseidy se dostala až do hledáčku NASA. Povídat si budou o tom, čím zaujala, nebo co všechno se podařilo zachytit na noční obloze. Nalaďte si Český rozhlas Zlín i v úterý po 11. hodině. Od mikrofonu se teď loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nákaza moru včelího plodu byla potvrzena v okolí Valašského Meziříčí. Dělníci dokončují rekonstrukci ulice Jana Nerudy ve Valašských Kloboukách. Ministři projednají opětovnou regulaci cen pohonných hmot. Během dneška čekejte oblačno až polojasno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Hezké poledne. Ochranné pásmo u Valašského Meziříčí na Vsetínsku vymezila krajská veterinární správa Zlínského kraje kvůli výskytu moru včelího plodu. Ohniska nákazy jsou v obcích Oznice a Mikulůvka a ochranné pásmo zahrnuje území v okruhu 3 kilometrů. Krajská veterinární správa Zlínského kraje ve vyhlášce zakazuje chovatelům přemisťování včelstev ven z ochranného pásma a uvnitř zóny mohou včely přemístit jen se souhlasem veterinární správy. Všichni dotčení chovatelé musí odebrat vzorky ze svých včelstev a zajistit jejich laboratorní testování nejpozději do poloviny února 2027. Dopravní omezení čeká řidiče ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Na rekonstruované ulici Jana Nerudy dnes budou dělníci pokládat nový asfaltový povrch. V okolí se tak bude pohybovat větší množství stavební techniky. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
2: Bude nutné počítat s případným omezením dopravy v okolní lokalitě, zejména v souvislosti s frekventovanou křižovatkou ve směru na sídliště Luční a na ulici Dlouhá. Prosíme proto občany i rodiče přijíždějící k základní a mateřské škole o trpělivost a o dodržování dopravního značení a pokynů realizační firmy.
0: Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a nafty v uplynulých 2 týdnech. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD před jednáním uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale teď podle něj není potřeba.
3: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to téměř o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
0: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru asi 43 korun a 60 haléřů. Za litr nafty řidiči zaplatí asi 47,20. Vrchní soud pravomocně osvobodil cyklistu, který měl v létě 2022 fyzickou potyčku s řidičkou v centru Prahy. Žena 2 dny po incidentu zemřela na tzv. Syndrom zlomeného srdce, kdy organismus selže po velkém stresu nebo na základě jednoho impulzu. Soud teď čte zdůvodnění rozsudku.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude oblačno až polojasno s částečně průsvitnou oblačností. Později večer se začne oblačnost od západu zmenšovat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 23 až 26 stupňů. Na Vsetínsku čekejte lokálně jen kolem 21 stupňů. A vítr povane slabý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: S dočasným omezením kvůli čištění v pustí počítejte na celé délce třídy Tomáše Bati ve Zlíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná Morava krásná zem. Klidný poslech dalšího vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkný den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a hned na začátku Moravy krásné země se nám ztratila Andulička. Polku Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové zahrála Svárovanka. No ale já věřím, že vy, milí posluchači, jste se nestratili, neboť to by byla škoda. Přišli byste tak totiž o pěkné písničky, které jsem pro vás vybrala. Než si pustíme tu další písničku, tak připomenu, kdo má dnes svátek. U nás to jsou Reginy, na Slovensku Mariany. Přeji jen to dobré, to je jasné. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už Jožka Severin a Boženka Šebetovská.

0: Krásná moravská lidová dozněla, zpěváky doprovodil brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a já už tady mám první telefonáty, tak z Lechotice dovolala paní Šidlíková. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Jiřínko. Dnes otvírá knihu svého života na 80. straně pan Vlado Štefanovič z Lechotic. Milý Vlado, já ti přeji za celou moji rodinu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody a to ti přeji Šidlíkovi z Lechotic. Mm-hmm. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: Nemáte zas. Tak já doufám, že ta kniha života má alespoň 100 stran, paní Šidlíková.
1: No aspoň, tak aspoň, jo. Nebo možná dělají přes to.
0: No určitě, tak jo, hezký život přeji, nashledanou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A už paní Ivana, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji, že jsem se dovolala.
0: Tak povídejte.
2: A rádi bychom touto cestou chtěli popřát naší mařence Vyhnálkové k jejím dnešním 75. narozeninám. Milá Maruško, přejeme ti hodně, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a lásku a ještě mnoho krásných dní a chvílek prožitých s přítelem Toňou. A to ti přeji všichni, kteří jezdí do Hartmanic s kamarádem Kájou a vedoucím Petrem. Za všechny kamarády přání posílá Pavel Janů. Toníkovi přejem taky hodně zdraví, víte, nedávno oslavil kulatých 80.
0: Ano.
2: Buďte hodně zdraví a šťastný. Děkuji
0: tak
2: moc.
0: Jo, tak živio, pro Mařenku i Toníka, paní Ivano, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a přání pro paní Marii Chvátalovou z Hodonic, která se dožívá dnes 92. narozenin. Milá maminko, milá babičko a prababičko, přejeme ti zdravíčko a i když kolena moc zlobí, tak ať ti to šlape jako doposud. To ti přeje za všechny dcera Marie s Marianem. Připraveno je přání pro emeritního trenéra tenisu Tondu Rigala z Přerova. Milý Toníčku, včera si oslavil krásných 80 let. Ať zdravý elán optimismus zdobí tvůj svět. Fotbal, tenis, trenér, to všechno ti šlo skvěle. Tak ať ještě dlouho kráčíš životem v dobré náladě a vesele. Ať po boku své báječné paní, máš stále důvod k smíchu, ať každý nový den přinese radost, pohodu i trochu hříchu. Z rádia ti dnes posíláme přání plné pohody. Toníčku, všechno nejlepší a hlavně zdraví do dalších let. To přejí Hana, Kájka, Soňa a Lenka a já už jenom říkám, hrajte nám z vesela.

0: No a my jsme si zaspívali Vesele s frajárkou. Byla to písnička Václava Smoly. A další, milé posluchačky, v Zaječí je u telefonu paní Mazurková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrově, ještě vás jednou zdravím. Já mám takové dvě pěkné přáníčka. Včera oslavila své 85. narozeniny paní Štěpánka Kaňová z Kobylí. A taky její a naše vnučka, pravnučka Marianka Kaňová, která měla 4 roky. Babice přejeme moc zdraví, pohodu. Marianka chodí do školky, tak ať se jí tam moc daří, nebo hlavně líbí, aby tam našla nové kamarády a je spokojená a šťastná. To přeji rodiče, její sestřička Klaudinka posílá pusinku a všichni příbuzní se určitě přidají k nám. Nebudu všichni jmenovat, protože je nás hodně.
0: No, tak abychom tady, že, ukončili tu Moravu krásnou zem před tou 13. hodinou, paní Mazurková. Takže jasně. Každopádně paní Štěpánka Kaňová a Marianka Kaňová si od vás vyslechli milá slova. No, Mariance to možná někdo vyřídí, protože teď asi bude v té školce, jak jste říkala.
1: Marianka určitě to vyřídí. Určitě.
0: A nebo si to může poslechnout ještě jednou přes náš audioarchiv. To lze také.
1: Ano,
0: tak jo. Dobrý.
1: Moc vám děkuji, paní Ostrá, a mějte se moc hezky.
0: Nemáte za co, naschledanou. No a teď už paní Marie z Lanžhota. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den. Paní Řinko, srdečně zdravím vás a zdravím všech těch, kteří se podílejí a vysívají na tento krásný pořad. Já mám dneska i takové přání. Zajtra se dožívá 82 roku náš kamarád Mirek Ferst z Lanžhota. Mírku, já ti přeju sama za sebe hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Děkuji ti za naše přátelství a za tu práci za všecku, co pro mě děláš, když potřebuju. Pozdravuju aj tvoju Božku a jenom to nejlepší. A nech se ti daří to, co ty si sám přeješ. A hodně zdravíčka a zdraví všech mojich kamarádů, paní Řínko, v čele vás a těch mojich, co mám kamarádů z vašeho rádia. Dobře. Já vám velice srdečně děkuju.
0: Není zač, já přidám hudební dárek. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A tady všechno nejlepší našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi Vladimírovi Vaníčkovi k dnešním 77. narozeninám. Ať mu srdíčko slouží ještě dlouhá a dlouhá léta. Máme tě rádi. Anička, Ivetka, Honzíček, Honza a Lenka Bognerovi. S písničkou je připravena Stříbrňanka.

to byla písnička podání Stříbrňanky Živote, živote Ladislava Pruděla a Bohuslava Čtveráčka. No a já tady mám další přání, takže nějaká hezká písnička i pro pana Václava Jagoše z Lipova, který slaví krásné kulaté narozeniny. Přejeme nadále pevné zdraví, málo práce, více klidu, odpočinku, dobrou úrodu ve vinohradech a kvalitní víno. To přejí švagr Mirek a švagrová Aneška z Lipova. No a pěkné přání si vyslechne i manžel, tatínek a dědeček Stanislav Bradáč z Blízkova, který slaví dnes 70. narozeniny. Milý Staníku, přejeme ti v této chvíli hodně síly, pevné zdraví, štěstí dosti, krásný život bez starostí. Pohodu si užívej v kruhu svých blízkých. Do dalších let hodně božího požehnání přejí manželka Anna, dcery Eva a Ivana a syn Stanislav s rodinami, vnuk Staník a vnučky Editka, Adélka, Elenka a Verunka. Písničkou potěší Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a já zase vás zvu k poslechu Moravy krásné země. Věřím, že si užíváte pěkných písniček. Pokud máte vedle sebe nebo někde někoho blízkého, kterého máte rádi, a to věřím, že ano, tak mu můžete něco milého říct naším prostřednictvím. Stačí zavolat na telefonní číslo 726 465200. Samozřejmě nemusí to být jenom přání k narozeninám. Může to být i třeba milý pozdrav, milé poděkování. No ale já tady mám další přání. Chtěli bychom zahrát písničku jako poděkování sboru Tetičkám z Dolního Němčí. V sobotu organizovali jako každoročně vaření trnek na mlýně. Opět tak, jak minulé roky, krásná společenská akce, skvělá nálada, krásné počasí. Toto poděkování patří i všem účinkujícím, kteří do svých vystoupení dali kus svého srdce a přispěli k úžasné atmosféře. Poděkování patří všem, kdo se na této akci podílel. Už dnes se těšíme na další rok. A další, dnes 7. září, má svůj narozeninový den i pan Jindřich Janalík z Rimic. Vše jen to nejlepší, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky a tě stále těší naše krásné písničky, mnoho hezkých okamžiků s vnoučkem Kubíkem. To všechno přejí kamarádi Pepa a Bohunka Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. No a tato písnička je skutečně krásná, nakonec jmenuje se Moravěnka.

0: Ano, to byla známá, velmi oblíbená Moravěnka, hrála mistříňanka. No a teď tady mám posluchačku, která nese jméno Alena. Tak paní Aleno, tak teď už tedy můžete přát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alena Večerková. A chtěla bych popřát Josefu Jiříčkovi Šalomouce. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdravíčka k narozeninám. A aby měl do šíry. A taky přeju Renatce Jedličkové ze Šohajky, aby hodně zdravíčka, štěstíčka a aby měla radost ze žáčku.
0: Mm-hmm. Dobrý, tak jo, tak přání jste přidala pěkně. Můžeme se tedy rozloučit, nashledanou.
1: Nashledanou,
0: tak a rozblikal se tady ještě jeden telefon, tak já si ho tedy ještě vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, tady je Staňka z Blatnice pod svatým Antonínkem. A nechci nikomu přát, ale vidím, že nemáte nával, takže bych chtěla poslat písničku všetkým, co chodili na Vlhkou, a kteří už nemohou se tam dostavit.
0: Mm-hmm.
2: Ze zdravotních důvodů nebo z nějakých takových důvodů. Bylo nás tam hodně a sedí doma a jsou rádi. Poslouchají tento rozhlas, protože my dechovkáři všetci to tak krásně. Takže všetkým posílám do eteru písničku kamarádům známým. A ať nezapomenu, dneska je pondělí a je Vlhká.
0: Ano, já jsem Vlhká. Právě vás chtěla nechat domluvit, že bych ten váš pozdrav spojila právě s pozvánkou na Vlhkou ulici 21. No tak, paní Staňko, já si myslím, že jsou všichni rádi, že tam na ně myslíte a ano? Že si třeba doma zaspívají a vzpomenou
2: ano,
0: si,
2: to
0: jaké
2: zaspívali.
0: To bylo.
2: Jo? My tak si jo. Tam vždycky jsme zaspívali a posíláme písničku i vám samozřejmě.
0: Děkujeme. Pěkný pozdrav,
2: nashledanou.
0: No a jak jsem slíbila, tak jako každé pondělí, tak i dnes 7. září vás srdečně zve dechová hudba Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. Od 17 do 21 hodin bude pro vás hrát oblíbené melodie. Tak se přijďte pobavit, třeba zrovna jako paní Staňka, která volala. No a tady čtu hudební pozdrav a srdečné přání posíláme do Orlovic Františkovi Hladkému k jeho dnešním 58. narozeninám. František je skvělý hospodář, který nade vše miluje svou rodinu, má rád lidové písničky a jeho velkou láskou jsou koně. Milý Františku, přejeme ti dny plné radosti a smíchu, ať tě prožíváš poklidu obklopen těmi, které máš nejraději. Ať tě láska tvých blízkých vždy hřeje u srdce. Boží požehnání, ať nad tebou stále bdí, pevné zdraví tě provází na každém kroku a tvůj život plyne v naprostém klidu, pohodě a spokojenosti. Jako poděkování za tvou neutuchající péči a obětavost ti toto přání a písničku pro radost ze srdce posílají maminka, manželka Renata, synové Tonda a Ondra, sourozenci Zdeněk, Jana a Stanislav a teta Marie s rodinami. No a vzpomínka pak bude až večer. Teď ovšem bude písnička, hrát bude Moravanka, je to Letochova hospůdečka.

Tak Moravanka dohrála, no a tady, milý kozle, k narozeninám ti přejeme pevné zdraví, štěstí a ti dechovka vyhrává od rána do večera, trumpety troubí, basa duní a králíci v králíkárně skáčou pěkně do rytmu. Všechno nejlepší přeje spolupracovník Michal s rodinou. No a Pavel Svoboda píše: Ségro zdar, vše nejlepší z Dražůvek do Nesovic. Včera jsem přál mamce, dnes tobě, tak krásný narozeniny. A ještě paní Marii Podzimkové přejí přátelé Radek a Milada a také kamarádi a známí hodně zdraví, životní pohody k svátku a k 85. narozeninám, které slaví právě dnes. No a já už jenom říkám, nikdy se nevrátí pohádka mládí.

0: Tak to byla známá písnička Karla Backa staršího, hrála pražská kapela Petra Finka. No a ještě rádi bychom nechali zahrát naší dceři Jarunce a zeťákovi Vlastimilovi Bartíkovým ze Sobělic u Kroměříže pěknou písničku k jejich 30. výročí svatby. Milí naši Jary a Vlastíku, přejeme vám my, rodiče, Liduška a Jaroslav, rodák ze Šumic, Hřibovi, dalších společných 30 let ve vašem manželství. Přejeme lásku, zdraví a společně strávené chvíle s rodinou a s námi. Mějte se rádi a užívejte života naplno. Vaši rodiče. No a písnička i pro kamarádku Hanku Janáčovou z Perné u Mikulova k dnešním kulatinám. Hodně zdraví, štěstí a moře lásky přejí kamarádi z Valašské Senice a Francovi Lhoty Mirek, Jana, Standa, Petr a Iva. Písnička ta také bude, to je jasné, a hrát bude Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín.

To jsme si zaspívali s Moravěnkou, písnička Vladimíra Fefra, Miloně Čepelky. No ale ještě tady vidím jedno přání, které dorazilo na studiový mail, takže všechno nejlepší k dnešním krásným 68. narozeninám dědečku Kájo. Hlavně zdravíčko a štěstíčko ti přejí děti, manželka Eva a vnučka Nikolka a písnička ta také nechybí, předá ji Lipovjanka.

0: Tak to byla Lipovianka. Byla to poslední písnička polední části Moravy krásné země. Nevadí, zbývá ještě orchestrální skladba. Z mých slov jste museli sami usoudit, že Morava krásná zem polední část končí. Neloučíme se, jak je ostatně zvykem, na dlouho. Krátce po 18. hodině se opět setkáme. Těší se Jiřina Ostrá a už prestižní a žadovjáci.
1: Český rozhlas Zlín. Žijí.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlíně dnes znovu pokračuje demolice požárem zničené budovy 34. Organizace pomáhající lidem v Rožnově pod Radhoštěm otevřou prostory veřejnosti. Vláda schválila růst minimální mzdy. Dnes čekejte oblačno až polojasno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Demoliční firma dnes znovu zahájila bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začínají dny sociálních služeb. Až do pátku se lidé podívají do zařízení, která ve městě pomáhají seniorům i lidem v nouzi. Na Masarykově náměstí je čeká tak jarmark neziskových organizací a Rožnovská noc venku.
3: Program začne dnes dopoledne na Masarykově náměstí akcí Dobroden. Ve středu pak náměstí zaplní jarmark neziskových organizací a večer Rožnovská noc venku. Ve čtvrtek patří společenský dům seniorům a v pátek se na radnici sejdou poskytovatelé sociálních služeb. Dveře otevřou lidem taky poradna Rožnov nebo denní centrum Elim. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Minimální mzda by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat zhruba 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou.
4: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až polojasno s částečně průsvitnou oblačností. Později večer se začne oblačnost od západu zmenšovat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 26 stupňů. Na Vsetínsku čekejte lokálně jen kolem 21 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané osobní auto s přívěsem může zdržet provoz na dálnici D55 ve směru na Olomouc v úseku mezi Otrokovicemi a Tlumačovem na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Osobnosti Česka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
5: Je naprosto

0: seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénarista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
1: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénarista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
1: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. Mm. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
0: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
1: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
0: Tak to znám, myslím, úplně každý.
1: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
0: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
1: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestešová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
0: Psalo se to takzvaně samo?
1: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo, to jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
0: Musíte to vysedět.
1: Musíte vlastně to vysedět, no.
0: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
1: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
0: tak to
1: nadšení tam bylo,
0: Tak, ano.
1: Ta radost

0: z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc různě vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně a neustále ještě baví. A vaši rodinu to také bavilo?
0: Nebyli
1: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
0: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou Slovenkou, tetou Magdou, zdravím jí, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně ty kamarádi vždycky říkají, my jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom se mi používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si je posadila, tak vyprávějte.
0: Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem si dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty Rolf Ovi, všechny Ovi, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem si kontroloval, jestli to je jako něký i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byly mladý, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni měli na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na Vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo? Jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo? Opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakýho
1: filmu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedba.
2: Honza, hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně a my jsme to jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka jsou, se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo? Jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Janí, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předměste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. A je to spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No, to je ten, u toho bálu, že?
2: No. Tak to je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlídl takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? Já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházej, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak sám
3: ano. Pítkají. No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké,
3: asi jo,
2: což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali, já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit?
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a si jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl ještě odbočím. Já jsem byl kolem 20 nemocný s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce 3x trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky 3 řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25 a prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přejde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo, jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se sám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám, ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl, no. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet, no.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec a současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. a že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, mm-hmm. respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuji za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Budovu Přízámčí v Uherském Ostrohu poškodila vlhkost. Muzeum Kroměřížska hledá pro výstavu díla Jany Horáčkové. Využití umělé inteligence v pojišťovnictví přibývá. Během dneška čekejte oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Uherském Ostrohu řemeslníci opravují budovu Přízámčí, kde sídlí informační centrum a krojové dílny. Práce za 3,25 milionu korun spočívají především v důkladném očištění fasády a sanaci spodních částí zdiva, které jsou poškozené vlhkostí. Samotné průčelí manýristické zámecké brány ze 17. století si ale na opravu musí počkat.
2: Brána obsahuje cenné kamenné a umělecké prvky, takže nebylo možné její obnovu provést standardním zednickým způsobem. V nejbližší době proto bude vypracován specializovaný restaurátorský záměr a samotné práce se v budoucnu uskuteční pod dohledem restaurátorů. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Muzeum Kroměřížska chystá na příští rok velkou výstavu děl výtvarnice Jany Horáčkové i následujících dvou generací žen z její rodiny, její dcery Kláry Klose a vnučky Rebeky Kloze. Muzeum se nyní hledá majitele, kteří by byli ochotní díla umělkyn krátkodobě na výstavu zapůjčit. Mluvčí muzea Martina Malá Českému rozhlasu potvrdila, že by těchto děl mohlo být víc právě v Kroměříži, kde se Horáčková narodila. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. AI agenti za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech. Podobně je na tom česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
3: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
0: Stavební výrobě v Česku se v červenci dařilo. Její produkce letos meziročně vzrostla o 1,8%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvýšila se produkce v pozemním stavitelství. Naopak pokles byl v inženýrském stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu dnes bude oblačno až polojasno s částečně průsvitnou oblačností. Později večer se začne oblačnost od západu zmenšovat. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 23 až 26 stupňů, na Vsetínsku pak čekejte lokálně pouze kolem 21 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je připraven Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné pondělní odpoledne. Těší nás, že do 37. týdne letošního roku vstupujete v doprovodu Českého rozhlasu Zlín. Věřím, že vnímáte ten dnešní den 7. září jako skvělý. My jsme tu ale pro vás, i když zrovna není všechno růžové, v těžkých chvílích může někdy pomoct i taková příjemná písnička, co říkáte. Třeba hned v té následující bude přímo Karel Zich zpívat, že není všechno paráda. A hned po této skladbě pro vás budeme mít také reportáž o jedné neveselé události. O 40 koní se ve stáji Moravia Branky na Vsetínsku stará úplně sama, bez jediného zaměstnance. Teď navíc chovatelka Edita Bližňáková řeší, jak zvířata přežijí zimu bez sena, které jí o víkendu zničil požár. Poslechněte si víc už za nějaké 2,5 minutky. Máme 5 minut po 14. Krásný poslech vám přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: se vlastně hyporehabilitaci, děláme environmentální programy, dětské tábory, rodinné programy a jezdíme do sociálních služeb. Vlastně děláme hyporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.
1: S Editou Bližňákovou se pomalu kolem potoka přibližujeme k torzu zhořelého seníku, ve kterém o víkendu zhořelo 370 balíků sena, asi 120 tun. Pro chovatelku, která se už 5 let stará o zvířata sama, je to velká tragédie.
0: Jedny kolečka jsem si z toho odvezla, dovezla jsem je do stáje a koně k tomu čichly. Jedny plastové kolečka, není nic, nic se nezachránilo. Jeden balík a 3/4 z 370 plus minus balíků, protože letos je velké sucho a v České republice je seno rovná se komoditě zlata, tak my jsme byli jedni z mála, kteří měli na zimu, aby jsme vyšli do příštího pasení.
1: My teď stojíme na kraji toho spáleniště, jdeme tady s Editou hlubokým bahnem. To jsou ohořelé stroje, to, co tam vidím vzadu.
0: Je to 9-tunová vlečka, která nám sloužila na dovoz toho krmení, ta zhořela. Takže my teďka momentálně řešíme, jak uklidíme tu metrovou, 150 metrů širokou, velkou hromadu sena, těch 400 tun, protože prostě přešíme, jak to odvést a zrecyklovat. Asi by nám pomohlo, teďka zháníme, kde si půjčíme od dobrých lidí nějakou vlečku, toho je hromady a hromady.
1: S Editou Bližňákovou teď míjíme nejen koně, kteří se pasou na pastvině, taky několik koz, oveček. Vy jste nezisková organizace a tady v těch prostorách se děti můžou seznámit s domácími zvířaty.
0: Ukazujeme lidem, jak vypadá hospodářské zvíře, což znamená, že máme tady zakrslé prase kune, máme 3 ovečky, které jsou lahváčci, vypiplaní u nás v obyváku na láhvi, 2 vykastrované kozlíky. Lidi přijdou tady na takové dávku roztomilosti a přijdou se s dětma pomazlit, děti z města, které nemůžou mít doma zvířata.
1: Tak a teď jsme vstoupili do stájí, ty jsou teď prázdné, koni jsou na pastvině. Tady je poslední balík a půl sena.
0: Je to tak, zbytek je sláma, máme balík a půl sena, což je týdenní spotřeba pro naše koně.
1: Seno je letos vzhledem k počasí nedostatkové. Tak co budete dělat?
0: Oslovím asi v Polsku místní zemědělce. Tam by měl být jakž tak dostatek, ale cena je dvojnásobná, ne-li trojnásobná, v Česku i 4násobná.
1: No a jak vám můžou pomoct lidé teď konkrétně v tuto chvíli? Můžou třeba svůj balík sena, co mají doma, třeba nevědí, co s ním, můžou vám ho tady přivést? Co by vám pomohlo?
0: To by byla asi pro nás největší pomoc.
1: Zájemci, kteří by chtěli stáji Moravia Branky darovat seno, můžou kontaktovat stáji přes sociální sítě. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař.
1: Houbařská sezóna začala a řada lidí v těchto dnech vyráží do lesa s košíkem. V Uherském Brodě navíc až do konce října funguje houbařská poradna, kam můžou lidé přinést své nálezy a poradit se s jejich určením. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se dnes odpoledne vydá přímo za houbaři a co všechno bude zjišťovat, nám prozradí právě teď, protože se mnou sedí zatím ve studiu, tak jí přeji hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Houbaření je u nás stále velmi oblíbené, ale plný košík často nemusí znamenat úspěšný výlet do lesa, to známe asi všichni. Důležité je totiž přesně vědět, které houby skutečně známe a které je lepší nechat růst. A právě na aktuální situaci v lesích a také na nejčastější chyby, které my houbaři děláme, se dnes zaměřím.
1: Petro, a ty sama si tedy houbařka, říkáš my děláme, takže počítáš se mezi houbaře.
2: Se počítám určitě především jako konzumentka. Neúplně jako sběratelka, to je pro mě trošku těžší záležitost. Ráda si ale dnes odpoledne v houbařské poradně nechám také poradit. Ono se to totiž nezná, ale už za 108 dní tady máme Vánoce. A je potřeba nasušit si houby právě do vánočních polévek nebo třeba do mého oblíbeného houbového kuby.
1: Ano, a nejen to, samozřejmě, houby se hodí vždycky. Takže se budeš ptát asi hlavně na to, kde a co teď lidé můžou v lesích najít, že? Nebo samozřejmě můžeš hledat inspiraci, kam se vydat na lov, ale nevím, jestli někdo prozradí.
2: Já doufám, že ano, že se hezky usměju, pěkně zamrkám a nějaké to místečko mi někdo prozradí.
1: A půjdeš s kosou.
2: Je to tak, ale dnes se budu především bavit s Blankou Chlebkovou z Uhersko-Brodského houbařského kroužku a budeme se povídat o tom, jaké jsou v těchto dnech podmínky pro růst houb a které jedlé druhy mohou houbaři a aktuálně hledat. Samozřejmě se ale také dostaneme k těm jedovatým houbám a k rizikům, které mohou při jejich sběru nastat.
1: A právě pokud si člověk není jistý tím, co našel, může využít houbařskou poradnu. Jak vlastně funguje?
2: Lidé můžou do poradny přinést houby, které našli v lese a zjistit, jestli jsou jejich úlovky jedlé. Odpoledne si povíme, jak houby správně přinést, aby je bylo možné dobře určit. Poradna ale není jen místem, kam člověk donese podezřelý hřib nebo houbu. Lidé se tam také mohou přijít podívat na výstavku právě rostoucí hub, nebo se dozvědět více o druzích, které zatím sami nezbírají.
1: Zní to úžasně, tak děkujeme, Petro. Odpoledne se tedy uslyšíme přímo z houbařské poradny v Uherském Brodě a my se budeme těšit na všechny informace. Regionální stopařka Petra Sedláčková se do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásí ve 17:45. Do té doby třeba ještě trošku poporostou ty houby. Měj se hezky a naslyšenou. A jestli bude i houbařům přát počasí, to znamená, jestli nám třeba i trošičku zaprší, to se dozvíte z našeho vysílání už za pár minut.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: jsme si smlsli na takzvaném sladkém dřevu v písni Václava Neckáře. A teď se společně s Českým rozhlasem Zlín můžete podívat také na oblohu, ale i teploměry a také zkontrolovat, jaký je vítr. Prostě budeme se věnovat počasí.
1: Počasí.
0: A to nejen tak s někým, ale s profesionálním meteorologem Petrem Hruškou, kterého zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v živém spojení. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: A vy nám takhle hezky živě také popíšete, jak to v našem kraji právě v tuto chvíli, to znamená ve 14 hodin 21 minutu a 35 vteřin vypadá.
2: Máme väčšinou oblačnú oblohu nad Zlínským krajom, ale tá oblačnosť na viacerých miestach je aspoň čiastočne priesvitná, takže i slnko sa cez ňu ukazuje. Teploty sú väčšinou od 20 do 24 stupňov Celzia, 24 napríklad v Setín, no a fúka nám slabý, prípadne niekde hlavne na kopcoch, mierny južný vietor.
0: Před chvílí jsme tady měli houbařské téma, spousta houbařů tedy teď čeká, jestli předpovíte i nějaký déšť, třeba už v nejbližších hodinách.
2: V najbližších hodinách ho nepredpoviem. Môže z tých mrakov vypadnúť nejaká stratená dažďová kvapka, ale máme v spodnej vrstve atmosféry veľmi suchý vzduch, takže sa to všetko odparuje. Takže so žiadnymi zrážkami by som nepočítal, okrem tých pár kvapiek, ktoré by niekde sa mohli objaviť, ale to je len také nepostrehnutelné. A potom aj v noci málo oblačnosti, polojasno až jasno, minimá 14 až 11 stupňov v údolí lokálne okolo 9 stupňov Celzia, vietor slabý, premenlivý alebo bude bez vetrie.
0: A jak to bude potom dál?
2: Zajtra slnečné a veľmi teplé počasie, obloha jasná alebo skoro jasná, maxima 28 až 31 stupňov Celzia a k tomu spočiatku slabý, premenlivý vietor, potom behom dňa mierny južných smerov.
0: A jaká bude zítra biozáteš? K tomu všemu ešte doplňte, prosím.
2: Na zajtra je to stupeň číslo 2, takže to je stredná záťaž.
0: Tím jsme probrali všechno k úterku, tedy to nejpodstatnější z počasí, a podobné informace se ještě dozvíme i o středě.
2: V stredu bude pokračovať slnečné počasie s tropickými teplotami a potom sa to zmení večer. Takže po dlhšiu časť dňa jasno až polojasno, maxima 28 až 32 stupňov, minima 19 až 15, v údoliach lokálne okolo 14 stupňov Celzia. Ale potom teda v priebehu popoludnia a k večeru od juhozápadu postupne zamračená obloha, pretože k nám bude postupovať studená fronta do Zlínskeho kraja, to hlavné by pravdepodobne malo doraziť niekedy večer alebo v noci na štvrtok. Tam očakávame potom dážď alebo prehánky. Lokálne sa môžu objaviť i búrky. No a vietor mierny južný až juhozápadný. Potom k večeru a v noci na tej fronte sa bude meniť na severozápadný a môže prechodne zosilovať.
0: Nejen u mňa ste vzbudil zvědavost, jestli už do konce týdne bude tedy takový chladnější ráz počasí a spojený také s nějakými těmi srážkami, nebo to bude opět zhub do tropu.
2: Bude tam potom skôr ten chladnejší charakter počasia. V štvrtok sa to cez deň začne potom vylepšovať, takže trochu postupne aj slnko sa môže ukazovať, ale tie teploty už budú také utlmené, maxima 18 až 22 stupňov. Potom v piatok tiež 17 až 21 stupňov Celzia. Tam je ešte celkom neistota. Niektoré scenáre ukazujú, že od juhu by pribúdal ďalší občasný dážď, ale nie je to úplne jednoznačné. A potom na víkend i viac možno slnečného svitu, zrážok pravdepodobne už málo, ale stále také relatívne chladnejšie počasie.
0: Dobře, děkujeme i za ten dlouhodobější výhled a teď se podíváme ještě možná mnohem dál, a sice k rekordním dnům, co se týče teplot v našem kraji, spjatých s datem 7. září.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1951 na Pajedla 32,1 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2010 Huslenky Kichová minus 1,6 stupňa Celzia.
0: Vida, tak už i záporné hodnoty bychom mohli takhle kránu naměřit 7. září, tedy z pohledu historické zkušenosti. Za pohled na tu aktuální zkušenost s počasím i na tu budoucí děkujeme Petru Hruškovi, zdravím do Brna a budu se zase těšit ve vysílání Českého rozhlasu Zlín někdy naslyšenou. Krásné odpoledne.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: Za chvíli zavzpomínáme také na jedno smutné výročí. Dnes je to rovných 15 let, co zahynul při leteckém neštěstí hokejový obránce a rodák ze Zlína Karel Rachůnek. My na něj budeme vzpomínat už za chviličku v cyklu Rodáci známí neznámí.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Jak ten čas letí, nám prozradí nejen pohled na hodiny, které už ukazují 14:30, ale i následující vzpomínka. Hokejový obránce a rodák ze Zlína Karel Rachůnek zemřel při letecké havárii 7. září 2011, tedy před rovnými 15 lety. Mířil tehdy s ruským týmem Lokomotiv Jaroslavl na utkání kontinentální hokejové ligy do běloruského Minsku. Jaký byl člověk a kamarád, na to vzpomínal před časem ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jeho bývalý spoluhráč Ondřej Veselý. Natáčela Saskia Mišová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Když se řekne Karel Rachůnek, co se vám vybaví jako první?
3: Jako první se mi vybaví, že to byl skvělý člověk, kamarádský, zůstal vlastně pořád stejný, nezměnilo ho ani to, že byl vlastně velká hvězda a choval se ke všem pořád stejně, takže asi to je to hlavní, co bych si vybavil, když se řekne Karel.
2: Vzpomenete si na to, kdy jste se poprvé potkali vy dva?
3: Tak to si úplně nespomínám, ale určitě jsme se potkávali tady na zimáku ve Zlíně, protože začínal s hokejem ve Zlíně a potom, myslím, že se nedostal do dorostu, tak šel do Vsetína, kde se vyhrál a potom se zase vrátil do Zlína, kde už zase začal hrát za muže, takže jsme se vídali průběžně asi tady na zimáku, ale spíš si ho potom vybavuju později, kdy jsme spolu hrávali inline hokej.
2: Co měl podle vás, kromě hokeje, samozřejmě ještě Karel Rachůnek rád?
3: Už jsem změnil ten inline hokej, tak myslím si, že u něho to byl zrovna skoro sport číslo jedna, protože vždycky po sezóně už plánoval, na jaký turnaj bychom mohli zajet a už v sezóně plánoval všechny věci, co se týče inline hokeje s manažerem našeho týmu Ivanem Tomáštíkem. A takže tohle byla, myslím, že jeho záliba a vždycky se na to těšil už během sezóny.
2: Takže sportovcem, tělem i duší. Měl byste nějakou společnou vzpomínku?
3: Těch vzpomínek je hodně a všechny zase budou směřovat asi k tomu inline hokeji, protože jsme se nejvíc scházeli po sezóně, kdy jsme inline hokej hráli. A fakt tady do toho sportu byl strašně moc zapálený a nejenom, že to byla naše zábava, jeho zábava, ale vždycky jsme chtěli každý zápas vyhrát a jednou se nám stalo, že jeden zápas jsme hráli v Pardubicích a Karel měl zrovna v ten den nějakou benefici v Uherském Hradišti a nějak mu to nevycházelo, že by to nestíhal a proto se rozhodl, že tam přiletí letadlem a nás všechny teda překvapil na tom zápase, že se tam objevil a řekl, že přiletí letadlem na ten zápas. Takže to bylo taková vzpomínka, která se mi vybaví, jakože, že fakt to byl blázen tady do toho sportu.
2: Karel Rachůnek zemřel při leteckém neštěstí. Vybavujete si, jak jste se o téhle věci tehdy dozvěděl?
3: Tak tam ty zprávy nějak vybíhaly postupně na internetu. Manželka s tím přišla, že vlastně spadlo letadlo z hokejisty. Já jsem teda úplně si nebyl jistý, jestli tam Karel je, protože ještě tady, myslím, že před týdnem ve Zlíně byl. Takže jsem pořád doufal, že tam Karel není, ale potom se to nějak začal upřesňovat, kdo vůbec v tom letadle byl a takže tam skoro všichni zůstali. No, takže to se mi jasně vybaví, tady ta vzpomínka, takže to nebylo moc jako optimistické pro nás a byly to těžké chvilky pro všechny a vždycky pár let ještě se mi vybavovalo to, že třeba ten Karel nakonec ještě přijede po té sezóně a zase si spolu zahrajeme ten inline hokej, takže moc mi nedocházelo vůbec to, co se vůbec stalo.
2: Je něco, co vám ho pokaždé připomene? Nějaká věc nebo činnost?
3: Tak spíš nějaké srandičky, protože on byl fakt furt vymýšlel nějaké blbiny. Jsme seděli a on byl takový, nedokázal dlouho sedět na jednom místě a pořád něco vymýšlel. Strašně rád měl smažený sýr a zelenou, když jsme šli někam zapít nějaký úspěch, tak nejradši měl, když jsme šli do nějaké hospody třetí cenové skupiny a tam si dal zelenou, takže takové ty malé věci, ty byly nejkrásnější a tam se právě ukazovalo, jaký on byl člověk.
0: Na hokejového obránce Karla Rachůnka vzpomínal jeho bývalý spoluhráč Ondřej Veselý.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Byla troška angličtiny ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. I další píseň bychom vám mohli nabídnout v originále od skupiny Deep Purple, Soldiers of Fortune. Vy ovšem uslyšíte v české verzi Jiřího Schellingera v takové té poetické, pohádkové Šípková růženka. A hned po písni pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Důležité, poslouchejte, obzvlášť třeba pokud posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín v tuto chvíli za volantem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín vám nejen rád zpříjemňuje, a to nejen odpoledne, příjemnými písničkami, ale také rádi v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín poradíme. Schválně osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme, jak si správně počínat v připojovacích a odbočovacích pruzích. Slovo bude mít Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda. Připojovací a odbočovací pruhy patří k místům, kde se řidiči nejčastěji dostávají do zbytečných konfliktů. Někdo zdrychlí, jiní brzdí, někdo se snaží vtlačit do proudu aut na poslední chvíli. Přitom pravidla jsou jasná. Je dobré si je občas připomenout. Vy víte, jak správně využít připojovací a odbočovací pruh? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pro oba to platí stejně. Vždycky, když tam jsou vyznačeny na té vozovce, tak je řidič povinný nepoužít. A to pravidlo, které je, tak pokud sjíždím z té dálnice nebo silnice, tak bych ten odbočovací pruh měl použít, co nejdřív je to možné. To znamená, jakmile začne, já se dám stranou a bez problému odbočím.
1: A jak je to u připojovacího pruhu?
2: Tam bych ho měl využít co nejdelší dobu tak, abych v podstatě získal tu rychlost, kterou mají ta ostatní vozidla, která se po té komunikaci pohybují, a já se bez problému zařadil někam mezi ně.
1: Dokážete popsat nějaký problém?
2: Je určitě chyba najíždět tam okamžitě. Nevyužít celého prostoru toho připojovacího pruhu, a nebo se v tom připojovacím pruhu pohybovat nějakou konstantní rychlostí třeba 40 km v hodině a čekat, až vás někdo pustí. Prostě zvyšovat tu rychlost, abych vyrovnal stejně s těma na silnici a potom se tam bez problému připojit plynule.
1: Můžu předjíždět připojovacím pruhem, pokud najíždím na dálnici?
2: Pokud já jsem v tom připojovacím pruhu rychlejší než ta vozidla, která jedou po té komunikaci, tak se to nebere jako předjíždění.
3: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra pro vás budeme mít další řidičský špíček. Povíme si, kdo má přednost při najíždění do prostředního pruhu. Tak o tom až do zítřka můžete přemýšlet, ale určitě se v další řidičské abecedě dozvíte. Teď se dozvíte něco od Jitky Zelenkové. Prozradí to písní. Ta zní Máme si co říct.
4: Ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem – Slovácká bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Českém rozhlase Zlín vám máme také co říct. Bude se to týkat tedy teď aktuálně fotbalu. Fotbalisté Zlína i Slovácka i po 7. kole šance ligy dál čekají na první výhru v sezóně. To už od nás pravidelní posluchači ale vědí. Teď je tu prostor pro pravidelný pondělní souhrn toho nejzajímavějšího z ostatních stadionů. Stejně jako minulý týden začneme zápasem, kterému se říká derby. Potom pražském, tentokrát došlo na Podještěcké.
1: Zápas fotbalistů Jablonce a Liberce nakonec vyhráli hosté 2-1, když rozhodující gól vstřelil v 80. minutě Vasil Kušej. A nešlo o ledajakou trefu, ale o technickou střelu, kdy Kušej kopl do míče nalevo od velkého vápna a balón zaplul k zadní tyči.
2: Věděl jsem, že budu střílet na zadní, viděl jsem, že prostě stojí víc na středu a jakmile jsem vystřelil, tak jsem měl už u týtra, který ty střelil, že to tam vlastně spadne. Jsem strašně rád a vděčný a to, že jsme to zvládli v Jablonci takhle vyhrát derby, to je o to cennější.
1: Jablonec do sezóny vstoupil 3 výhrami, teď naopak 3x za sebou nezvítězil. Podle trenéra Luboše Kozla není náhoda, že pokles formy přišel krátce poté, co se jeho tým dostal přes předkola do hlavní fáze konferenční ligy.
3: Je to tak, že prostě po posvícení přichází půst. My jsme si užili tu slávu tady z Rangers a věděli jsme, že a chtěli jsme to, aby jsme prostě mohli hrát i ty těžké zápasy a že samozřejmě ty ligový budou o to těžší i tím, jak jdou v rychlým sledu, ale já si myslím, že na tom výkonu to zná nebylo. Prostě dostáváme teď nějaký góly, který si myslím, že jsme dostat nemuseli. Jsou to spojený nádoby, ale chtěli jsme to, jsme za to rádi, že to takhle je a prostě musíme s ním bojovat.
1: Po 7. kole zůstávají v šancelize 2 neporažené týmy. Jedním je vedoucí Slavia Praha. Ta tentokrát doma porazila Zbrojovku Brno 4-0. Druhým neporaženým mužstvem je Mladá Boleslav. Ta vyhrála taky 4-0 nad Baníkem Ostrava. Tak to hodnotil zápas trenér vítězů Aleš Majer.
4: Myslím, že jsme měli i další možnosti, ale Baník jich měl taky hodně a ten zápas se samozřejmě rozhodoval v prvním poločase, kdy my jsme ty naše příležitosti využili a Baník ne. Myslím si, že opravdu jsme viděli krásné utkání s poměrně krutým výsledkem pro Baník, ale my jsme samozřejmě rádi, že to takhle dopadlo.
1: Dál pokračuje trápení pražské Sparty, která prohrála v Hradci Králové 1-2. Jednou asistencí pomohl domácím k výhře i bývalý Sparťan útočník Tomáš Čvančara. Ten přišel na východ Čech jen několik dní před zápasem. Trenér David Horejš ale prý brzy věděl, že ho hned nasadí do utkání.
5: Po prvním tréninku, co on absolvoval, tak jsme tak nějak prostě byli přesvědčení, že bude hrát, protože měl chuť v tréninku, takže jsme do toho šli. On se cítil dobře připravený, to je na tom hřišti ukázal, že pro ten Hradec odezval maximum.
1: Zlínští fotbalisté doma prohráli s Teplicemi 1-3 a dál čekají na první bod v sezóně. Slovácko remizovalo taky doma 0-0 s Pardubicemi. Ve zbývajících zápasech 7. kola prohrál Artis Brno z Plzní 0-3 a Sigma Olomouc porazila 3-0 Bohemians Praha. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Brankách na Vsetínsku zhořela jezdeckým stájím celá zimní zásoba sena. V Uherském Hradišti vzniká pátý oplocený výběh pro psy. Vláda zatím nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Během dneška očekávejte oblačno až polojasno s teplotními maximy kolem 26 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Jezdecká stáj Moravia v Brankách na Vsetínsku přišla při požáru o celou zimní zásobu sena. Oheň v sobotu zničil seník s třemi 70 balíky, které měly nakrmit 40 koní až do jarní pastvy. Stáje se věnují hypoterapii pro děti i klienty sociálních služeb a krmení teď shánějí na poslední chvíli.
5: Chovatelce Editě Bližňákové zbyl ze 370 balíků jen 1,5.
6: Jedny kolečka jsem si z toho odvezla, dovezla jsem je do stáje a koně k tomu čichly. Jedny plastové kolečka, není nic, nic se nezachránilo.
5: Shořela taky 9-tunová vlečka na svážení krmení. Seno je přitom letos kvůli suchu nedostatkové.
6: Oslovím asi v Polsku místní zemědělce, tam by měl být jakž tak dostatek, ale cena je obojnásobná, ne-li trojnásobná, v Česku i čtyřnásobná.
5: Zájemci, kteří by chtěli stáji Moravy a Branky darovat seno, můžou kontaktovat stáj přes sociální sítě. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
4: Na sídlišti Východ v Uherském Hradišti vzniká nový výběh pro psy. Oplocená plocha se nachází poblíž křižovatky ulic Derflanská a Konečná. Ve výběhu bude umístěn stojan se sáčky na psí exkrementy, odpadkový koš a lavička. Na jaře příštího roku má město v plánu doplnit také agility prvky pro psy. Pokračuje mluvčí hradištské radnice Jan Pášma.
7: Oplocení by mělo být dokončeno v nejbližších dnech. Na využívání výběhu si ale pejskaři ještě budou muset nějakou dobu počkat. Nejprve je nutné, aby se vytvořil dostatečný travnatý porost, teprve potom bude možné prostor otevřít pro uživatele s jejich čtyřnohými přáteli.
4: V Uherském Hradišti se bude jednat už o pátý oplocený výběh pro psy. Další už fungují u sídliště Mojmír v Jarošově, v Sadech, vedle fotbalového hřiště a v ulici Svatováclavská. Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. 1. zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí více než v běžnou neděli. Například Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně.
0: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes bude oblačno až polojasno s částečně průsvitnou oblačností. Později večer se začne oblačnost od západu zmenšovat. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 23 až 26 stupňů. Na Vsetínsku pak čekejte lokálně jen kolem 21 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dopravní nehoda osobního auta a motorky zdržuje provoz na Šumické ulici v Uherském Brodě. Dále počítejte s velkým zdržením až 30 minut v centru Valašského Meziříčí. Ve směru na Rožnov pod Radhoštěm je tam kyvadlový provoz. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje druhá hodina dobrého odpoledne s Pavlem Vackem.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Nevím, jak vypadá krátce po 15. hodině obloha u vás, ale ve Zlíně se nám trošku zatáhlo. Nicméně teploty v našem kraji jsou stále podle mě velmi přívětivé, pohybují se v rozmezí 20 až 24 stupňů, příjemné, co říkáte. Určitě to není na nějaký teplý kabát. My si ale kabát dáme, a to skupinu kabát, která nás zavede až ke vzdálenému Kolorádu. A přes oceánské propojení s naším krajem bude fungovat i po písničce. Ve Slavičíně a v Šanově na Zlínsku budují expozice, které připomínají leteckou bitvu nad Bílými Karpaty, získali podporu amerického velvyslanectví. K tomu si můžete poslechnout detaily záhy. Teď tady slíbená píseň a přání dobrého poslechu tady od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Slavičíně si letos připomínají 80 let od převozu těl padlých amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Slavičín při této příležitosti navázal i spolupráci s americkým velvyslanectvím. Více se teď dozvíte v reportáži Terezy Chrastinové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Já si nepamatuju, kolik mám roku, ale pamatuju si tuto bitvu.
2: Paní Hedvika ze Slavičína vzpomíná na leteckou bitvu, která se v roce 1944 odehrála nad Bílými Karpaty.

0: chlapci z Ameriky.
1: Sergeant Frank J. Balserzak. Sergeant Jerome Bauman.
2: Pietního aktu se účastnil také velvyslanec Spojených států amerických Nicholas Merrick, který jednotlivá jména amerických letců připomněl.
1: Sergeant Herbert S. Goodstein.
2: Americký velvyslanec také oznámil, že v rámci programu Freedom 250, který připomíná 250. výročí vzniku Spojených států, finančně podpoří nově vznikající expozice. V zámeckém parku ve Slavičíně jde o domek americko-českého přátelství, v Šanově pak o muzeum amerických letců. Velvyslanectví na projekty uvolní 50 tisíc dolarů, tedy přibližně 1 milion korun.
3: To, co bylo kdysi uchováváno v bezpečí tajně, bude nyní uchováváno v bezpečí veřejně. Pro každého školáka, každého návštěvníka, pro všechny budoucí generace. Připojujeme se k vašemu úsilí zajistit, aby americký podíl na osvobození Moravy a Československa získal trvalé uznání, jaké si zaslouží.
2: Podpora umožní odbornou konzervaci a evidenci unikátních sbírek. Na samotném návrhu expozic bude město Slavičín spolupracovat se Zlínskou univerzitou Tomáše Bati. Ze Slavičína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: I takhle po italsky můžete vnímat pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Hlavně doufám ale, že ho vnímáte pohodově a k té pohodě může přispět i návštěva nějaké zajímavé akce v našem kraji. Nechte se pozvat například na interaktivní andělskou výstavu, můžete zajít do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Divadelní výtvarnice a scénografka Eva Blahová, místní rodačka, představuje osobitý svět inspirovaný andělskou symbolikou, textilem a divadelní scénografií. Pletené, háčkované a další výtvarné objekty doplňují verše Jana Skácela a Bohuslava Reinka či biblické texty. Součástí výstavy jsou i interaktivní prvky, třeba možnost si vyšít vlastního anděla nebo napsat své přání. Výstava s andělskou poetikou je k vidění denně od 9 do 17 hodin a to až do 18. října. Dalo by se říct času dost, ale určitě si krásnou andělskou výstavu nenechte ujít. Poznat valašské tradice můžete v Muzeu Velké Karlovice, ve kterém se nachází expozice života na Valašsku. Výstava v bývalém kupeckém domě mapuje historii obce, salašnictví i lidová řemesla. Seznámit se můžete i s autentickou kuchyní, postupy zpracování vlny, lnu a výroby ovčího sýru. Otevřeno je denně od 8 do 16 hodin. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zve na další setkání komunitního klubu pro nadšence do cestování. Tato akce se koná v budově Baťova institutu ve 4. podlaží studovny dnes, a to v 17 hodin. A v Kroměříži dnes večer končí cyklus Léto na nádvoří. Závěrečný večer bude patřit britskému zpěvákovi Carlu Sentensovi, hvězdě skupiny Nazaret. Koncert začíná v 19 hodin na nádvoří klubu Starý pivovar v Kroměříži. A kdybyste ještě byli lační kultury, zkuste se podívat také na naše stránky zlín.rozhlas.cz. I tam je spousta další inspirace. My pro vás máme také další píseň hned po pozvánkách k poslechu.
1: Z Valašska až do hledáčku NASA. Takovou cestu má za sebou fotografie meteorického roje Perseidy. Snímek astronoma Jakuba Koukala z hvězdárny Valašské Meziříčí se stal astronomickým snímkem dne. Jak vznikal a čím zaujal, nám prozradí už v úterý 8. září v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Takový pěkný ploužáček by se dal tančit na tuto píseň kapely Shalom, možná i vás. Skladba Bonsoir Mademoiselle Paris přinutila k tomu zvednout se a lehce se zavlnit do rytmu. Tanec obecně přináší do života radost, zdraví, mentální svěžest i sociální propojení. Zlínská taneční škola Mědílkovy patří k nejrespektovanějším tanečním institucím v regionu. Jak se jí daří po téměř 8 dekádách? Tak to se dozvíte v dalším díle cyklu Kořeny. Už za chviličku.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Už od roku 1948 vede mladé i dospělé k jistotě v pohybu, kultivovanému vystupování a radosti z hudby. Zlínskou taneční školou AAA Mědílkovi prošly za téměř 80 let 10 000 mladých lidí. Profesionální lektoři a kurzy pro všechny generace dělají z této školy místo, kde se z kroku stává sebevědomí a z hudby zážitek. O rodinné tradici si povídala se současným majitelem školy Alešem Mědílkem moderátorka Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Dámy a pánové, zadejte se. Tuto větu pronesl majitel zlínské taneční školy Aleš Mědílek nesčetněkrát. Založil ji jeho otec, taneční mistr Augustin Mědílek, společně s ženou Anne-Marie už v roce 1948. Stejně jako děti herců jsou doma v divadelních šatnách, malý Aleš chodil s rodiči na hodiny tance.
3: Samozřejmě tak, abych příliš nenarušoval hodiny, sedával jsem s muzikantama. Buď hrál doprovod klavírní, potom tam byla i živá kapela, takový třeba 3-4 muzikanti, kteří byli ochotní v těch tanečních kurzech hrát. Hodně jsem seděl u pana bubeníka, kterému jsem trošku tloukl do bicích.
2: Vzpomíná s úsměvem. Jeho cesta na taneční parket nebyla přímá, jak by se mohlo zdát. Nejdříve vystudoval v gastronomii. Až později si dodělal konzervatoř a začal vyučovat. V čele rodinného podniku stojí už 3 dekády a krom klasických tanečních se svojí ženou Danou založili i dětské taneční kurzy.
3: My jsme ho vždycky měli v tom směru té zábavy, aby se děti hýbali a bavili se tím, aby z toho měli radost.
2: Velkou tradici má jejich majoretková skupina. Pokračuje Aleš Mědílek.
3: Když to maminka zakládala s panem Bílým, s dirigentem Velkého dechového orchestru, tak jsem jí s tím pomáhal. Dělali jsme společné choreografie, věnoval jsem se muzice, abych holkám chystal. No a ta tradice je velká.
2: V tanečních se často rodí první lásky. A mnohdy jsou z nich vztahy na celý život. Když se pak po letech vrátí už jako rodiče nebo dokonce prarodiče, svým bývalým tanečním mistrům se přijdou pochválit.
3: Pokud dneska máme prodlouženou a přijdou rodiče nebo dědeček zavzpomínat, že chodili třeba k rodičům tancovat nebo i už do mých kurzů a že se tam seznámili a žijí spolu takzvaně dodnes, tak jsou tyto vazby.
2: Tanec je krásný, o tom není pochyb. Dar cítit rytmus, ale nemáme všichni. Dokáží mě Mědílkovi naučit ladným krokům každého?
3: Ať už to byli žáci z kurzu nebo taneční kurzy pro dospělé, tak oni to vždycky nějakým způsobem zvládli. Ono není potřeba, aby to bylo úplně dokonalé, ale aby ti lidé z toho měli radost, dobrý pocit, že zvládnou nějaký krok si zatancovat a na těch akcích společenských přece jenom se určitě potom cítí daleko lépe, komfortněji.
2: Co mu přinesl tanec do života?
3: Takovou životní radost, optimismus a pohodu v tom životě.
2: Říká Aleš Mědílek. Na otázku, zda bude rodinná tradice pokračovat, s tajemným úsměvem dodává, že následovník je v záloze. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: My se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pohybujeme často mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Dokonce se tak jmenuje i jeden náš seriál. Za chvíli ale zamíříme mezi rožnovské paneláky. Tam leží obří brýle. 7 metrů nerezu, které podle slunce mění barvu do hněda i do zelena. Komu upadly, to se dozvíte v reportáži už za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín

0: Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Vám nabízíme to, co zaujalo redaktory Českého rozhlasu Zlín. A teď bude řeč o jedné věci, která rozhodně zaujme. V Rošnově pod Radhoštěm položili ve vnitrobloku mezi paneláky 7-metrové kovové brýle. Připomínají Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele dnešní střední školy zemědělské a přírodovědné. Právě tady měli jeho studenti před 100 lety školní pozemky. Obyčejná pamětní deska by podle architektů byla málo.
1: Jsme to tu dovezli a donesli.
2: Instalaci obřích 7 metrů dlouhých brýlí přihlížím s ředitelem realizační firmy Romanem Klímou. Z čeho jsou ty obrovské Venclovy brýle vyrobené?
1: To je z nerezového materiálu, který je vlastně plamenem obarvený do hněda lehce, do mramoru, do modra.
2: Budou se tady hodně vím.
1: No určitě budou zářit a podle slunce budou měnit barvu aj. Tmavšího, rozsvětlejšího záleží, bude tam i odraz vlastně té trávy, takže když se podíváte z určitou hlubu, jak budou do zelena, jo, někdy budou do hněda, podle stínu, podle světla.
2: Proč jsou brýle právě tady ve vnitrobloku, mi vysvětluje vedoucí odboru kultury a sportu na Rošnovské radnici Martin Beníček.
3: Oni vlastně ani nikde jinde být nemůžou, oni jsou na tom správném místě, protože se nacházíme na pozemku, kde škola Emanuela Vencla působila. My vlastně stojíme za zahradě hlavní budovy, dneska internátu přírodovědné a zemědělské školy. A právě na těchto místech před cca 100 lety ti studenti Emanuela Vencla právě měli své školní pozemky.
2: Teď je tady vnitroblok mezi paneláky. Proč je Emanuel Vencel významný pro celý region, pro celé Rožnovsko?
3: Když jsem se s ním seznamoval, tak jsem zjistil, že svým způsobem to byla renesanční osobnost. On totiž nepůsobil pouze na poli školství, ale pomáhal zakládat Valašské muzeum v přírodě. Byl dlouholetým předsedou Sokola. Hlavně byl osvětář. On své vědomosti si nenechával pro sebe, ale napsal řadu odborů článků na téma kultivace luk a travin. Ve spoustě oblastí byla ta stopa Emanuela Vencla přítomná.
2: Instalaci brýlí teď pozoruje jeden z architektů ze společnosti Henkaj, Daniel Baroš. Obvykle se těmto osobnostem dělají nějaké pamětní desky, pomníky, tady ale jsou brýle.
4: No jenom deska by byla málo, jo? My jsme chtěli trošku velkorysejší vstup.
2: Ono to teď ještě moc není vidět, protože to teprve vzniká. Tady budou jakési záhony, které připomenou ty školní pozemky.
5: Máme tady cirka nějakých 6 typů osiv, které mají složení z různých dvouděložných, jednoděložných rostlin a budou tady vytvářet pro ty brýle vlastně takový příjemný, přivětivý koberec.
2: Dodává zahradní architekt Zdeněk Stenadel.
4: Ty brýle vlastně upadly tomu panu Venclovi do té louky.
2: Upadly tady, zůstaly tady a lidé najdou ve vnitrobloku mezi ulicemi 5. května, 1. máje a ulicí Zemědělská. Gabriela Hekl, Český rozhlas.

0: Necelé 4 minutky po 3:15 na 4 můžete usednout ke kafíčku a zákusku k Petrovi Uhříkovi a ten trošku zavzpomíná na vlastní zážitky, ale i na historii kapely Soulful Dynamics.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Z Libérie do Hamburku a o něco později do evropských hitparád. Tak by se dala v jedné větě popsat léta 1965 až 70 u skupiny Soulful Dynamics. Já si ty černé chlapce pamatuju jako dítě ještě z černobílého vysílání jednoho z prvních dílů zábavné východoněmecké show Ein Kessel Buntes. Vybavují se mi útržky roku 74, když s několikaletým zpožděním dorazili do Friedrichstadt Palast, aby tady předvedli svůj největší hit Mademoiselle Ninette. A protože byly tehdy modernější televizory už vybavené konektorem pro nahrávání, co se udělalo s předstihem, než začal samotný pořad, který sledovalo 90% lidí? No, vytáhla se ze šuplíku šňůra s tesláckým tříkolíkem na bouku na obou koncích, no a už se nahrávalo na magnetofon B4. I takto se v té době zaznamenávaly zahraniční hity. Myslím, že bych ten pásek ještě po delším hledání někde doma našel. Ale my si pustíme už digitálně vyčištěnou, i když původní verzi. Písnička Mademoiselle Ninette dosáhla v Německu na krátkou chvíli první pozice, v Rakousku byla druhá. Kdo neslyšel můj úvod, poslechneme si dnes už zapomenutou kapelu Soulful Dynamics.

Dnešní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín spěje ke svému konci. Lákadlem k poslechu toho zítřejšího může být pro hokejové fanoušky, ale i pro ty, kteří chtějí mít všeobecný přehled, náš úterní odpolední host. Na novou prvoligovou sezónu nás zítra po 15:45 navnadí asistent trenéra hokejistů Zlína Martin Hamrlík. Bude ovšem užitečné poslouchat dobré odpoledne už od začátku, co znamená od 14. hodiny, a nebo ideálně vůbec se neodcházet od svých přijímačů. Ovšem v tomto směru mám pro vás pro ten zítřejší den jedno upozornění technického rázu. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře bude zítra nedostupné naše vysílání na FM frekvenci 97,5 MHz, a to od 10 do 15 hodin. Stejně tak může být nedostupné i naše digitální vysílání, které ale můžou částečně pokrýt okolní vysílače. Každopádně můžeme doporučit třeba i webové stránky zlin.rozhlas.cz, kde si nás můžete poslechnout klidně i v Austrálii prostřednictvím internetu. Buďte s námi, budeme rádi a prožívejte nejen příjemný zbytek pondělka. To vám od mikrofonu přeje pro dnešek Pavel.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu. Kroměříž bude mít dokument, který pomůže plánovat opatření proti povodním i suchu. V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky. V noci a kránu očekávejte polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Sportovci v Zašové se dočkají nového zázemí. Ve sportovním areálu Skála na Vsetínsku už dělníci dokončují hrubou stavbu nové budovy. Původní objekt ze 70. let během léta zbourali.
2: Aktuálně mají stavbaři vyzděné přízemí. V polovině září pak položí jeřáb stropní panely a vyroste patro. Do zimy chce obec mít budovu pod střechou i s okny. Hotovo. Má být na jaře příštího roku. Přízemí vznikne restaurace s venkovním posezením. Sloužit by pak měla od začátku prázdnin. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Kroměřížská radnice nechá zpracovat územní studii krajiny. Český rozhlas informoval mluvčí města Jan Vondrášek. Dokument pomůže s plánováním protipovodňových opatření v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Pomůže i v boji proti suchu. Umožní ovlivňovat úpravy krajiny mimo území města proti proudu vodních toků. Plánovat společně s okolními obcemi poldry, retenční nádrže a jiné vodní plochy.
3: Zadání studie už schválila městská rada. Její zpracování vyjde zhruba na 2,5 milionu korun. 95% částky ale uhradí evropská dotace. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
1: Sport.
0: U týmu prvoligových fotbalistů Zlína končí trenér Bronislav Červenka. Klubové vedení ho odvolalo v situaci, kdy mužstvo ze 7 ligových zápasů v této sezóně nezískalo ani bod a je na dně tabulky. Jako kouč Ševce nově povede Pavel Hoftych, který je zároveň sportovním manažerem klubu.
4: Trenér Bronislav Červenka převzal zlínské fotbalisty před necelými 3 roky a zažil s nimi sestup do druhé ligy i návrat do nejvyšší soutěže. Spolu s ním končí u mužstva taky asistent Lukáš Motal. Jeho pozici v novém realizačním týmu Pavla Hofticha převezme sportovní manažer klubové mládeže Marek Kalivoda. Premiéra čeká nové trenéry v neděli v domácím duelu s Hradcem Králové. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávejte přes noc a kránu polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 14 až 11 stupňů. Vítr povane slabý, proměrlivý a místy čekejte i bez větří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici mezi Kostelany a Lhotkou na Kroměřížsku. Máme tam hlášenou havárii vozidla. Dále bourala 2 osobní auta na ulici Solná cesta v Uherském Hradišti. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Příjemnou zábavu při poslechu Humoriády vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
6: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
5: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
1: Humoriáda.

0: a můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvali.

0: Byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
1: A Jana hrála Helenu.
0: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste prosím vás blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrthodinu a se ozvalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Na předku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Co bychom jim ukazovali, tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
1: nás posílají. Si nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
0: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
1: Karel bledej, když zešíval, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
0: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
1: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
0: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: No na moři je Naďa Konvalinková jako doma, musíme říct. A na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
4: Na lodi?
3: Na moři.
4: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
3: Ano.
4: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné.
3: Tu pevnost,
4: v podstatě
3: tam
4: arabské.
3: Ano, to je
4: pevnost, ale teď to je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký

0: i zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
0: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
0: zase tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
0: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave. Na dlaně.
0: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
0: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
0: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: S Karmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, s námi je tu dnes tedy Karmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Karmen.
4: Děkuji. Hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovská. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
5: Nemáte zač. A Patriku, vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhec-Chybovej, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý, to znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni a Naděj,
7: všichni zvratno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pane, víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
4: No, na dálnici jsem.
9: Na jaký dálnici?
4: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
4: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je protisměru.
4: Ne.
9: Já si neumím představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
4: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně jsem si říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na tureckém židli?
4: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
10: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
10: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
10: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
10: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace
10: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
10: ne, no
2: nebo
10: tak
2: to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední
10: rozumím.
2: Slova, ty šlágvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty představení.
10: Ta svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: To, ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Mayerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už je to mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano.
1: Zkoušeli
2: byla to taková ta komedie. Ano.
1: A byl čas na to zkoušení. Někdy jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo?
2: Tak ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No... Ježišmarja,
1: z takových těch velikánů, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režiséra Filipa jsem točila, u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. To byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Ne. Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat. My to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let. A
1: úžasný.
2: On tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To
2: bylo nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Pasižská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jančurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: A i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kostku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Mějte
1: se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravujem paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasujem za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Tych jste oba starý.
9: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: Ale jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
9: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
9: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy jste takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám na procházku, na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klapka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, standard zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pořalej už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce.
8: To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník.
6: Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Tehdy vám takhle na Silvestra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spytej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. No. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá: no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu doufám, kehrála, to byla ženská, měla 1,50 m v pase. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka, ta dnešní za námi, Dalibor Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný ano. Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má stát na celých 640 milionů korun. Na městském hřbitově ve Valašském Meziříčí vyrostou nová kolumbária. Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. V noci a kránu čekejte polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. S podvečerními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun. Součástí bude i podzemní parkoviště. Radní vybírali ze 2 nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se 2 sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánů zprovozněno do poloviny roku 2029. Valašské Meziříčí dokončuje projekt první etapy proměny městského hřbitova. Ten chce město postupně opravit v 6 etapách. Po rekonstrukci bude mít hřbitov jednotné cesty, oplocení, mobiliář i zeleň. Co se změní jako první, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
3: První etapa se zaměřuje na západní předprostor hřbitova, včetně parkoviště pod starou kaplí. Dojde zde mimo jiné k úpravě hřbitovní zdí, včetně osazení nové brány. Nad parkovištěm s novou zasakovací dlažbou pak vyroste kolumbárium se 144 epitafními místy a jejich kapacitu budeme moci později rozšířit až na 288 míst.
2: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
4: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
2: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku.
0: Počasí.
2: V našem regionu očekávejte přes noc a kránu polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 14 až 11 stupňů. V údolích pak bude lokálně pouze 9 stupňů, vítr povane slabý proměnlivý a místy čekejte i bez větří.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Porouchané vozidlo může zdržet dopravu na dálnici D55 ve směru na Zlín mezi Hulínem na Kroměřížsku a Tlumačovem na Zlínsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Je tady nový týden a po víkendové pauze i pondělní vydání pořadu Českého rozhlasu Zlín plném informací a zajímavostí z našeho regionu. Je 7. září v 17 hodin a 4 minuty vás zdraví Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. I dnešek přinesl celou řadu novinek. Některé jste slyšeli ve zprávách před malou chvíli a ty další nejdůležitější uslyšíte za pár minut ve zpravodajském souhrnu. Dál se s naší regionální stopařkou vydáme do Uherského Brodu, do tamní poradny pro houbaře. Poslouchejte před 17:45. Témat bude ale mnohem víc. Přeji obohacující poslech.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn dnešních zpráv Českého rozhlasu Zlín má teď Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Demoliční firma dnes znovu zahájila bourání zbývající části požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Cream, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Ochranné pásmo u Valašského meziříčí na Vsetínsku vymizela krajská veterinární správa Zlínského kraje kvůli výskytu moru včelího plodu. Ohniska nákazy jsou v obcích Oznice a Mikulůvka a ochranné pásmo zahrnuje území v okruhu 3 kilometrů. Krajská veterinární správa Zlínského kraje ve vyhlášce zakazuje chovatelům přemisťování včelstev ven z ochranného pásma a uvnitř zóny mohou včely přemístit jen se souhlasem veterinární správy. Ředitelství silnic Zlínského kraje dnes začalo rekonstruovat páteřní komunikaci třetí třídy číslo 49724 v Napajedlích na Zlínsku, v úseku od pivovaru Chmelnice po penzion Asterix. Oprava bude probíhat ve čtyřech etapách a potrvá přibližně 3 týdny. Po celou dobu opravy bude zavedený kyvadlový provoz, pokračuje mluvčí města Petra Števková.
3: V průběhu opravy budou podle potřeby platit také dočasná omezení parkování a zastavení. Komplikované může být rovněž zásobování některých provozoven v době frézování a pokládky nového povrchu.
2: Muzeum Kroměřížska chystá na příští rok velkou výstavu děl výtvarnice Jany Horáčkové i následujících 2 generací žen z její rodiny, její dcery Kláry Klóze a vnučky Rebeky Klóze. Muzeum nyní hledá majitele, kteří by byli ochotní díla umělkyň krátkodobě na výstavu zapůjčit. Mluvčí muzea Martina Malá Českému rozhlasu potvrdila, že by těchto děl mohlo být víc právě v Kroměříži, kde se Horáčková narodila. U týmu prvoligových fotbalistů Zlína končí trenér Bronislav Červenka. Klubové vedení ho odvolalo v situaci, kdy mužstvo ze 7 ligových zápasů v této sezóně nezískalo ani bod a je na dně tabulky. Jako kouč Ševcenově povede Pavel Hoft.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Uherském Brodě až do konce října funguje houbařská poradna, kam mohou lidé nosit své nálezy a poradit se, které houby schutí jíst a které je lepší nechat v lese. Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se dnes do poradny rozjela zjistit nejen to, jak funguje, ale také, jaká je aktuální houbařská sezona. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Houbaře dobře vědí, že úspěšná výprava do lesa není jen o plném košíku. Důležité je také vědět, co si z lesa skutečně odnášíme. A právě s tím mohou lidé v Uherském Brodě pomoci v místní houbařské poradně. O aktuální situaci v lesích, o nejčastějších chybách houbařů i o tom, s čím vším mohou lidé do poradny přijít, si proto právě dnes povídám s Blankou Chlebkovou z Uherskobrodského houbařského kroužku a přeji krásné odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Pojďme začít tím nejdůležitějším, a to je výskytem hub v lesích. Jaká je v těchto dnech situace? Jaké jsou vlastně podmínky pro růst hub?
3: Podmínky jsou takřka katastrofální. Co si budeme povídat? Všichni dobře víme, že co se týká dešťových srážek, tak tady na nás spadlo málo co. Jsou oblasti, kde třeba v nějakých prohlubních, ve srázích, u potůčku je trošičku vlhko, ale jinak je les naprosto suchý, takže tomu odpovídá i výskyt hub.
2: Mě to dost překvapuje tady ta informace, protože já sedím tady s vámi u stolečku, který je plný nejrůznějších druhů hub, hříbků i řekněme útvarů, které bych si nedovolila v tom lese sebrat, nazbírat do košíčku. Kdybyste mi mohla prozradit, co tady máte z jedlých hub, které můžou houbaři aktuálně najít?
3: Takže momentálně se spíš daří houbám chorošovitým, rostoucím na stromě, třeba pstření dubovému, protože ta houba čerpá tu vlhkost

0: těch pařezů nebo z paty toho stromu a tím pádem nepotřebuje ty deštivé přehánky.
1: Choroš je, tuším, červená houba, která roste na tom kmeni, je to tak?
0: Toto není přímo choroš, jmenuje se to pstřeň dubový. Mm-hmm. Takový jazykolam, pstřeň.
1: Je to krásné, lahodí to oku, prý je to dobré na guláš, jak už jsem se dozvěděla. Takže i to můžou posluchači a návštěvníci hubařské poradny tady u vás v Uherském Brodě vidět. Co se ale týká těch hub jedovatých, na jaké houby by si lidé při výpravě do lesa měli dávat obzvláště pozor?
0: Tak hlavně se jedná o to, aby si dali pozor na záměnu, aby ty houby pořádně poznali, aby je posuzovali podle všech možných znaků, které ta houba má, i podle třeba vůně, nedoporučovala bych ochutnávat houby, to je specifikum jenom holubinek, takže to začínajícím houbařům vůbec nedoporučuju.
1: Takže se dívat opravdu na ty znaky podobné a samozřejmě přijít k vám do poradny tady v Uherském Brodě, aby se lidé poradili a případně si třeba ty znaky ukázali a pobavili se o tom, jak se vyhnout právě tomu, aby si do košíku dali houbu jedovatou nebo nejedlou například. Když si teda houbař tu houbu už k vám přinese sem do poradny v Uherském Brodě, jak funguje, s čím vším za vámi mohou lidé přijít a v jakém stavu by měli houby na posouzení přinést?
0: Cokoliv, čím si nejsou jistí a potřebují určit. Samozřejmě nepoznám všechno, nejsem mykolog studovaný, ale minimálně jim poradím, co nedávat do košíku. Sbírat do košíku houby nebo na nejvíc do nějaké plátěné tašky, papírové tašky, určitě ne do nějakých kbelíků plastových nebo do nějakých uzavřených takových nádob. Ty houby donést co nejdřív za mnou. Je možnost i osobně domluvit, takže v momentě, když chcete, zavoláte mi a můžeme se domluvit na schůzce, to není problém. Pokud tu houbu už máte, chcete ji určit, aby osahalo co nejméně lidí, takže opatrně ji vydloubnout, zapamatovat si nejlépe, kde rostla, jaké tam byly stromy, jestli to bylo na louce, nebo to bylo v lese jehličnatém, dubovém, bukovém, pod břízou. Jo, tady tyto základní, protože spousta houb je mykorýzou vázaná na určitý strom. Hodně mě tady lidé nosí, co najdou ve vinohradech, na své zahrádce, takže zase ví, co tam mají za stromy, ale třeba taková pečárka, zápašná, neboli žampion, ta byla loni nejčastěji určovanou houbou a nejčastěji vyhazovanou lidem z košíku.
1: Takže kromě košíku a nějakého toho houbařského náčiní si sebou nesmíte zapomenout, milí posluchači, také zápisník a tušku, abyste si poznačili, která houba kde rostla. Já vám, paní Chlebková, moc poděkuji a našim posluchačům ještě prozradím, že aktuální podmínky pro růst hub mohou lidé sledovat také na mapě Českého hydrometeorologického ústavu. No a pokud se nebudou jistí svým houbařským úlovkem, mohou se zastavit právě v houbařské poradně v Uherském Brodě. Ta funguje až do konce října každé pondělí od 15 do 18 hodin v prodejně Digihandy na ulici Neradice v Uherském Brodě. Odkud se teď také loučím s posluchači Českého rozhlasu Zlín, naslyšenou.
2: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za zajímavostmi v našem kraji a přijet může i za vámi. Stačí napsat na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Na dva zámky zamykám.

0: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Letošní rok se nese ve znamení oslav 150. výročí od narození Tomáše Bati. A do připomenutí práce světového obuvníka se zapojují i Vizovice na Zlínsku. Otevírají tam totiž výstavu s názvem Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit, která chce představit vývoj firmy od jejího vzniku po rok 1948. Více mi v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín prozradila Martina Dozbabová z Vizovického kulturního centra. Protože se výstava nezaměřuje pouze na výrobu obuvi, zajímalo mě, co všechno ukazuje.
1: Výstava připomíná i aktivity firmy v oblastech, které jsou s firmou Baťa taktéž neodmyslitelně spjaty. Jedná se například o témata výchovy, školství a sportu, architektury, kultury, reklamy a spousta dalších. Dalo by se říct, že vlastně poskytuje komplexní vhled do toho, proč se firma Baťa stala takovým fenoménem, který nás po více než století nepřestává udivovat.
0: Jakou formu bude výstava mít?
1: Výstava se skládá ze 13 panelů s texty a obrazovým materiálem. Já bych taky možná ještě doplnila, že výstava je součástí programu, které Kulturní centrum Vizovicích připravilo k letošním, jak jste říkala, oslavám 150. výročí narození Tomáše Bati. Už se u nás uskutečnilo například natáčení podcastu Přepište dějiny na téma Baťova dráha a proběhlo taky slavnostní otevření části cyklostezky právě po této Baťově nedokončené železnici. A chystáme ještě i baťovské odpoledne, to proběhne v neděli 1. listopadu a návštěvníci se můžou těšit na tematické promítání, dobovou hudbu či vědomostní kvíz.
0: Takže výstava doplňuje takovou sérii programů, které chcete věnovat právě připomínce Tomáše Bati. Vraťme se ještě chvilku k té výstavě, protože zítra v 17 hodin lidé mohou přijít na její vernisáž. Co bude na jejím programu?
1: Určitě na programu vernisáže bude samozřejmě představení výstavy veřejnosti. O toto představení se postarají dámy Silvie Lečíková a Hana Kolínská z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které nám tuto výstavu zapůjčilo, za což jim srdečně děkujeme.
0: A řekněte ještě, dokdy a kde bude výstava Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit k vidění?
1: Ano, výstava je už vlastně v tuto chvíli k vidění, a to v prostoru Turistického informačního centra ve Vizovicích, a to až do konce října, každý den od 8 do půl páté a o víkendu od 9 do 1 hodiny.
0: Martina Dozbabová z Kulturního centra ve Vizovicích na Zlínsku pozvala na výstavu s názvem Firma Baťa i nejlepší jde zlepšit. Den v kraji.

0: Ve Slavičíně si letos připomínají 80 let od převozu těl padlých amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Slavičín při této příležitosti navázal i spolupráci s americkým velvyslanectvím. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Já si nepamatuju, kolik mám roku, ale pamatuju si tuto bitvu.
2: Paní Hedvika ze Slavičína vzpomíná na leteckou bitvu, která se v roce 1944 odehrála nad Bílými Karpaty.
1: Měli jsme ve Slavičíně u rodičů návštěvu a byli jsme ji vyprovodit na nádraží. Vlak vůbec nezastavil, jenom trošku zpomalil, aby mohli lidi nasednout a nebombardovali nádraží. A my jsme tam leželi v příkopě a nad tím šanovým a roketnicu jsme jenom viděli ohořelé křídla, jak létali.
2: Při bitvě tehdy zahynulo 28 amerických letců a právě na ně o víkendu při pětním aktu lidé ve Slavičíně vzpomínali. Mezi nimi i 90letá paní Jaroslava.
3: No já si vzpomínám na to, jak jsme byli vylekané z toho vůbec ty letadla a to všechno, jak bylo. Si to zaslouží chlapci z Ameriky.
4: Sergeant Frank J. Balserzak. Sergeant Jerome Bauman.
2: Pětního aktu se účastnil také velvyslanec Spojených států amerických Nicholas Merrick, který jednotlivá jména amerických letců připomněl.
4: Sergeant Herbert S. Goodstein.
2: Americký velvyslanec také oznámil, že v rámci programu Freedom 250, který připomíná 250. výročí vzniku Spojených států, finančně podpoří nově vznikající expozice. V zámeckém parku ve Slavičíně jde o domek americko-českého přátelství, v Šanově pak o muzeum amerických letců. Velvyslanectví na projekty uvolní 50 000 dolarů, tedy přibližně 1 milion korun.
5: To, co bylo kdysi uchováváno v bezpečí tajně, bude nyní uchováváno v bezpečí veřejně. Pro každého školáka, každého návštěvníka, pro všechny budoucí generace. Připojujeme se k vašemu úsilí zajistit, aby americký podíl na osvobození Moravy a Československa získal trvalé uznání, jaké si zaslouží.
2: Podpora umožní odbornou konzervaci a evidenci unikátních sbírek. Na samotném návrhu expozic bude město Slavičín spolupracovat se Zlínskou univerzitou Tomáše Bati. Ze Slavičína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem – Slovácká bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Spáleniště, hluboké bahno a ohořelé trámy. Tak dnes vypadá seník stáje Moravia Branky na Vsetínsku. Požár v sobotu zničil 370 balíků sena pro 40 koní, se kterými se chovatelé věnují hyporehabilitaci. Seno má přitom letos kvůli suchu pro chovatele cenu zlata.
1: Stalo se nám to předevčírem, jsme jezdecký klub, chováme tady k 40 koní a všichni koně jsou naši. Věnujeme se vlastně hyporehabilitaci, děláme environmentální programy, dětské tábory, rodinné programy a jezdíme do sociálních služeb. Vlastně děláme hyporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi.
2: S Editou Bližňákovou se pomalu kolem potoka přibližujeme k torzu zhořelého seníku, ve kterém o víkendu zhořelo 370 balíků sena, asi 120 tun pro chovatelku, která se už 5 let stará o zvířata sama. Je to velká tragédie.
1: Jedny kolečka jsem si z toho odvezla, dovezla jsem je do stáje a koně k tomu čichly. Jedny plastové kolečka, není nic, nic se nezachránilo. Jeden balík a 3/4 z 370 plus minus balíků, protože letos je velké sucho a v České republice je seno rovná se komoditě zlata, tak bychom byli jedni z mála, kteří měli na zimu, aby jsme vyšli do příštího pasení.
2: My teď stojíme na kraji toho spáleniště, jdeme tady s Editou hlubokým bahnem. To jsou ohořelé stroje, to, co tam vidím vzadu.
1: Je to 9-tunová vlečka, která nám sloužila na dovoz toho krmení, ta zhořela, takže my teďka momentálně řešíme, jak uklidíme tu metrovou, 150 metrů širokou, velkou hromadu sena, těch 400 tun, protože prostě přešíme, jak to odvést a zrecyklovat. Asi by nám pomohlo, teďka zháníme, kde si půjčíme od dobrých lidí nějakou vlečku, toho je hromady a hromady.
2: S Editou Bližákou teď míníme nejen koně, kteří se pasou na pastvině, taky několik koz, oveček. Zisková organizace a tady v těch prostorách se děti můžou seznámit s domácími zvířaty.
1: Ukazujeme lidem, jak vypadá hospodářské zvíře, což znamená, že máme tady zakrslé prase kune, máme tři ovečky, které jsou lahváčci, vypiplaní u nás v obyváku na láhvi, dva vykastrované kozlíky. Lidi přijdou tady na takové dávku roztomilosti a přijdou se s dětma pomazlit, děti z města, které nemůžou mít doma zvířata.
2: Tak a teď jsme vstoupili do stájí, ty jsou teď prázdné, koni jsou na pastvině. Tady je poslední balík a půl sena.
1: Je to tak, zbytek je sláma, máme balík a půl sena, což je týdenní spotřeba pro naše koně.
2: Seno je letos vzhledem k počasí nedostatkové. Tak co budete dělat?
1: Oslovím asi v Polsku místní zemědělce, tam by měl být jakž tak dostatek, ale cena je dvojnásobná, ne-li trojnásobná, v Česku i čtyřnásobná.
2: No a jak vám můžou pomoct lidé teď konkrétně v tuto chvíli? Můžou třeba svůj balík sena, co mají doma, třeba nevědí, co s ním, můžou vám ho tady přivést? Co by vám pomohlo?
1: To by byla asi pro nás největší pomoc.
2: Zájemci, kteří by chtěli stáji Moravia Branky darovat seno, můžou kontaktovat stáji přes sociální sítě. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji mám pro vás ještě jednu důležitou informaci. Kvůli údržbě vysílače ve Zlíně na Tlusté hoře zítra nenaladíte naše vysílání na FM frekvenci 97,5 MHz, a to od 10 do 15 hodin. Stejně tak může být na Zlínsku nedostupné i naše digitální vysílání, které ale částečně pokryjí okolní vysílače. Český rozhlas a Zlín ale můžete kdykoliv a odkud pohodlně poslouchat prostřednictvím internetového vysílání na našich stránkách zlin.rozhlas.cz a taky v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Ode mě je to pro dnešek všechno. Naslyšenou příště se těší Kristýna Fuchsová.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Organizace pomáhající lidem v Rožnově pod Radhoštěm otevřou prostory veřejnosti. Budovu Přízámčí v Uherském Ostrohu poškodila vlhkost. Agrofert zatím nedostane některé dotace, jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Přes noc a kránu čekejte polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V Rožnově pod Radhoštěm dnes začínají dny sociálních služeb. Až do pátku se lidé podívají do zařízení, která ve městě pomáhají seniorům i lidem v nouzi. Na Masarykově náměstí je čeká taky jarmark neziskových organizací a Rožnovská noc venku.
3: Program začne dnes dopoledne na Masarykově náměstí akcí Dobroden. Ve středu pak náměstí zaplní jarmark neziskových organizací a večer Rožnovská noc venku. Ve čtvrtek patří společenský dům seniorům a v pátek se na radnici sejdou poskytovatelé sociálních služeb. Dveře otevřou lidem taky poradna Rožnov nebo denní centrum Elim. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: V Uherském Ostrohu řemeslníci opravují budovu Přízámčí, kde sídlí informační centrum a krojové dílny. Práce za 3,25 milionu korun spočívají především v důkladném očištění fasády a sanaci spodních částí zdiva, které jsou poškozené vlhkostí. Samotné průčelí manýristické zámecké brány ze 17. století si ale na opravu musí počkat.
4: Brána obsahuje cenné kamenné a umělecké prvky, takže nebylo možné její obnovu provést standardním zednickým způsobem. V nejbližší době proto bude vypracován specializovaný restaurátorský záměr a samotné práce se v budoucnu uskuteční pod dohledem restaurátorů. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RS. SVP Trust. 1. zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí více než v běžnou neděli. Například Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně.
2: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji očekávejte přes noc a kránu polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 14 stupňů a v údolích až kolem 9 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý a místy čekejte také bez větří.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na Horní ulici v Kvasicích na Kroměřížsku. Dále máme hlášenou nehodu tří vozidel na silnici 57 ve Vsetíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná totiž Morava krásná zem. Přeji vám klidný večer u poslechu našeho dalšího vysílání.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tentokrát už dobrý večer přeje Jiřina Ostrá. Doufám, přátelé, že jste si užili dalšího pěkného dne a nyní si budeme společně užívat pěkných písniček, které zazní v Moravě krásné zemi. Morava krásná zem začala polkou Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka Od srdéčka hrála Trnkovjanka. No a mám tady pro vás nachystané i písničky ze srdéčka, tedy písničky ze srdce. Paní Helču Jurčíkovou z Uherského Hradiště dozajista potěším písničkou Jiřího Zmoška Lásko, moje lásko. No a další písnička poputuje až do Prahy pro paní Ladu Vackovou, bude sobě kurská. No a dále připomínám, kdo má svátek, jsou to u nás Reginy, na Slovensku Mariany. A i oni by si určitě zasloužili hezké rozhlasové vinčování, tak nyní alespoň ode mne. Milé dámy, mějte se moc hezky a užívejte si života, který vám určitě přinese ještě mnoho pěkného. Teď ještě telefonní číslo 726465 200 a teď cimbálová muzika Linda.

0: Tak to byla cymbálová muzika Linda a teď už to bude paní Marta. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra, tady Marta z Helenkovic a mám takové velké přáníčko pro svoji opravdu dlouholetou, dá se říct od dětství, kamarádku, spolužačku Ivetku Vláhovou, která oslaví zítra krásných 55 let. Takže Ivčo, všechno nej, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti a jdeme tady aspoň do staroku.
0: Nejméně, že jo, paní Marto?
1: Nejméně. No jo. Takže to přeje celá moje rodina Karlčáková a určitě 100% i kamarádka naša věrná Petra Mrhálková s manželem Alešem.
0: Takové dlouhé kamarádství se cení, paní Marto. Ano. Když má člověk kamarádku, na kterou se může spolehnout, která jí pomůže, podrží třeba v nesnázích, no tak přesně to je tak. Úplná výhra. Takže vy to máte je. Ivetku, paní Marto, a já k vašim pěkným slovům přidám písničku za chviličku. Naschledanou.
1: Tak děkuji moc. Naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Zito, jste už na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Jiřinko. Já vás srdečně zdravím, zdravím všechny posluchače tohoto pořadu a všechny své přátelé rozhlasové a pana zvukového mistra. A chtěla bych poblahopřát paní Marušce Švaříčkové ze Židlochovic, která má zítra sváteček, a paní Maruška Smetáková z Prosiměřic. A obě dvě děvčata si užijte ten váš krásný sváteček s láskou vašich nejbližších a všech ostatních, kteří mají vás rádi, a přeju vám co nejvíce zdravíčka. Já bych chtěla pozdravit ještě paní Marušku Uhrovou. No, vy víte všichni, odkud je paní, asi nemůžu vzpomenout.
0: Myslíte z Lanžhota, že?

0: Děkuju. Víte, co mě v mém prastáři paní Jiřinkou utíká jména, tak já se moc všem omlouvám. Tak paní Uhrovou, moc, Marušku, moc a moc zdravím a doufám, Maruško, že si vzpomínáte na toho motýlka, kterého se vám tenkrát před lety nakreslila a poslala. Mm-hmm. A také pozdravuju Jarouška Wolfa. Jaroušku, měj se krásně a buď taky zdrav. Tak to je všechno, děkuji vám za prostor.
1: Ano, tak abychom to upřesnili, paní Zito, Marie ano. Svátek mají tuším 12. září a zítra mají svátek Mariany, Mariola.
0: Ano, jo. To je v kalendáři, tak. Ale mám napsaný, že oni mají to 8.
1: Církevní kalendář.
0: Asi. To je narození paní Marie.
1: Ano, ano, tak se to myslela. Dobře, no, takže no. Paní Maruška Smetáková, Švaříčková, vyslechli si přání už dnes. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No a na řadě je písnička podání Šohajky.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak Šohajka dohrála, byla to písnička Ladislava Prudíka a Hany Čihákové Můj kraj laskavý. No a já už mám na telefonu paní Františku. Tak paní Františko, teď už můžete přát nebo pozdravovat někoho. Dobrý večer.
1: Tak pěkně děkuji, všem posluchačům posíláme pozdrav z malebné vesničky Sentice a moc poprosíme jménem pana Vladimíra Juračky ze Sentic o zahrání písničky Do penzionu do Tišnova pro paní Kučerovou a samozřejmě i všem ostatním. On si přeje sdělení tohoto takového, že jí má hrát na ní vzpomíná, ať je zdravá celá její rodina a že si přeje, aby se jí zahrála nějaká pěkná písnička a že na ní myslí všichni, kdo jí měli rádi v Senticích. Takže bych moc poprosila
0: a to je
1: vám
0: moc
1: přeji krásný podvečer.
0: Pěkná, pěkné přání, pěkná slova a jsem ráda, že bude těch písniček přímo několik, protože v penzionu samozřejmě žijí další mnozí klienti a jsou určitě potěšení tím vaším pozdravem. Tak z polky do polky za chviličku se vypravíme, paní Františko. Naschledanou.
1: Tak pěkně děkujeme.
0: Není
1: naschledanou.
0: Zač, naschledanou. No a paní Ludmile Kučerové z Jamného blahopřejí k narozeninám dcera, syn, vnoučata a pravnoučata. Přejí moc zdraví, spokojenosti, lásky a veselou mysl. No a teď už z polky do polky.

0: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: No ale teď už Morava krásná zem, Jiřina Ostrá, vám přeje krásný večer, ještě připomínám telefonní číslo 726465200. A jestli jste poslouchali, přátelé, polední Moravu krásnou zem, tak určitě si uvědomíte, že v poledne jsem předávala vinčování jistému panu Františkovi Hladkému k jeho dnešním 58. narozeninám. No a byla tam připojena i vzpomínka. Takže posíláme také tichou vzpomínku tam nahoru tatínkovi, který sice už není mezi námi, ale jistě by byl na tebe jako na dobrého pracovitého hospodáře moc hrdý a v tento slavnostní den by ti s láskou popřál všechno nejlepší. Tak určitě pan František Hladký a jeho blízcí vzpomínají na tohoto pracovitého a milého, dobrého tatínka a mohou vzpomínat i při písničce. A je to první písnička ze srdce, tak paní Helčo Jurčíková, já věřím, že nás posloucháte, protože vy jste jednou z těch pravidelných posluchaček Moravy krásné země a vůbec vysílání Českého rozhlasu Brno a Zlín. A já tady mám pro vás písničku Lásko, moja lásko.
3: Český rozhlas Zlín.

Vacenoviáci dohráli písničku Ze srdce pro paní Helču Jurčíkovou z Uherského Hradiště, kterou moc zdravím, a paní Helčo, držte se, věřte, že bude alespoň trošičku líp. No a za chvíličku přijde na řadu ta druhá písnička Ze srdce, ale předtím ještě jednou vinčování, které poslal Pavel Svoboda. Tentokrát však zazní i jméno oslavenkyně, a tou je Petra Petulová. Takže ségra zdar, vše nejlepší z Dražůvek do Nesovic. Včera jsem přál mamce, dnes tobě. Tak krásné narozeniny. No a písnička Ze srdce pro paní Ladu Vackovou z Prahy, kterou zdravím, a je to známá Soběkurská.

Tak, to byla písnička Ze srdce pro paní Ladu Vackovou z Prahy, kterou zdravím. Byla to známá sobě kurská Karla Waldaufa a Ladislava Jacury hrála Waldaufinka. No, písnice se zpívalo, jak je spokojen, a já věřím, že i vy ostatní posluchači jste spokojeni s naším vysíláním. A vím, že spokojená je velmi paní Miladka z Jarošova, která mě před maličkou chvilkou volala. Já jsem si vyslechla pro nás, pro všechny, samá slova chvály, jak naše vysílání přináší radost a přináší pohodu, a to vlastně splňuje účel, protože na tom světě je tolik zla, tak jsme rádi, že alespoň my vám můžeme přinést nějakou tu radost do toho vašeho života, co my, vaše milá slova a pěkné písničky. Takže paní Miladko, moc děkujeme. Paní Miladka zdravila i Ivanu Slabákovou. Samozřejmě já to nechci zakřiknout, ale už se brzy vrátí mezi nás a vůbec posílá pozdrav všem milým pracovníkům Českého rozhlasu Brno a Zlína, určitě také všem milým posluchačům. A já moc paní Miladce z Jarošova děkuji a pro ní bude i ta další písnička, tak doufám, že si ji užije stejně jako ty předešlé. Ale předtím ještě vzpomínka. 7. září 2016 zemřel pan Jiří Suchý z Brna ze Starého Lískovce. Rád jezdíval do Budkovic na chalupu, miloval chalupu a pejska Elišku, vzpomíná Honzík, a ještě tady píše, rád chodíval na pivo, byla s ním sranda. No a já ještě jednou moc Honzíkovi za všechno děkuji. No ale teď už slíbená písnička, kterou bude hrát mistřiňanka.

Tak to byla písnička Josefa Uhra. Zpívali Jana Uhrová s Josefem Uhrem a také mužáci z Lanžhota. Doprovodila je mistříňanka. No a já tady mám další přání. Zahrajte prosím písničku pro paní Terezii Blahovou z Dolních Bojanovic. Dnes slaví krásných 89 let. Vše nejlepší, hodně zdraví přejí synové Jan, Vladimír a Stanislav s rodinami i se všemi vnoučaty a pravnoučaty. Tak a ještě se podívám na studiové maily. Tady čtu. Posílám přáníčko pro svou manželku k dnešním narozeninám, píše Radek Šles. Milá Marcelko, všechno jenom to nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní a pracovní pohody, radost dětí i vnoučátek. To ti ze srdce přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Přání se připojují děti Miška a Radek s manželkou Alenkou a vnoučátka Viktorka a Radeček, dále babičky Mařenky, Mašová a Šlesová. A čtu dál. Dnes má také narozeniny paní Jana Klusáčková z Pravlova. Všechno jenom to nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, radost dětí, vnoučátek a radost ze hry naší Komety Brno. Ti milá Janičko přeje bývalý spolupracovník a kamarád Radek Šles. A ještě prosím o blahopřání a pěknou písničku pro paní Hanku Janáčovou z Perné, která dnes slaví krásné 50. narozeniny. Do dalších let vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spoustu lásky od nejbližších, trpělivost, boží požehnání a ochranu Panny Marie. To jí ze srdce přejí maminka, sourozenci Ivetka a Petr s rodinami a její rodina. Ano a její dcera Eliška oslavila 5. září krásných 21 roků a Silvinka Obadalová z Lačnova neslaví 18. narozeniny. Oběma oslavenkyním ze srdce přejeme hodně štěstí, hlavně zdraví, úspěchů ve studiu, co nejvíce lásky a boží ochranu. Za celou rozvětvenou rodinu posílají babičky, rodiče, sourozenci a všichni ostatní toto přání. No a tuto písničku pak hraje Stříbrňanka.

tak to byl sen Iva Horkého a Marty Horké, hrála Stříbrňanka. No já doufám, přátelé, že vy budete mít dnes v noci jenom samé krásné sny. A já věřím, že vás potěší i následující písnička, která patří vám všem, všem milým posluchačům našeho vysílání. Takže i Štvánci.

No a my jsme si tady přáli. Přáli jsme krásnými slovy si navzájem. Zpívalo se v písničce v podání Ištvánku. Pa Františka vystoupila a Stanislava Pěnčíka Chystaju děvčice. No a je 18 hodin 56 minut, přátelé, takže Morava, krásná zem, končí. Vysílání pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. Čeština a česká písnička se ozývá i daleko za mořem. Anna Jagošová vás skrze amerikánské písně a pozdravy přímo od krajanů zve na výlet do USA. Já se s vámi loučím. Pěkný večer, klidnou noc přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. Ale teď už Vlado Kumpan a jeho muzikanti nastrojená Miroslava Procházky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rekonstrukce velkého kina ve Zlíně má stát necelých 640 milionů korun. Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu se zázemím pro sportovce. V Národním parku Šumava unikají do půdy toxické látky. Ministerstvo životního prostředí nechá oblast sanovat. V noci a kránu čekejte polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 9 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlínští radní vybrali firmu, která zrekonstruuje velké kino. Musí to 17. září potvrdit zastupitelé. Cena přestavby je 639 milionů korun a součástí bude také podzemní parkoviště. Radní vybírali ze dvou nabídek. Památkově chráněný objekt postavila firma Baťa v roce 1932. Kvůli špatné statice je 10 let zavřený. Z kina má být multifunkční centrum se dvěma sály. Kdy přesně stavba začne, zatím není jasné. Kino má být podle plánu zprovozněno do poloviny roku 2029. Sportovci v Zašové se dočkají nového zázemí. Ve sportovním areálu Skála na Vsetínsku už dělníci dokončují hrubou stavbu nové budovy. Původní objekt ze 70. let během léta zbourali.
2: Aktuálně mají stavbaři vyzděné přízemí. V polovině září pak položí jeřáb stropní panely a vyroste patro. Do zemi chce obec mít budovu pod střechou i s okny. Hotovo. Má být na jaře příštího roku. Přízemí vznikne restaurace s venkovním posezením. Sloužit by pak měla od začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
3: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
4: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
3: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
5: Tam byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
3: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na Evropské unii.
6: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
0: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzínu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů, tedy o korunu a 58 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléřů.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji očekávejte přes noc a kránu polojasno až jasno s nejnižšími teplotami kolem 14 až 11 stupňů, v údolích pak očekávejte lokálně pouze 9 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a místy čekejte také bez větří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda tří vozidel se stala na silnici 57 ve Vsetíně. V úseku u mimoúrovňové křižovatky přes ulici Rokytnice je kvůli tomu silnice momentálně neprůjezdná. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na večerní pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás zdravím z rozhlasového studia a těší mě, že jste si i dnes naladili naše vysílání. Dnešní notečka bude svým způsobem speciální, z mnoha pozdravy. Ty skrze rozhlasové vlny pošlou domů krajané, Češi, kteří se vypravili za štěstím do Spojených států amerických. Podíváme se s nimi do čtvrtého největšího českého města co do počtu obyvatel, do Chicaga a do jižněji položené Kalifornie. A abychom se na tu cestu dobře připravili, Verbuňk, americká brána malovaná, nám zahraje muzika folklorika a zaspívá Martin Hrbáč. Příjemný poslech dnešní krajanské pěkné notečky vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

0: První zastávkou bude Chicago. Právě tam mířili Češi a Slováci od nepaměti a nezměnilo se to dodnes. Právě tam také vznikla ústředna moravských spolků United Moravian Societies. Pravidelní návštěvníci Strážnického festivalu si možná pamatují, že v roce 2025 za doprovodu horňácké cymbálové muziky Marka Potěšila spolek vystoupil jako vůbec první krajanský soubor na prknech Strážnice. A právě tam, v klubu United Moravian Societies, jsem se před 4 lety potkala s Romanem Bobčíkem.
1: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Roman Bobčík a pocházím z Uherského Brodu na Moravě. Do Spojených států města Chicago jsem odcestoval v roce 1996 a později jsem začal působit jako předseda ústřední moravských spolků, která mimo malé muzeum a českou školu a předškoličku také vyučuje folklorní tance a zpěvy pro všechny krajanské generace. V minulém roce 2025 jsme měli tu čest se vám přijet představit na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice v programu Naši za mořem. A pokud se vracím zpátky do své vlasti, tak se pochopitelně nejvíc těším na to nejcennější, a to jsou přátelé a rodina. Takže možná jednou naschledanou.
0: Romanovi děkuju nejen za pozdrav do vlasti, ale hlavně za pomoc s přípravou dnešní pěkné notečky. S písničkou se teď podíváme do Dolního Němčí. Zahraje Harafica a tento výběr rozhodně není náhodný. Právě oni mají za sebou několik amerických turné mezi krajany a pravidelně navštěvují také Čechy sdružené pod ústřednou moravských spolků. Harafica a písně z Dolního Němčí.

0: pořadem na pěknou notečku dnes bloudíme po Americe. Mnohým Čechům se podařilo propojit díky různým pracovním příležitostem obě země svého působení. Rodnou Českou republiku a Spojené státy, které jsou jim teď také domovem. Ovšem ještě častěji taková propojení vznikají v partnerství mezi Čechy a Američany. Krásným příkladem toho je Milena Harvey, která aktuálně žije v Kalifornii.
1: Ze slunečné severní Kalifornie zdraví Milena Harvey. Jsem z Prahy a poprvé jsem se podívala do Ameriky hned v létě po revoluci na prázdniny a pak v roce 1993 jsem si na staroměstské radnici vzala svého amerického manžela. Od té doby žijeme kousek od San Franciska spolu s našima synama a dnes už i s jejich manželkami a s vnoučátky. Přes 20 let jsem do Ameriky vozila české pivo z pivovaru v Havlíčkově Brodě a moravské víno z vinných sklepů Lechovice. Jsem členem rady naší sokolské jednoty San Francisco a mimo jiné mám na starosti náš měsíční e-věstník. Při cestě do Čech se vždycky těším asi na to, co všichni, na setkání s rodinou a s kamarády a nikdy si nenechám ujít návštěvu nějakého divadla malých scén a letos už mám koupené lístky do divadla na Jezerce.
0: Ze studia zdravím do Kalifornie a děkuji i za tento vzkaz domů. A znovu si poslechneme Haraficu. Tentokrát instrumentálně Jeden čardáš.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z Kalifornie, znovu do Chicaga. Ráda bych vás, posluchače pořadu Na pěknou notečku, na vlnách Českého rozhlasu skrze další pozdrav pozvala do České katolické misie Velehrad, Chicagu. Ta sídlí v městské části Brookfield, v římskokatolickém kostele svatých Cyrila a Metoděje. Každodenně se tu konají mše svaté v českém jazyce a mnoho dalších kulturních programů. Sama jsem misii pravidelně navštěvovala při svých pobytech v Chicagu. Po 25 let jí vedl monsignor Dušan Hladík, s nímž jsem se velmi ráda setkávala a těšila se na jeho kázání. Dnes má české farníky na starosti otec Libor Churý, který velmi úspěšně navazuje na tradici radostného setkávání Čechů nejen při modlitbách.
2: Dobrý večer, jmenuji se Libor Churý. Pocházím ze střední Moravy, konkrétně z Morkovic na Kroměřížsku. Jsem knězem olomoucké arcidiecéze a do Chicaga jsem přišel teprve nedávno, před rokem, abych se ujal vedení místní české misie. To znamená jako kněz, abych se staral o duchovní potřeby těch, kteří přichází pravidelně, i těch, kteří přichází jenom občas. Česká misie v Chicagu patří mezi důležité základny českého života v chicagské oblasti. A na co se těším, když přijedu na Moravu? Po své poslední zkušenosti jsem nejvíc ocenil točenou kofolu a samozřejmě český chleba.
1: Poděkování za pozdravy z druhé strany zeměkoule patří otci Liboru Churému. V podání Martina Prachaře a muziky folkloriky teď zazní sada písní, kterým říkáme amerikánské. Vymýšleli si je sami krajani v zahraničí nebo po návratu do vlasti. A všimněte si v závěru, jak umně se potkává horňácké nářečí s anglickými slovy a názvy míst, které autor písně zřejmě důvěrně znal.

Z Ameriky jsme doputovali zase domů. Ještě jednou děkuji Romanu Bobčíkovi, Mileně Harvey i otci Liboru Churému za sdílení jejich krajanského příběhu a za pozdravy domů. Domů se vrátíme i s poslední písničkou. Zaspívá a zahraje Břeclavan. Ej vy páni Zemanové. A pokud byste se chtěli znovu vypravit za krajany, zvu vás k tomu třeba skrze aplikaci Můj rozhlas a opětovný poslech tohoto dílu. Za vaši přízeň pořadu na pěknou notečku vám děkuji a ze studia se loučí mistr zvuku Jana Meluzinová a od mikrofonu Anna Jagošová. Pěkný večer.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O podobě státního rozpočtu jedná koaliční rada. Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
3: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
2: Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard. Korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Chce se škrtat hlavně výdaje cizincům a do zahraničí, například poplatky mezinárodním organizacím. Motoristé navrhují snížení schodku rozpočtu o 20 miliard korun. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growingway z poškození víc než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
4: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovýto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
2: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začalo mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 98. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchaný kamion. A v Praze opatrně v Dobronické ulici. Osobní auto tam havarovalo do dopravního značení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Je naprosto.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Dnes přijal naše pozvání muž, který stojí za jedním z nejúspěšnějších českých seriálů posledních desetiletí. Je scénáristou, producentem, režisérem i pedagogem. Podepsal se pod seriály Vyprávěj, Co jste hasiči, Všechny moje lásky, filmy Bobule, Rafťáci, Rok podvraťáků, Jak přežít svého muže nebo Milion. Je autorem, který dokáže obyčejné lidské příběhy proměnit v příběhy, ve kterých se poznávají statisíce diváků. Mým dnešním hostem je televizní a filmový producent, scénárista a režisér Rudolf Merkner. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste si našel čas a dorazil do studia.
2: Já děkuji za pozvání, je to moc milý.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Rudolfe, seriál Vyprávěj se stal fenoménem. Vy jste se ale k tomu scénáři dostal až jako čtvrtý scénárista, kterého producent oslovil. Proč jste do toho šel?
2: Já hlavně děkuji za ten krásný úvod, to mě úplně teď zaskočilo. Jak jste to hezky popsal, ani jsem nevěděl takhle, že se někdo na mě kouká. No, scenáristi obvykle se těší, až budu mít práci. A já jsem čekal skoro 10 let, abych dostal nějakou šanci. A psal jsem si do šuplíku. No a když po 10 letech vám kdokoliv nabídne jakoukoliv práci, tak jste za ní vděčný. A je úplně jedno, jestli jste čtvrtý, třetí nebo druhý. Prostě máte radost, že vám někdo zaplatí za to, co děláte. Což u scenáristů na začátku, když píšete nějaké náměty, když děláte ty první koncepty, tak není prostě obvyklé. Ani dneska to není obvyklé.
1: A proč jste to vzal? Jako bylo to, to jenom, že byla nějaká práce, tak jste po ní skočil? Nebo?
2: Jo, rozumím. Ne. Tam to byla obrovská výhoda v tom, že my jsme s Tomášem Bařinou natočili film Bobule a říkali jsme si, natočíme druhý film a měli jsme takovou touhu natočit film ze svého dětství, protože jsme milovali Amarcord, já nevím, jestli ten film ještě dneska někdo zná, od Federica Felliniho a my jsme ho prostě milovali a tak jsme si sbírali historky z dětství. Jak mě poštípali včely, jak mě babička namazala sirupem místo toho, aby to byl krém na opalování, jak jsme udělali se skřínky králikárnu, když šel děda do hospody. A prostě jsem si sbíral tyhle ty jako krásné historky, které jsme viděli v tom Amarcordu, že fungují a že jsou prostě skvělý, se dobře natočej. I ze školy, jak jsme prostě byli takový jako divoký. No a my jsme asi rok si ty věci střádali a Tomáš Bářa najednou vlastně chytnul takovou vlnu v reklamě. On natočil třeba reklamu Bobika, jestli znáte.
1: Tak to znám, myslím, úplně každý.
2: A prostě najednou byl jako hrozně in a vlastně to pořád jako, najednou ho to tolik nezajímalo, to psaní toho našeho jako filmu. A zavolal Filip Bobinský, jestli náhodou nechce napsat seriál vzpomínkovej, jako z dětství, jako retro. No a já jsem měl vlastně hrozně moc nabito, takže pro mě to vlastně byla jako radost, pro mě to bylo jenom jako pokračování v té jako práci. Sice ne filmem, seriálem, ale vlastně bylo to úžasný.
1: A do jaký míry je seriál inspirovaný vaším osobním příběhem a příběhem vaší rodiny?
2: Tak já si myslím, bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má 2 sestry, Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má 2 sestry, všechny 3 jsou blondýnky, teta a její segry taky byly všechny blondýnky, můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu a já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oskar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naši rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
2: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo? to jako samo nejde. To musíte prostě sedět od rána, od česti.
3: Musíte to vysedět.
2: Musíte vlastně to vysedět, no.
3: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
2: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
3: tak to,
2: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
3: tak,
2: bylo.
3: Tak, ano.
2: Ta radost z toho tam

0: vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně, neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
0: Nebyli
1: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
0: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tou Slovenkou, tetou Magrou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají. My jsme se viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někdy jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem je používal i takovou studnici nápadu, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad. Byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si je posadila, tak
0: no,
1: vyprávějte.
0: No a jo. Opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte. Že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože my jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takové jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
2: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
2: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A každým díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. Protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo? A pak by si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
2: na peďáku.
1: Ano.
2: To znamená, že vlastně já to jako umím, a ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaký jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl. A pak jsem se dal třeba hodinu a ty jsem se podíval třeba. Takže projedeme si, co ty role ovy, všechny ovy, jako já nevím, Novákovi, Františkovi, a ty jsem se kontroloval, jestli to je jako někdy i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak li na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na Rafťáky, který formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
2: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
2: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsme spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek Rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prosím tě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako my chytám takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: Tak to je ale velký kus.
2: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jakože ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, protože Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně se mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou asi dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
2: Runka Kubařová, Eliška Křenková, že? Andrejka Kerestešová. A ty všechny byli mladí, my jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na vseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scenárista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit najednou mít na starosti celý štáb herce, mít to takhle všechno jako na ramenou?
2: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té 7. třídě, no, v 6. třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi 6krát nebo 7krát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mě to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, i když jsem třeba na Vyprávě některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mě to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
2: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako asi ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějaký.
1: Už ta chemie zafunguje i mezi těma.
2: A já kdyby se třeba upnul v úzovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza.
2: Hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scenárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka, herečka Jana Bernášková, vy jste, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
2: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívaly něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako, doufám teda, že jim to nějak jakoby tolik jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm, to mně přijde jako obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
2: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči, před třeba 5 lety jsme nějakým večírku, a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
2: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat, a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí, podobně. A my jsme to jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty děcka se cítí doma, takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr a jako nevím, kde ty věci mám a teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď se mi mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci, přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba vtisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
2: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo.
2: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Janí, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. To mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
2: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěděl, jste řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
2: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. A je to spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam také obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je ten, u toho bálu, že?
2: To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlíd takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožema, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak. Jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
3: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
2: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
3: Asi jo.
2: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
3: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
2: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
3: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit.
2: Šílený.
3: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
2: Nic. Já nevím, nepřeju vám to nikdy, by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete a koukáte. Pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu. Je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a celý den spíte. No. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako cívíte. Jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
3: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
2: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, já jsem byl kolem 20 nemocný s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si dáte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste nevěděl nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako setrvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo? Takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
3: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
2: Samozřejmě tam děláte nějaké věci, ale je to takový to, já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
3: Takzvaně off.
2: Off, no ale jakože musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, dobrý, jo. A ty se nám nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
3: Co vás v současné době vytěžuje? Vy píšete knížku.
2: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
3: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu.
2: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
3: A jak se kniha jmenuje?
2: Případ pražské bestie.
3: Případ pražské bestie.
2: A všem to doporučuje, to napínavý.
3: Rodolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
3: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská komise dočasně zablokovala 77 milionů korun firmám z Agrofertu. Do českých lesů se vrací kůrovec. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Jde o zhruba 77 milionů korun. Informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Komise to podle něj odůvodnila tím, že stále prověřuje možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie koncernu do svěřenského fondu RSVP Trust. Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský řekl Českému rozhlasu, že se o rozhodnutí dozvěděli z médií.
2: I nadále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačním pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Premiér Babiš dlouhodobě tvrdí, že vložením akcí do svěřenského fondu svůj střet zájmů vyřešil. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Lýkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
3: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt lýkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek příští roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
0: Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál za téměř 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
4: V letošním roce děláme takové zkušební závody. Za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkurové závody. V měsíci říjnu tady bude ještě jeden. Je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027. Sport.
0: Fotbalisté Zlína mají nového trenéra. Vedení klubu odvolala Bronislava Červenku, který s týmem v úvodních 7 kolech šance ligy ani jednou nebodoval. Zlín je proto v tabulce poslední. Červenku nahradí na pozici kouče současný sportovní manažer Pavel Hovtych. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte pozornost u Nového Strašecí. Na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá auta. Vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje je i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Becherovka. Původní český likér vyráběný podle přísně tajného receptu. Jméno Becher údajně pochází z německého slova pechr, tedy smolař. Ovšem rodina karlovarských Becherů žádný pech rozhodně neměla. Z původních mlynářů na Říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, mistrů puškařského řemesla, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů.
1: Co se vám vybaví, když vám řeknu Becherovka?
2: Večer, pátek, kamarádi.
3: Becherovka, bylinný nápoj.
4: Mám ji ráda.
5: Becherovka, no to je alkohol.
6: Dobrý, zdravý.
7: Pití.
8: Likér z Karlových Varů.
9: Nejznámější exportní likér.
10: Raní bolehlav.
1: A z kolika bylin se vyrábí, tipnete si?
11: 13.
12: Hodně, sami dobrý určitě jsou.
13: Z 23.
14: 27.
15: Bych řekla z takových 12, možná víc.
1: A jak dlouho tato značka na našem trhu existuje, dokážete říct?
15: Strašně dlouho.
16: Asi 200 let.
5: Já myslím, že už v tom 19. století. Už.
15: 150 let.
17: Hodně dlouho.
0: Rodina Becherů hrála v Karlových Varech po staletí významnou roli. Byla známá i za hranicemi naší země. Zakladatel rodu Georg Becher přišel do Karlových Varů už ve druhé polovině 16. století. Jeho syn se tu pak stal městským mlynářem. Jeho potomci získali v polovině 17. století karlovarskou lékárnu a její provoz udrželi ve svém vlastnictví skoro 250 let. Becherové se stali nejbohatší a nejváženější rodinou v lázeňském městě. Zastávali významné funkce, byli městskými radními i purkmistry. Právě tato rodina dala ve městě postavit například takzvaný Český sál, který se později stal základem slavného Grand Hotelu Pup. Jedním z nejznámějších členů rodiny Becherů byl doktor David Becher. Žil v 18. století, byl to slovutný lázeňský lékař a nejen to. Určil také základní chemické složky karlovarských pramenů a zdůraznil význam kysličníku uhličitého v minerálních vodách. Zasloužil se o vznik karlovarských lázeňských pavilonů a kolonád, které se od té doby staly pro město tak typickými. Právě on totiž doporučil pacientům a lázeňským hostům pít léčivé vody přímo u pramenů. Na poznatcích doktora Davida Bechera, přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes. Mužem, který na začátku 19. století proslavil Karlovy Vary a rodové jméno po celém světě, byl Davidův synovec Josef Vitus Becher. To on je pravým otcem Becherovky.
18: Tady jsou typické láhve, do kterých se Becherovka plní, ale každá má úplně jiný obsah.
19: Tady jsme v první místnosti výrobního závodu, kde jsme představili výstavku jednotlivých ingrediencí a polotovarů, jak se Becherovka vyrábí.
1: Za ředitelem Tomášem Bryzgalem do Karlových Varů Bohatic vyrazila kolegyně Světlana Lavičková.
18: Voda, to je jasné. Směs bylin a koření, to mi určitě neřeknete, jaká to je.
19: Určitě vám neřekneme konkrétně, ale můžeme prozradit, že se míchá zhruba 20 různých druhů bylin a koření. Byliny jsou především z České republiky, střední Evropy, ale samozřejmě koření jsou spíše z exotických zemí Asie, Afrika a tak dále.
18: Víte, o vás se říká, že vždycky to složení těch bylinek ví jenom dva lidé a když odchází, tak jsou vázáni těžkým slibem mlčenlivosti.
19: Je to pravda, zrovna já i můj kolega tady Bohuslav Pich, tak jsme ti dva, kteří recepturu známe a není to jenom slibem mlčenlivosti, ale v současné době i smlouvou o mlčenlivosti.
18: Takže kdybyste to porušili, tak vás čeká čtvrcení, lámání v kole a podobně.
19: A věřím, že ještě je něco horšího.
18: Také jsem se dočetla, že třeba objednáváte i úplně jiné byliny, abyste zmátli stopy.
19: Samozřejmě tak neprozrazujeme úplně všechno a využíváme více dodavatelů bylin. kterých objednáme různé byliny i různé množství, aby samozřejmě žádný z dodavatelů nevěděl, jaké konkrétní množství potřebujeme na rok a jaké konkrétní typy bylin. Takže i to je součástí tajemství, že není možné poslat někomu kompletně recepturu a pošlete nám vzorky bylinek o tomto množství.
18: Pak líh vinný destilát, to je vínovice?
19: Předestilované víno, má to zhruba okolo 75% alkoholu a je to vlastně základ brandy a všech možných vinných

0: Má to zhruba asi 95% alkoholu a je to silně bylinný roztok srdce becherovky.
1: Pak je to tedy koncentrát, začeřený polotovar, přefiltrovaný polotovar a pak už ta becherovka.
0: Přesně tak. Celkově asi bych zmínil, že třeba v té fázi toho koncentrátu tak becherovka zraje zhruba 2 měsíce a zároveň v rámci toho výrobního procesu, tak to je taky typické a moc se to o becherovce neví, ale v současné době je standardní, že probíhá 3stupňová filtrace a jedna filtrace probíhá na odstranění nějakých základních bylinných kalů, druhá na odstranění takzvaných chladových zákalů a třetí, aby se byli 100% jisti, že becherovka bude jiskrná bez jakýchkoliv stop bylinných kalů nebo jakýchkoliv jiných částeček. A když už je becherovka jiskrná z tohoto prostoru, vlastně kde se teďka nacházíme, výroba polotovaru, putuje potrubím, není to vodovod, ale becherovkovod, putuje na plnící linku, kde ji stáčíme právě do lahví.
1: Teď jsme si to pěkně řekli tady teoreticky, no a pustíme se do té výroby, tedy jestli mě tam pustíte.
0: Určitě něco vám podhalíme, ale určitě ne všechno.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Josef Vitus Becher byl obchodník s koloniálním zbožím, ale zajímal se také o chemii, experimentoval s léčivy, v 25 letech si zařídil vlastní vinopalnu a začal s výrobou likérů. A pak se přihodila ta zvláštní náhoda. V létě roku 1805 se v jeho domě u tří skřivanů na tržišti ubytoval jistý významný říšský hrabě, který byl ve Varech na léčení. Jmenoval se Maximilian Friedrich von Plettenberg-Wittem zu Mietingen. Jeho jméno už dávno zapadlo v hlubinách zapomnění, ale nebýt toho, že tento pán do Karlových Varů přivedl svého osobního lékaře z Anglie, doktora Christiana Frobriga, a nebýt toho, že se ti dva ubytovali právě u tří skřivanů, kde měl v přízemí svůj krámek s kořením Josef Becher, nejspíš by ani nebylo slavného likéru. Seběhlo se to takto. Josef Vitus Becher si s doktorem Frobrigem padli do noty

0: a spřátelili se. Oba byli velcí nadšenci do žaludečních likérů. Celé hodiny spolu po večerech rozmlouvali o síle bylin. Když pak Frobrick odjížděl směr kanál La Manche, věnoval Becherovi lístek se zázračnou recepturou, s elixírem života. Namíchal ho z 20 bylin, které v okolí Karlových varů nazbíral, a přičinil poznámku: s tímto jsem byl docela spokojen. Josef celé 2 roky elixír vylepšoval a recept piloval, než tu dobrotu začal prodávat jako kapky na žaludek. Měli podporovat dobré trávení. V lázeňském městě, kde se v té době léčili zejména neduhy zažívacího traktu, to byl naprosto ideální nápad. V květnu roku 1807 započal historicky první prodej léčivých kapek v krámku v domě u Tří skřivanů. Josef Vitus je nazval English Bitter, či Karlsbader English Bitter, na památku svého přítele, Angličana doktora Frobriga. Později svůj výtvor přejmenoval na originál Karlsbader Becher Bitter, no prostě původní karlovarská hořká. Josef Vitus Becher šel ve stopách svých předků. I z něj se stal karlovarský městský radní a purkmistr. 2x se oženil, první žena mu zemřela na zápal plic a zplodil celkem 16 dětí. Ale jen 5 dcer a 2 synové ho přežili. Tajemství výroby lahodné tekutiny svěřil pouze svému synovi Johanovi, který po něm převzal firmu a vedl ji přes 3 desetiletí.
1: Tady si připadá možná i trochu jako ve vinařství. Jsou tu ocelové tanky a v nich je už becherovka.
2: Ne, v těchto tancích není becherovka, v těchto tancích právě připravujeme ten digera, to je ten bylinný výluh.
3: Prozrazuje výrobní manažer Bohuslav Pich.
2: Do těchto tanků dáme ty sáčky s těma bylinama a přidáme k tomu alkohol, kde to potom necháme přibližně 1 týden macerovat, nebo takzvaně digerovat, a získáváme ten digerát. To je vlastně ta složka, která tvoří jak chuť, tak barvu, tak i vůni becherovky.
1: V té době, kdy ty digerát tady v těch tancích, řeknu neodborně, zraje, kontroluje ho někdo, očichává, ochutnává?
2: V té době, pokud je to v tancích, tak se neochutnává, pouze se kontroluje teplota, která tam má probíhat, a čas, který je na to vyčleněn. Můžeme říct, že ta teplota se pohybuje mezi nějakým 20 až 50 stupni. Digerát přečerpáme do vedlejší místnosti, do dalších nádrží, kde z něj připravíme koncentrát.
1: Jdeme kolem dveří, které jste mi zahradili, že tam nemohu. Tam se skrývá to největší tajemství.
2: Dneska se tam provádí míchání nebo příprava té bylinné směsi. Dříve ve starém závodu byla dokonce stejné dveře, kde byl název Drogy Kamr. Ne, že by se tam dělali drogy, ale protože se tam zpracovávaly drogy jako bylinné, kde se připravovala ta samá směs. Když si vlastně vezmeme srovnání staré výroby a nové výroby, tak nevidíme rozdíl, co se týká technologického postupu jako takového, nevidíme rozdíl v používání složek. Jediný rozdíl, který je, že používáme modernější zařízení, které je daleko výkonnější než to původní.
1: Když teď tady ten digerát zraje nebo se vytváří v těch ocelových tancích, tak v minulosti to bylo?
2: V minulosti to bylo tak, že byl nejdřív měděný ta nádrž a potom byly ty ocelové, protože dokonce tyto 4 ocelové tanky, které tady vidíte, jsme si přenesli ze spodního původního závodu.
1: Ty zakázané dveře minem, jdeme tedy tam, kde vzniká koncentrát. Tady už jsou dřevěné obrovské tanky, další ocelové, ale mně tady pořád chybí takový ten výrobní šrumec. Tady nepobíhá spousta zaměstnanců.
2: Nepobíhá spousta zaměstnanců, protože tím, jak jsme se přestěhovali do nového moderního závodu, celou tady tuto výrobu dělají pouze 3 lidé, kteří mají na starosti od přímo základních surovin přes zpracování na různé polotovary až po vlastní expedici do stáčecí linky.
1: Ve 3 lidech vyrábíte tady becherovku?
2: Ano, ve 3 lidech. Další lidi samozřejmě máme potom na stáčivně, další lidi jsou ve skladech a tak dále, ale tady přímo jsou jenom 3 lidé. V těchto 2 předních dřevěných tancích vytváříme ten koncentrát. To znamená, že tam načerpáme ten digerát, který jsme připravili, přidáme k tomu cukerný roztok, vodu, přidáme k tomu ten vinný destilát, tu pomerančovou silici, zamícháme, no a máme připravený koncentrát. Koncentrát leží po určitou dobu v tom dřevěném tanku, potom se přečerpá.
1: Po určitou dobu, co to je?
2: Určitá doba je cirka 14 dnů. Po ukončení těch 14 dnů se to přečerpá do dalších nerezových tanků, kde Becherovka zraje dalších 4 až 6 týdnů. No a potom už jdeme vždycky jenom část toho koncentrátu, přečerpáme do některé z těch předních nerezových tanků, kde doplníme vodou, lihem, cukerným roztokem a máme hotovou Becherovku.
0: Roku 1838 převzal Johann otcův koloniální obchod i výrobu likérů v rodném domě u Třískřivanů. Právě on je považován za zakladatele firmy v pravém slova smyslu. Rozvíjel výrobu Becherovky téměř 40 let a rodinné firmě zajistil budoucnost v podobě tří dědiců, synů, s celkem tří manželství. Janův podpis jako stvrzenku tradiční kvality a chuti najdeme i dnes na každé lahvi Becherovky. Rostoucí poptávka ho přiměla postavit novou, větší továrnu a když už inovoval, vzal to od podlahy. Továrnu vybavil moderním zařízením a požádal svého švagra Karla Laubeho, zda by nenavrhl na originální likér originální láhev. Tak vznikly dnes již typické ploché lahve s vlastními vinětami. Pro novou továrnu si vybral zdánlivě naprosto nevhodné místo – na Steinberkách. Nejen jeho švagr Karel Laube veřejně pochyboval o smysluplnosti tohoto kroku. Oblast se zdála být stranou městského dění. Všechny pochyby ale ukončilo zahoukání prvního vlaku na novém karlovarském nádraží, které vzniklo krátce na to. Karlovy Vary, Steinberky i Becherova likérka se rázem ocitly v přímém spojení s vyhlášenými lázněmi a železnice jim otevřela cestu do světa.

0: Pánové sundali bundy, berete si krásné bílé fráčky. Moment, já se budu taky oblíkat.
1: Ano, vy si vezmete také, protože přece jsme v potravinářském provozu a tady už se Becherovka plní do lahví, ze kterých se následně konzumuje, takže se musí dodržovat jistá pravidla hygieny a potravinářské výroby. Mimo slušivého pláště budete mít i krásnou slušivou čepičku a samozřejmě špunty do uší, abyste nás neslyšela.
0: Jsme oblečeni, jsme v předsálí.
1: Přímo za stěnou jsou tři nádrže, kam ústí Becherovod. Každá z nádrží má 5000 litrů. Přímo z těchto nádrží putuje dalším menším potrubím do plníček, kde už se plní Becherovka do láhvy.
0: To všichni známe, takové ty ploché zelené lahve, od snad litrová je největší, až k těm maličkým kapesním, ten tvar těch lahví se měnil v historii.
1: Největší lahve je 3-litrová dokonce, i díky velikosti se musí vyrábět ručně a není možné ji dělat na strojích. Oválná lahev je pro Becherovku typická od začátku výroby Becherovky, no minimálně od poloviny 19. století. A zelená barva se přidala zhruba v druhé polovině 19. století. Zelená barva více ochrání ten bylinný roztok a samozřejmě nedochází k žádným negativním vlivům, které by mohly být, když by lahev čirá a slunce ji mohlo negativně ovlivňovat. Ale tvar lahve jako takový je charakteristický pro Becherovku a myslím si, že i kdyby člověk viděl jenom stín té lahve, takže pozná, že to je Becherovka.
0: Je to zvláštní, ale ta Becherovka mi tady vůbec nezavoněla.
1: Z pohledu nějakého řízení rizik, tak je nejlepší, když Becherovka není cítit ve výrobě, protože když Becherovka je cítit, tak to znamená, že někde musí unikat a to zvyšuje riziko nějakých možných požárů, či nedej bože explozí.
0: A kde to z toho Becherovodu teče do těch lahví?
1: Ze skladu dostáváme prázdné lahve na paletách přímo ze sklárny a tamhle na stěně můžeme vidět cestu Becherovodu, který jde do nádrží, které jsou zde. Na prvním stroji fundáváme palety automatickým strojem depaletizátorem z palet na dopravník, po kterém putují do toho hlavního stroje, kde se dělá plnění, uzavírání, lepení etikety.
0: A mám radost, že už tady člověk potká i nějaké ty živáčky.
1: Tady je to mnohem živější. Plnící linku obhospodařuje, řekněme, 8 lidí, včetně mistra a jeho zástupce taky do 10 lidí.
0: Tady už běží ty láhve. Na ty lahve se také lepí etikety. Proměnil se vzhled té etikety v průběhu těch desítek let?
2: Základní tvar těch etiket je neustále stejný. Měnila se trošku barva, měnily se na tom různé ornamenty, měnily se nápisy, státní podnik, potom národní podnik, že jo, dneska je to společnost nadnárodní a tak dále. Ale jinak se snažíme, jako se udržel tvar lahve, tak na to se samozřejmě musí udržet ten tvar té etikety.
3: V té době už ovšem vedení firmy přechází do rukou další generace. Johanův nejstarší syn Gustav pojmenoval firmu po svém otci, Johann Becher, a nechal u obchodní komory v Chebu zaregistrovat ochrannou známku. Byl to šikovný obchodník. Přišel třeba na nápad zvyšovat poptávku jednoduchým psychologickým trikem, formou umělého nedostatku. Svým zákazníkům totiž neprodal víc než 5 litrů Becherovky měsíčně a začal vyrábět také známé bílé porcelánové kalíšky.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Světová výstava v Paříži 1900. Největší vyznamenání Grand Prix. Becherovka Karlovarská, anglická hořká, již po 90 let známý oblíbený zdravotní likér.
2: Gustav úspěšně vedl firmu 3 desetiletí a pak ji prodal svým nevlastním bratrům. Co ho k tomu vedlo? I tady platí staré známé cherche la femme, za vším hledej ženu. Patrně za to mohla krásná Crescencia Doyle, dcera bohatého obchodníka. Ačkoliv mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, Gustavovi bylo 64 a mladé krásce pouhých 24, slavila se svatba. V roce 1904 v italském Bolzánu. Gustav prodal svůj rodný dům u 3 skřivanů na tržišti, dnes na tom místě najdete Palác Atlantik, a z utržených peněz postavil rodinnou vilu v nově se rozrůstající vilové čtvrti. Možná doufal, že obrovský honosný dům časem zaplní klubko potomků, ale nestalo se tak. Crescencie děti neměla a manželé v novém paláci strávili jen pár let. Gustav zemřel v roce 1921 a vilu získal Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Za války tu bylo krajské velitelství SS, pak ji potkalo znárodnění, sloužila jako dům pionýrů a mládeže, v 90. letech se z ní stala hudební škola. Už měla skoro na mále. Opakované vykrádání, vandalské ničení cenných částí dochovaného mobiliáře, devastující přestavba, chátrání. Nakonec ale naštěstí neskončila v rozvalinách. Dnes, po rekonstrukci, v ní sídlí Galerie umění Karlovy Vary. A ze sídla bývalé továrny je Jan Becher Muzeum.
3: Přinesu si domů láhev Becherovky, chci si ji večer otevřít, mám ji dát do ledničky nebo ne?
4: Celkově je doporučovaná spíše jí pít chladnou, ale řekl bych kolem té 0 stupňů, ale někdo ji může pít vymraženou, to má skladový v mrazáku, někdo v lednici a někdo naopak nedá dopustit na teplou Becherovku, když takových asi moc není. Určitě doporučujeme spíše chladnější, ale tu konkrétní teplotu, jestli mrazák nebo lednice, tak tu by si měl každý spotřebitel najít sám, aby mu to co nejlépe vyhovovalo.
3: Co je podstatnější, když popijím Becherovku? Ta chuť a nebo ta vůně?
5: No tak já si myslím, že se musí doplňovat, protože nejdřív pocítíte vůni, při které se podíváte na tu barvu, podíváte se na tu čirost a jiskrnost a to vás vybídne k tomu, abyste ochutnala. A když potom ochutnáte, tak si kontrolujete, jestli ta chuť je opravdu taková, jako jste čekala podle té vůně a podle toho vzhledu.
3: Hodí se Becherovka i do různých míchaných nápojů?
4: Já bych řekl, že to je jedna z největších předností Becherovky, protože nejenom v Čechách, ale můžu říct po celém světě, ve velkých významných barech Becherovka má vždycky svoje místo. Protože Becherovka tím, jak je hořká, zároveň sladká, má svoji typickou chuť a vůni, tak ve velké množství koktejlů dokáže přinést to, co ty barmani potřebují. To znamená, barmanská komunita jako taková má Becherovku velice ráda a velice ráda z ní experimentuje a vytváří i nové koktejly mimo nějakých tradičních, jako je třeba Beton, který už byl vytvořený v roce 1967 při příležitosti Expo v Montrealu. Teďka je to, dá se říct, číslo 1 koktejl z Becherovky. Dá se přidat k tomu cokoliv dalšího. Může to být bezový sirup, může to být bílé víno, červené víno. Na stejném základu funguje dobře Becherovka v koktejlu i s plzeňským pivem. Ale musím říct i z osobní zkušenosti, že vždy je dobré, když to připraví profesionál, protože když to člověk připravuje sám doma, z vlastní zkušenosti vím, že kolikrát nedosáhne stejné chuti.
2: Úspěšně zavedená firma se dědila z otce na syna a spolu s ní zázračná receptura. Poptávka po výrobku se stále zvyšovala a od poloviny 19. století se jeho sláva začala šířit za hranice monarchie. To už měla typická placatá zelená láhev také novou etiketu v modré a žluté, kterou známe dodnes. Prodej likéru pomohlo i to, že zachutnal stařičkému mocnáři Františku Josefu I. Díky tomu se na lahvi mohlo objevit C a K dvorní dodavatel. K císařskému dvoru putovalo z Varů na 50 litrů likéru měsíčně. V době svého založení měla Becherovka už 12 000 pravidelných odběratelů a několik filiálek. Proslulá námořní dopravní firma Lloyd začala Becherovku prodávat na všech svých lodích. Osvědčila se prý jako pomocník pro zmírnění obtíží zažívacího traktu, pálení žáhy, nevolnost, žaludeční křeče a mořskou nemoc. Mezi významnými gratulanty ke století Becherovky byla jeho královská výsost, velkovévoda Ferdinand Karl. Za první světové války se likér vozil i vojákům na frontu. Becherovka se dostala do Španělska, Itálie, Turecka a Egypta. Spojené státy americké však dobyla až v roce 1934 po zrušení prohibice a Anglii dokonce ještě o 4 roky později. Bylo to po neuvěřitelných 133 letech od jejího zrodu. Tou dobou už se přitom běžně vyvážela do 5 desítek zemí světa. Zásluhu na tom měl Lord Walter Runciman, který byl reprezentantem Anglie a Francie při vyjednávání s nacistickým Německem o sudetoněmecké otázce. Část jednání se vedla přímo ve sklepních prostorách firmy, ve sladké komůrce, dnes nazývané Kristýnka. Posledním členem, respektive členkou rodiny, která stála v čele továrny a která znala tajemství unikátní receptury, byla Hedda Becherová. Ta vedla továrnu po celou druhou světovou válku. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad k režimu. Původní kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Christiana Frobriga. Tak se receptura dostala do rukou úřadů a podnik byl znárodněn. Becherovka byla jedním z vůbec nejúspěšnějších vývozních artiklů socialistického Československa. V roce 2001 byla dokončena privatizace společnosti.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun. Vláda schválila její výpočet. Lesníci na Brněnsku kvůli suchu mění postupy v sázení stromů. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
2: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim. Doteď to dělali víc na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili. Vysvětluje vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček.
3: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
0: Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfi.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. Úvodní duel čeká Čechy den po oficiálním zahájení, tedy 14. května. Postupně národní tým vyzve v Düsseldorfu taky Kazachstán, Spojené státy americké, Maďarsko, Dánsko, Slovensko a na závěr skupiny Kanadu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 207. kilometru ve směru do Brna stojí na krajnici porouchaný kamion. Na dálnici D5 je mezi 7. a 8. kilometrem ve směru do Plzně kvůli práci silničářů uzavřený levý jízdní pruh. A na nehodu dejte pozor na silnici 58 u Lichnova na Novojičínsku. Havarovalo tam osobní auto, které zůstalo převrácené a na místě teď probíhají vyprošťovací práce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Beck, Bejvl Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: K soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: K soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha, tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte na všemní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte?
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím. Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat, tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Když prchny chčechyš?
3: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: přijďte zítra v půl devátý.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste.
1: He, jako hajné?
0: He, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: Opravdu.
0: Dál, dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Co bych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v půl osmi.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: Už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: Buďte tak laskav, spěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Jmelkovi.
0: Jo, Jmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1,40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátnice.

0: A ta je vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího, nějaký, co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý si
0: ha. Ha? To je křesní tohleto.
1: Lustrý si ha.
0: Jak to bylo?
1: Lustrý si ha.
0: Lustrý si ha. A žádnej šmihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. Ano, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Hláskujte.
0: 50, p jako pišišvor.
1: Hláskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobrá.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudruhu, jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Jsem myslel, že tady budu stát do rána, tak teď letím k soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí. A to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičit.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Nemám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: Budete už stila. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, no, bože můj, za čím to trestáš?
3: Zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zas jiný známý.
5: No dovolte, oč se to zajímáte?
3: Kdyby jsi to potkal? Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už
3: dává dobrou noc. Odejte a my hned po něm slyšíte. Radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Se upovažte.
2: No, co si mám počít? Tady to tak páchne myšinou a já se nemohu. Vytáhněte mi z kapsy kapesní probůh, já se nemohu ani hnout.
3: Tak, tady ho máte.
2: No, děkuji. Bože, zač mě tak trestá?
3: Já vám hned povím zač. Jste žárlivý manžel. Kdo ví, z jakého důvodu se ženete jako splašený, násilím vniknete do cizího bytu, uděláte výtržnost.
2: Znatý muži, výtržnost jsem neudělal. To na vás lpí pečet nemorálnosti, mladý muži.
3: Zas s tou nemorálností. Jak pak můžete vědět, proč to vůbec jsem? Jsem tu omylem. Spletl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
2: Co?
3: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. No, jste směšný, žádlivý dědek, pane.
2: No dovolte.
3: A víte, proč nevylezám?
2: Ne.
3: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařez. Nebudete si vědět rady.
2: Ale proč pak jako pařez? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
3: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. S Bohem.
5: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poroučím se, madam, poroučím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
5: Vrazi, vrazi, pomoc!
4: Tak ven, ven, vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
5: Lupiči, lupiči!
2: Probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
2: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohlejte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pij kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
2: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
2: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let. Podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
5: Bože můj, jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
2: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
2: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic. To vůbec nic se dělá. Vaše excelence. Co? Ano.
5: Ano. Bože můj, já snad dostanu za
4: chvát. No a ano. Směšný ano. A takový umazaný.
2: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, já věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezřívá, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
5: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
2: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
5: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete.
2: Ano.
5: A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
2: Bohem, vaše excelence, bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že i vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: je? Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Ne, vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně předčítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, přítelič.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Krist.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj. vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti němu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už je vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pick Back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick Back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Lipan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě 3 páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakýrky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehnívejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad.
3: A jak si to vykládáte vy?
4: Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledování?
3: Sledování? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu, lepšího druha pro chvíle tísně byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watson.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watson, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni 3 připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
4: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
3: Usta hromu, Holmesi! To má pohřešovaná bota!
7: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
3: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
7: A určitě tam žádná bota nebyla.
4: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
4: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti Sira Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond Farář je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali Sira Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
4: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
4: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil Sira Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strmněly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
7: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
7: Co to, Perkinsi?
8: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
7: Ne, ne. Tisová ale je na druhé straně. Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
2: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
9: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
2: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
7: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
6: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
7: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
2: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ockli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
6: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pondělně úterní, právě otevírá, 23. hodina odbíjí, no a krásný pozdní večer je před námi. Každopádně všechny vás zdraví Jitka Lukešová, všechny, kteří ještě nespíte, moc se na vás budu těšit. A dvě hodinky jsou před námi, společného setkávání se, společného povídání. No a také pro vás máme, jako vždycky, připravenou spoustu muziky pro vaší večerní pohodu a takový ten relaxační odpočinek. No a o čem to dnes bude? Dobrý přítel člověka. Kniha. Čtete rádi? Čtete hodně? Jací jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry? A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, pokud vás knížka uchvátí? No a co pěkného jste četli v poslední době? Doporučte i nám ostatním. A vracíte se k nějaké knize třeba už po několikáté? Myslím, že každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl. Minimálně povinnou četbu ve škole, co říkáte? Ale určitě jste mnozí náruživými čtenáři a dobrou knížku si obohacujete svůj život a třeba si i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Telefon k nám na téma Dobrý přítel člověka, kniha. Telefon k nám na toto téma tedy 731 800 900. Pak máme také náš web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě i pro dnešní pozdní večer a noc platí i tradiční e-mailová adresa nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pohodový pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Václav Neckář, který si vypůjčil slavný hit od skupiny Bee Gees se stejným názvem Mads & Juices. Jinak 4 minutky po 23. hodině, to je čas, kdy pozdravíme prvního hosta, kterým je Zdeněk z Prahy. Krásný pozdní večer, Zdenku.
1: Dobrý večer. Tady je třeba Zdeněk z Prahy. Je třeba plno titulů, který by mě zajímaly jako osobnosti sci-fi nebo z oblasti přírodovědy v jedný nebo tak, ale vzhledem k tomu, že jako mám problémy jako se zrakem, jako ne, že bych byl nevědomý, ale prostě jako to jako míň vidím, nebo prostě to hodně těch vydavatelů jak bych to řekl, zapomíná na to, že existují taky audioknihy.
0: Počkejte, a co nám teďka chcete sdělit? Chcete nám sdělit to, že vám chybí právě knížky v těch audioverzích, nebo co mi chcete sdělit?
1: Že mě chybí knihy taky v audioverzích, ano.
0: Dobře. Dobře, a povíte mi něco o třeba té nějaké vaší oblíbené knížce právě třeba v té audioverzi? Našel jste něco v poslední době, co vás zaujalo?
1: Stefan King třeba vůbec jako prostě různý ty jeho tituly, nebo Terry Pratchett, nebo takovýhle jako různý tituly.
0: Pánečku.
1: No a pak jsou třeba různý přírodopisní nebo různý podobní knihy a to teď jako ne, si nespomenu přesně. Jako,
0: tak to všechno vás zajímá a baví tedy, jo?
1: Jo.
0: Čím je pro vás knížka, když říkáte, že vlastně máte Zdenku vlastně zrakový problém, tak čím pro vás v životě ta knížka je, ať už tedy v té zvukové verzi nebo v té tištěné klasické, když třeba by vám někdo četl nebo tak?
1: Jako i zábavou, i ponaučením. Mm-hmm. No a chtěl bych říct naštěstí, že existuje, je to slepecká knihovna pro nevědomí a jako tam mají hodně jako titulů jako na audio, na audio, je to bezplatný, jako, že si tam může člověk půjčovat jako prostě
0: tak, to je krása.
1: Nějakým postižením knihy, ano. No a je to knihovna
0: ve Smečkách
1: na Praze 1 a je to bezplatný.
0: Takže ostatním, kteří by takhle potřebovali, tak doporučujete tuhle tu knihovnu, pokud rádi čtou a mají třeba podobný handicap trochu jako vy, jo?
1: A stačí jenom přinést od lékaře potvrzení, že jako člověk má jako vizi, že prostě je slabozraký a může si tam člověk půjčovat jako hodně audio knih.
0: Rozumím.
1: A nebo i jako v rovém písmu, no, ale jo. Jako převážně tam mají ty audioknihy.
0: Mm-hmm. A co je pro vás příjemnější? Ten zvuk, nebo to speciální písmo pro vás, abyste se zkrátka
1: zorientovali? No to speciální písmo já neumím, nebo to, jako tak nějak jsem schopen jako si i přečíst knihu v normálním jako provedení, ale to jako je pro mě dost
0: namáhavý.
1: No, spíš ty, převážně ty audioknihy, no.
0: Co byste tak doporučili ještě těm, kteří mají před sebou dovolenou, zabalit do kufru? Co vás zaujalo teď třeba v poslední dny, týdny?
1: No, nedokážu přesně říct. Jak říkám, já jsem převážně na tu sci-fi. Nebo
0: na tu sci-fi, no, jasně.
1: Jak říkám, třeba ten Terry Pratchett, nebo ten Stephen King, nebo tak podobně, no a to, no, takže jako...
0: Dobře.
1: Jsou různý další tituly, které...
0: Prostě jako si vyberete prostě. V té vaší knihovně, třeba, jak jsme zmiňovali, v té speciální knihovně, která se nachází v Praze ve Smečkách, to můžeme sdělit pro všechny ty, kteří by náhodou nevěděli, ale já myslím, že to je ve všeobecném povědomí, tahle ta známá knihovna s těmi audioknihama. No.
1: Taky jsem se setkal s pár nevěděl, který jako o tom nevěděli.
0: Tak určitě já myslím, že i třeba jejich přátelé, nebo zkrátka i třeba ošetřující lékař poradí. Dobře, Zdenku, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju vám hezké dny a děkuju moc krát, jo?
1: Naschledanou, děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jitka Zelenková, máme si co říct a já doufám, že si budeme mít co říct si i s naším dalším hostem, kterým je Pavel ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju krásný pozdní večer všem posluchačům a i vám, paní Jitko.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. Tak co vy a knihy a vůbec čtení jako takové?
1: Tak protože taky patřím mezi ty zrakově slabší.
0: Ano.
1: Tak ne, že bych jako přečetl nějak mnoho knih, ale přečetl jsem samozřejmě nějaké knížky. Jsem chtěl říct jenom, že si pamatuju, že nám vždycky před spaním četli vychovatelky na internátě knížky.
0: Aha.
1: Všichni se na tom těšili, jako tam jsme slyšeli třeba od Řihy o Letadelku Kánětí, jo, nám četla paní Jarošová.
0: Jasně.
1: A třeba Bubáci a Hasrmaní a podobné tituly, tak jsme se na to vždycky těšili, to bylo takový pěkný. Mm-hmm. Pak se zase a hajdy spát.
0: Jo, jo.
1: To bylo takový pěkný. No samozřejmě, že jsem taky využíval audioknihovnu toho Karla Emanuela Macana, což bylo na Krakovské ulici, já nevím, jestli je to v těch Smečkách, nebo jestli to před...
0: Je to, to bude ještě možná něco jiného, no.
1: No, aha. Tak tohle bylo, to si pamatuju, že bylo, myslím, v Krakovské ulici Karla Emanuela Macana, tak takový, potom, že jsem se hodně zabýval divadlem, tak jsme hodně jezdili, a i tady ze Židlochovic vlastně soubor náš, tak se hodně jezdilo do Celetné, tam byla Dilia, což byla divadelní a literární agentura,
0: ano,
1: která
0: ano.
1: Vlastně půjčovala texty divadelní a to jsme taky pročítali samozřejmě, když jsme potřebovali se naučit nějakou tu hru.
0: Jo.
1: Já jsem se dostal pak ke knižce od Marka Twaina, to se jmenovalo Dopisy z planety.

0: věk, ať už na Měsíci nebo konečním prostě. A jinak jsem hodně prohlížel hlavně obrázky, jo, jako, jo, než text, kolikrát jako malej prostě obrázky, ohníček jsem rád, ta barbánka, nebo já nevím, takový ty kreslený věci.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Detektiva štíků a takový ty věci. A pak jsem se dostal později, mě hodně zajímá literatura faktů.
1: Ano.
0: Taková ta historie, hlavně naše.
1: Ano.
0: Tak jsem se dostal ke knižce o Albrechtovi z Valdštejna, který vlastně byl první držitelem titulu generalissimo, a tam jsem se dověděl, jako, že to byl opravdu pěkný pásek.
1: Jo.
0: No a teďka nedávno v balíčku mě došlo od kamarádky, od Jančí, že jo, z Noční linky.
1: Ano.
0: Tak mě poslala krásnou knížku. Je to teda velmi těžká, velká bichle taková od Ludmily Vaňkové, Král železný, král zlatý, což je vlastně o Přemyslovi, že jo.
1: Takže tak máte co dělat teďka v blízké budoucnosti, jo?
0: Takže bych měl co dělat. Ještě jsem se teda do toho nezačetl.
1: Rozumím.
0: Ale až se to pustím, tak mě to zase nepustí, to se vsadím, no.
1: Jo.
0: A tak jako no, tak tak asi, co se týče knížek, ještě jsem je u nějaké, my jsme říkali všem tady těm známým od rodičů, teta, strýc, že jo, tak u tety Brzo Bohaté si pamatuju, že jsem narazil na knížku od J.M. Matrosky Kapitán Nemo, on to vlastně jako udělal překlad, tak to bylo taky jako zajímavý čtení, jako hodně, no.
1: Rozumím. Dobře, Pavle, no tak já myslím, že ten záběr je velmi široký, každopádně literatura faktu, něco málo trošku i fantazii a tak dále a všecko, co je poutavé, tak vás určitě jaksi zajímá a rád se do toho pustíte, tak ať se daří, ať se vám líbí i tahle ta poslední kniha, co máte teď připravenou. No a jinak přeju hezký večer a hezké dny a děkuju moc krát.
0: Já taky přeju hezké dny, ještě jestli můžu, bych pozval paní Inku a pana Bohumila. To je tak všechno.
1: Dobře.
0: Samozřejmě Janču taky.
1: Dobře, ráda vyřizuju a zase příště se budu těšit. Mějte se hezky.
0: A tě máme krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

si mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý.

partu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku,

0: Tak tolik Jaromír Nohavica a písnička Mám je z Vunartu. A během písničky se k nám dovolala paní Miroslava z Plzně. Tak paní Miroslavo, hezký pozdní večer přeju i vám.
1: Dobrý večer. Nemajíc jiný technický zařízení, nemám internet, takže čtu přes 80 let. Nespočetla bych, kolik knížek jsem přečetla.
0: Rozumím.
1: Začínala jsem v 6 letech a všechny pohádky Boženy Němcové, Nerudu a postupně, bylo nás pět, moje srdcová záležitost.
0: Jasně.
1: A pak od 18 let jsem byla v klubu čtenářů.
0: Aha.
1: Takže dokud nezanik klub čtenářů, tak všechny knížky Iga, Balzaka, Stendhala, všechno možno. A postupně mě vždycky mi zajímaly dějiny a cestopisy, takže dějiny, hlavně dějiny. Mm-hmm. Habsburkové, Normandie, Anglie, velká moje láska, všichni krále, ale mám ráda i detektivky a děti a vnučky mě zásobují na Vánoce, i když už jsem stará a už mi čtení dělá potíže, tak už říkám, nekupujte mi nic, ale přece jenom zase jsem dostala povídky Marka Erbena a moje předposlední knížka byla Bohemia a Avion. Nádherná knížka, taky o Anglii doporučující. Mám ráda Vondrušku, to snad jsem přečetla všechno, co kde vyšlo.
0: No tak vy jste velký čtenář, to vám řeknu.
1: Velký čtenář jsem, ano. A bohužel, no, už mi to nechodí, takže chodila jsem ještě před covidem do knihovny pravidelně každý měsíc, vždycky na celý měsíc knížky tady v Plzni u nás, no. Bohužel věk a chození už mi nejde,
0: jo. Takže
1: si občas otáhnu z knihovny, si vytáhnu nějakou knížku, mám ráda Ságu Rogu Forsythů,
0: ano.
1: Různě to bych jmenovala hodně dlouho. Víte, dělám, že jdu si, mám rozsáhlou knihovnu a dělám, že si jdu uklidit a vytřít prach z knihovny, no.
0: Jo.
1: A vytáhnu si knížku a je po uklízení.
0: A čtete. Kdy nejradši čtete? Kdykoliv přes den nebo pozdě večer?
1: Kdykoliv, protože bohužel už jsem stará nechodící, takže mám akorát knížky, křížovky a televizi.
0: Jasně.
1: Nic jiného mi nezbývá, takže si tak akorát uvařím. No a každý volný čas věnuju čtení. Mm-hmm. Kupuju si časopisy, kupuju si Téma, Reflex, dějiny, to mě děti mi předplatili, když si mi vnuk předplatil. Historii prostě teď už hodně časopisy, no.
0: A dokázala byste odhadnout?
1: Jenom mýmu tatínkovi, že mě naučil, tatínek byl velmi sečtelej.
0: Ano.
1: A že vlastně od prvních Leporel a obrázkových knížek jsem přešla k pohádkám a no a všechno prostě.
0: Všechno zkrátka, postupně, ano, přesně tak. Dokážete odhadnout, kolik třeba knížek máte ve své vlastní knihovně?
1: Ježiš, to no, takových 300 určitě.
0: To je hodně.
1: A to už jsem, no, je mi to líto někam dát pryč, protože to už je dneska vyklunze, už bych nemohla číst, nebo některé věci, teď ještě to mám pohádky Erbena a už se to, ale jsou nádherně ilustrované, tak
0: si je chcete nechat.
1: Nedám to pryč, ale číst už se to nedá. No a jsem ráda, že to poděděl můj syn, jo. Takhle ten čte, velmi čte.
0: Že si z toho vybere taky něco pro sebe a použije samozřejmě.
1: No on má ještě rozsáhlejší knihovnu, že já je publicista, nebudu říkat jeho jméno.
0: Ano, rozumím.
1: Jsem ráda, že to, no to víte, čtou všichni v rodině, no ale vnuci a pravnuci, ty už mají jenom mobil.
0: Mají to
1: už
0: trochu jinak, tak oni se k tomu určitě to taky dostanou
1: jinak,
0: obloukem.
1: No, ale já už nechci tyhle ty možnosti. To už, já jsem technicky taky nezdatná, ale říkám, knížka, to je můj životní úděl.
0: Tak to je dobře, to je
1: a
0: dobře.
1: A dokud na to jakž takž vidím, no tak čtu.
0: Tak si to užíváte. Tak paní Miroslavo, moc vám děkuju, samozřejmě ať vám slouží zdraví, přeju krásné dny a ostrý zrak na ty knížky.
1: Děkuji, no to víte, brýle už mám dávno, to už jo. Mám ještě ze zaměstnání, už jsem dělala.
0: No je, to máme mnozí, ano.
1: No, ale přece jenom ještě něco, nesmím už ty nejmenší písmena někdy, když už tím křížovky, tak už na to moc nevidím.
0: Jo,
1: ale
0: je potřeba tu správnou velikost. Dobře. Tak děkuji moc a hezké dny a mějte se moc pěkně.
1: Děkuji vám, děkuji.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička jménem Růže. No a přesně v půl 12. se k nám dovolal Olin z Kopřivnice. Krásný večer, Oline.
1: Já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: Jak ve studiu, tak i posluchače.
0: Děkuju za všechny. Tak odkud to vememe, no. Oline?
1: Od malička. Asi,
0: od malička, dobře. Může být.
1: Takové ty tvrdé skladací, jenom obrázky. To tam byly a tak dále, tak dále, tak dále. Letadelko Káně povinné, samozřejmě s Kociánkem, Neználkovy příhody, trilogie Vinetou, Olče Trend a Poklad na středem jezere, to jsem dostal kdysi, jako, nevím, kolik mě bylo na Vánoce.
0: Vánoce,
1: ale ano. Je taková poznámka k tomu byla, nebo je, že jsem to měl přečtené ještě dřív, než byly ty Vánoce, protože jsem
0: našel mohl jste,
1: kryš,
0: ano.
1: Kryš, kde to bylo, a tak jsem si to prostě přečetl. Mm-hmm. Fascinuje mě, nebo mám, to je snad moje nejoblíbenější, Karel Poláček byl nás pět.
0: Jo, to už tady padlo to taky mám, jednou, to, já vím, oblíbená
1: to
0: knížka.
1: To mám podmaněné tím, že pan Filipovský to krásně namluvil do rádia a to, jak já jsem slyšel vždycky večer, někdy jsem to ulovil, třeba takový to pajda za námi utíkal, uši mu plandali a on se smál a to je prostě, to jsou... On to tak nádherně prostě četl, že to se nedalo jinak. Mm-hmm. Bylo to skvělé. No a další potom, jak už člověk jsem přibýval na těch letech, tak zajímaly mě špionážní knížky od Borovička, to napsal, jsem tam měl několik těch špionážních knížek, potom o ponorkách jsem rád četl, o letadlech, o taky, prostě
0: taky. Takže taky fantazii trošku, aby to bylo.
1: Ano. Gerneovky samozřejmě tam museli, určitě do toho taky patřili a potom jsem se dostal do takového, nevím, jaký zvláštní období, kdy jsem propadl takovému, neříkám, lamaistickému podvědomí, o těch nižších jsem četl, obsal Grampa Jeskyně předků, protože tam jsou takové fantastické věci, které údajně, jestli to je pravda, že existuje na světě tři místa, kde kterými se dá dostat do podzemí naší země koule, kde jsou nějaká prostě nějaké nevynálezy, prostě jsou tam předměty, které budou vynalezeny, které teprve budou třeba takové vznášení se místo výtahu, tak vznášení se ve vzduchu a tak dále. Prostě to mě fascinovalo, to fascinuje do dneška, potom jsem přešel. Člověk jak má spoustu kamarádů, kteří mu něco nadhodí nebo něco takového numerologie, tak to jsem si dělal takové ty bříšky, data narození svých kamarádů nebo dětí a tak dále, tak jsem si pomocí těch čísliček v těm říčce zjišťoval, jestli to na ně sedí třeba ty charakteristiky, jak jestli jsou nervózní nebo jsou klidní, čemu propadnou, co se stane jejich takovým tím jakoby budoucím posláním a podobně, protože ta numerologie má opravdu... Je to zvláštní, prostě jsou takové věci, které člověk se nad tím zamyslí, tak vlastně, jak je to možné, že pár čísel ho může odhalit dopředu a tak dále, a tak dále. Takže ono, je tady toho strašně moc. Taková knížička třeba, to bylo nějaké téma taky, myslím, u vás, jestli věříte na náhody nebo nevěříte, tak já říkám, žádná setkání nejsou náhodná. Jak jsem vysvětloval kdysi, že potkáte nějakého kamaráda třikrát na ulici a nevíte proč, tak se zastavte s ním, on vám to vysvětlí, nebo vám přinese nějakou informaci o tom, co vyhledáte a tak dál. Takže bez toho, ani bez lidí kolem sebe všímali, tak měli by tomu trošičku jakoby podlehnout, ale to je samozřejmě názor každého. Jak jednotlivce, já nikomu nic nenucuji.
0: Ano, ano.
1: Já vždycky říkám, nabízím nějakou radu nebo nějakou informaci, když chceš, nechceš. Jako včelař, když tam víte, že jsem včelař, takže produkty včely jsou propolis, vosk, med hlavně. A takže když mám toho medu, nebo mám, když mám med, zeptám se někoho, chceš med, je takový, nabízím, nenutím, protože letos jsem toho měl hodně, teda
0: dost málo. Dobře, tak pojďme trošku zpátky k těm knížkám, prosím, Olin.
1: Knížky, hodně jsem těch knížek měl opravdu o tom včelství, protože...
0: Rozumím, potřebujete znát fakta.
1: Taky říkal, Když jsem čtvrt 25 roku vedl vlastně včelařský kroužek.
0: Takže odborné knížky, ano.
1: Pro ty děcka jsem to sháněl. A když jsem sehnal nějakou krásnou knihu, ilustrovanou fotografii a podobně. A když jsem to teď ke konci, jak už ten takový ty Google nás doběhly, tak jsem se snažil těm dětskám nutit, nějak je přesvědčit, aby se ty knížky zkusili otevřít a zjistit, že opravdu v té knížce se dá něco najít.
0: Ano.
1: Narazil jsem prostě na to. A proč? Když to vygooglíme, no tak to mě to jako tento fenomén mě trošičku jakoby nedělá dobře, nebo nedělá.
0: Tak oni si na to taky postupem času přijdou, no.
1: Takže jsem si nad tím mávnu rukou a nechal jsem to tak, no.
0: Ano. Každopádně ale knížky vás baví, ať už ty odborné, nebo ty pro zábavu. Jsou to vaši kamarádi. Dobře, Oline, děkuju moc krát taky. Přeju krásný večer, ať už s knížkou, nebo bez ní.
1: Já děkuji také za prostor. Zdravím své kamarády, kteří oni vědí, které myslím.
0: Dobře.
1: Ať vám to dopadne dneska krásně.
0: Děkuju moc krát.
1: Vás nerozčílí.
0: Budu se těšit.
1: Třeba řekne, já nečtu.
0: No to se taky může stát, no.
1: Samozřejmě. Mějte se moc hezky.
0: Taky. Nashledanou, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Činasky a písnička jménem Kapradí. A během písničky se k nám z jižních Čech dovolal Martin. Krásný večer, Martine.
1: Dobrý večer i vám, posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak povězte, jaký jste čtenář, jste nebo nejste, prozraďte na sebe něco.
1: No, momentálně moc velký ne, protože čas a povinnosti prostě nedovolej.
0: Jo.
1: Ale určitě svoje začátky, kdy jsem začínal číst čtyřlístky, ty byly nádherný od těch prvních dílů. Teďkon teda už teda zahlínul jsem novodobí čtyřlístky a už to není vončo. Už ten příběh tam postrádá nějaký vývoj. Potom určitě první knížka, kterou jsem si nějak tak pamatuju, co jsem už četl potom sám, tak byla od Gořcína Stempého Mikulášovi Patálie.
0: Ano, ano.
1: Nádherná knížka. Ta mě strašně moc bavila. Určitě bych potom pokračoval Harry Potter, jo, od Rowlingový, tak to jako čtená kniha oproti filmům.
0: Radši knížku, než film, říkáte, jo.
1: Určitě knížku, ano.
0: Je pravda, jo, že ty knížky mají samozřejmě širší záběr, protože to všechno se tam nemůže vyjít, že z časových důvodů a tak. Takže možná mnozí, když pak vidíme film i knížku, jsme si přečetli, tak možná pak radši volíme tu knížku, no, kvůli dlouhému příběhu.
1: Ano, určitě. Tam jsou určitě rozepsané jejich pocity a různý prostě situace víc rozvedený. Jo, takže knížka rozhodně jako lepší. No a potom bych pokračoval třeba Bratří Čapku, různé knihy, Krakatec, Továrna na absolutno, úžasný knížky, RUR, potom poslední dobou teda už moc nečtu, jak jsem říkal, ale jsem strašně rád, že existují audioknihy. Já jsem řidič, když na cestách si najdu
0: nějakou
1: audioknihu.
0: Berete na cestu sebou, jo?
1: Ano, ano, ano, rozhodně. A jednu z posledních třeba Bílá nemoc, jo, a našel jsem nějakého nového autora, Charlie Greenberg,
0: jo,
1: je to český autor, ten čte vlastně svoji tvorbu do těch audioknih, taky jako nádherný příběhy a různý sci-fi knihy, který napsal, tak rozhodně doporučuji.
0: No tak máte přehled v konec konců, co se kde natáčí a tak. Takže na tu cestu, jaký žánr? Má to být hodně odpočinkové, anebo třeba i nějaké drama, když teda přitom řídíte a musíte se soustředit?
1: Spíš to drama, který mě trošku víc drží při smyslek. určitě jako nějaký úkolé bavky by byly horší. Něco nezajímavého a taky hlavně je důležitá věc u těch audioknih, kdo to čte. Musí vám být příjemný
0: ten hlas.
1: Ten jeho hlas.
0: Rozumím. Poznáte třeba herce, kteří načetli tu knihu, kterou jste si vybral? Aniž byste si to tam přečet, teda na tom obalu.
1: jestli si dobře pamatuju, to byla, myslím, Bílá smrt. A tu určitě byla načtená snad od pana Hručínskýho. Staršího.
0: Jo.
1: Nebo jestli už to byla předělávka do nějaký rádiové hry, to nevím teďkom, paměť už tady na to nemám, na ty konkrétní informace. Jo, takže pan Hručínský určitě jako krásná jako přednes, jo, ta sedba.
0: A co když je nějaká ta dovolená prázdniny, zkrátka tam, kde víte, že třeba nebudete chtít každý večer být někde, nevím, ve společnosti a budete si chtít třeba i sednout s knížkou nebo na večer pod strom někam do chládku. Co byste si tak vzal sebou?
1: Já se přiznám, že dovolený moc nepěstuju. A když už dovolenou, tak většinou s přítelkyní trávíme na zahrádce a občas nějaký vejlet po českých radech nebo zoologická a tak. Ale těším se, jestli se dotkám důchodu.
0: No.
1: A strašně rád bych si přečetl určitě nějaký knížky. A doufám teda, že se toho dočkám.
0: Určitě. Držím vám palce, přeju samozřejmě hlavně hodně zdraví, radosti, spokojenosti i dobrých knížek. A jinak děkuji moc za návštěvu, Martine, a šťastné cesty tam i zpátky. Mějte se pěkně.
1: Vám moc krát děkuji a jestli mi dovolíte, chtěl bych pozdravit svoji babičku, jestli
0: můžete. Určitě můžete, ano.
1: Tak, hele, moji milou babičku Helenku Bojnovskou z Teplic.
0: Dobře.
1: Ona poslouchá, tak,
0: tak to je fajn.
1: Chtěl moc krát pozdravovat. Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač. Já taky a zase příště u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vaša Patejl, mal som rád býtníkou, tolik písnička a teď pozdravíme Boženku do Hradce Králové. Hezký večer, Králové. Boženko.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A slyšíte, mám ráda knížky už od té doby, co jsem se naučila číst, a to bylo ještě, než jsem šla do školy, ve 42. roce. A dostala jsem první knížky, takový ty dětský, Kubíček, kluk ze samoty, Hanička, její družky a prostě tyhle ty dívčí romány. Pak mánky, že pak jsem měla ráda Broučky od Karafiáta, ty jsem četla několikrát. No později, jako když jsem už si sama mohla koupit knížky, protože to bylo ve válce, že jo, a to těch knížek tolik nebylo, tak jsem prohlížela ty starý zemědělský kalendáře, tak z roku 1926 tam byly prostě i takový ty příběhy a to všechno, co jako se dělo. A začala jsem knížky, jsem měla ráda jak ty romány, měla ráda jsem četla od Světlý a od Němcový Divou Báru, pak jsem měla ráda i Jindřicha Bára, i Hanči Bárovou, takový ty od Křenka, a mám knížku ještě, která byla napsaná roku 1882. A nedávno jsem četla od Františka Dědiče, to byly taky taková sága rodiny, a to bylo okolo Mladý Boleslavy, jak jezdili do Prahy ještě s vozama pro vápno a přešlo se to přes válku 1866 a to jako jsem četla už asi po třetí, moc se mi to líbilo. No a z těchto novějších tak jsem četla tu Šikmou věž a od Křenka Vesnicopis a nedávno jsem taky přečetla knížku ve slovenčině, kde si se vydala, tam si mléko pítaj. To je taky prostě takovej román z toho, z období války až do těch jako těch 50. 60. let. No, knížek mám hodně a co jsem co ráda čtu, knížku na Vánoce vždycky od Gibralsona, to je Věčně zpívají lesy,
0: jako
1: trilogie. No, není jiné cesty a prostě takhle, a to je norský román, to o životě na takové farmě a prostě to se mně strašně líbilo.
0: To takže věku, doporučujete, ale jo, kdyby to někoho zajímalo, no, to téma.
1: A u nás ve vesnici rušili knihovnu a knížky dovezli do školy, do sklepa. No já to nemohla přenést, v té době moje mamka zaskakovala ze školníka a já jsem chodila u přestávkách a ty knížky jsem z toho sklepa nosila. Takže já mám spoustu těch románů ještě z minulého století a takže ještě čtu, už mě bude příští měsíc 90.
0: Pánečku.
1: A pořád ještě byla jsem na operaci s očima, tak zase vidím, no tak strašně ráda čtu a vydržela jsem až do 2-3 hodin do rána. No takže já jsem velký milovník knih, akorát začínám mít obavu, co s nima bude, až tady nebudu.
0: Jo. No každopádně, Boženko, taky vám přeju ostrý zrak, ať vám oči slouží. A dobře se vám čte, děkuju. Ať už večer nebo za dne, ať máte pořád z čeho vybírat a líbí se vám to. Jo, a moc děkuju za návštěvu.
1: A všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, taky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza, poslední relí, tolik písnička, blížíme se k půlnoci a pojďme se před půlnocí také těsně podívat na chvíli do pošty, jinak za všechny odkazy, ať už e-mailové nebo na našem webu, děkuju moc. A paní Inka k tématu píše: Dobrý večer, Jitko, já jsem naprostý knihomol a mám své oblíbené autory jako Hanna Marie Kornerová, Markéta Harasimová, Klára Janečková, Joy Fieldingová, Sandra Brown, Nora Roberts, G. Day, Rob, Julia Garwood, Daniel Steele, Michaela Klevisová, Jeffrey Deaver, Lars Kepler, David Capps alias Alexander Stainford, Lucie Kunešová, Tess Gerritsen, Mary Higgins, Clark, Barbara Erskine a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále, když mám volnou chvilku a všude, u lékaře, ve vlaku, v MHD, no a nejvíce doma, a mám obavy, že nestačím všechny zakoupené knížky přečíst, protože ještě navíc chodím do knihovny, mám ráda také thrillery, psychologické, lékařské, historické i humorné romány a bez čtení si nedokážu představit svůj život. Jinak moc zdravím všechny, Inka z Hradce Králové. Tak paní Inko, ať se vám dobře čte, ať vás stále baví to, co vám tam čeká na stolku nočním nebo na jakémkoliv pracovním třeba ve frontě, tak ať na to dojde také řada. No a budu se těšit samozřejmě zase na vaše další tipy, po čem třeba sáhnout a co se vám moc a moc líbilo, co by se mohlo líbit i nám ostatním. No a teď se s písničkou od mistra Roye Orbisona přehoupneme do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roye Orbisona jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 8. září. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, aby nám šla práce dobře od ruky, aby nám ty povinnosti všechny, které máme třeba před sebou, tak se zkrátka všechny podařilo vyřešit a odpracovat zdárně s radostí a úsměvem. A pokud vás čeká den volný, tak si jej užijte také přesně podle svých představ a také s těmi, které máte rádi. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat na téma Dobrý přítel člověka, tedy kniha. Čtete rádi, čtete hodně, jaký jsou vaši oblíbení autoři a jaké jsou vaše oblíbené žánry. A vydržíte číst třeba klidně i celou noc, a pokud vás knížka uchvátí. No a co pěkného jste četli třeba v poslední době a vracíte se někdy k nějaké knize už po několikáté. Každý z nás v životě určitě alespoň pár knížek přečetl, minimálně třeba povinnou četbu ve škole, co říkáte, ale věřím tomu, že jste mnozí náruživými čtenáři a že si dobrou knížkou obohacujete svůj život a také třeba možná i rozšiřujete obzory. Ne nadarmo se přeci říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, jaký jsi. Takže na toto téma i teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, máme i web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak krásnou noc, pěkný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Okno mé lásky, to vše krátce po půlnoci na Prahu stále nového dne, kterým je úterý s datem 8. září, ale ne každý už má den úterní, protože teď se spojíme přímo s paní Nikolou, která se dovolala z Chicaga. Krásné odpoledne nebo podvečer u vás.
1: Děkujeme, také vám přejeme krásný večer.
0: Krásné popůlnočí, ano, nebo popůlnocí.
1: Krásné popůlnočí, ano.
0: Každopádně vás slyším, jako kdybyste seděla se mnou ve studiu. Nádherné spojení máme, to neuvěřitelná věc. Co vás tak zaujalo na těch knížkách, Nikolo, prozraďte.
1: To mě zaujalo. Mě zaujalo to, že my rádi čteme a mám malou dceru a čteme pořád. Čteme každý den.
0: Pánečku, klobouk dolů, jste příkladem. Příkladem pro všechny ostatní, kteří nečtou a koukají na televizi a podobně jenom třeba. Tak co rádi, co tak si vybíráte?
1: Ze školy.
0: Jo, ze školy už. Co si vybíráte ráda pro sebe a co pro vaši malou dceru?
1: Tak pro moji malou dceru vybíráme nejradši příběhy, které jsou tak pro děti okolo 5 až 6 let. Teďka momentálně má nejoblíbenější knížku Justinka a asistenční jednorožec, která je o fantazii dětí. A potom máme rádi od Patrika Hartla Andulku Andulu, která je vtipná.
0: Jo.
1: Tak to je naše velmi oblíbená knížka a jinak já sama pro sebe mám ráda autobiografie.
0: Aha.
1: Teď jsem momentálně přečetla o paní, která založila vlastní značku Bot, takže celá její cesta od začátku až po vlastně jako úspěšný konec, kdy ty boty se stále prodávají. Ještě, co jsem teďka četla, ještě to byla teďka poslední knížka.
0: Takže v Americe jste si četla o americkém snu, jak se říká, jo, vysloveně. Od nuly
1: o americkém snu,
0: až
1: jo, vyloženě o
0: americkém,
1: ano.
0: Jo, ale to se hezky čte, protože to dobře končí většinou, tak to je fajn tohleto.
1: Ano, ano, ale nevěděla jsem, jak to skončí. Mm-hmm. A vlastně ještě jedna knížka, která mě zaujala, tak byla česká knížka Josefíně, jmenuje se, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale myslím si, že je to knížka, která se jmenuje Josefíně všichni lžou. A teď nevím, jaký na Karolína, nepamatuju si příjmení.
0: Jo, tak to já jsem neslyšela tenhle ten titul, ale určitě půjde dohledat. No a s vaší dcerou čtete dvojjazyčně, česky i anglicky, nebo jak to řešíte?
1: Zatím čteme česky, ona má 5 let, nechtěla nic anglického, ale teďka momentálně začala chodit vlastně do takové té, v Čechách je to předškola, jak kdyby ten povinný rok před školou, před první třídou a už chce číst anglicky, takže teďka už čteme.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano, že takhle odma. A pro vás je příjemnější co, čeština nebo angličtina, když jste tam?
1: Pro mě už teďka se přiznám, že angličtina.
0: Radši angličtina je vám bližší v tuhle tu chvíli, rozumím.
1: Teďka už čtu všecko anglicky, ale ráda si přečtu českou knížku, takže když mi tady někdo daruje nebo nabídne k přečtení českou knížku, tak si moc ráda přečtu.
0: Jo, a čím je pro vás knížka? Pro mladou ženu
1: Knížka relaxem.
0: Relaxem?
1: Relaxem. Absolutním relaxem.
0: Dobře.
1: A vydržím číst dlouho.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za příspěvek do noční linky z vašeho odpoledního času teď. Tam. Jinak vám přeju samozřejmě hezké dny, mnoho příjemného načtení, ať najdete ať už v angličtině nebo v češtině a budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme, třeba takhle v tomto čase našem tady.
1: Děkujeme.
0: Jo, děkuju moc krát. Mějte
1: ano,
0: se hezky.
1: Ano, moc jsme rádi, že jsme se dovolali. Taky.
0: Naslyšenou.
1: Hezké denou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Sammy, this is the

0: Jarotrová a Pavel Bobek a jejich duet Náš mě nejlíp. No a během písničky se k nám dovolal z Valašska Josef. Josefe, krásnou noc vám přeju.
1: Taky všem, co nemůžou spát, nebo se probudili a poslouchají naši linku.
0: Dobře.
1: A téma, ten náš přítel kniha, jo? No. To pěkný, to, o tom se dá mnoho a mnoho mluvit.
0: To máte pravdu.
1: A já mám takový příběh, nebo příběh k tomuto tématu vyprávění knize, která mě potěšila, která mě vede do dlouhým životem. Mm-hmm. No a ta se jmenuje od Františka Rachlíka Pozdrav pánbu, pane Randák. Mm-hmm. A jestli jste to nečetli někdo, nevím, naposledy to vyšlo v nějakých 70. letech. Mm-hmm. Jsou tam kapitoly ze života, no prostě co kapitola, to příběh životní Františka, který prožívá svoje dětství až po mojí smrt. Takže zkuste si to najít, už to dlouho asi nevyšlo, a kdyby to vyšlo, kupuju znova.
0: Jo, takže doporučujete, ano.
1: Doporučuju. Slavný trumpetistou proti své vůli, to je nejpěknější kapitola, která pojednává. No a aby jsme nezapsali o jedné knihy.
0: No je.
1: Samozřejmě mám přečtený více, takový ty tenké, které tady vzpomínali Šikmý kostel a potom třeba Egyptian Sinuhet, anebo ještě co tam, Vovádis a takový ty světové, co ještě jsem měl hrozně rád a mám rád, Alchymistu. Jo, takže to jsou knihy, které se čtou jedním dechem, takzvaně.
0: Jasně, jasně.
1: No, a jenom mě mrzí, že už ti naši vnuci už moc k té knize nesahají, což si myslím, že je velká chyba.
0: No, a myslíte si, že si k té knížce cestu nenajdou v budoucnosti, až třeba zkrátka léta poposkočí trochu?
1: Možná sami, ale když rodiče k tomu moc nejsou, takže nevím, jak to k tomu je. Spíše ten počítač, jak to víme všetci, že u toho dokážu sedět celé hodiny a nic jim to nedá, kolikrát přijdu za mojima vnukama a řeknu, prosím vás, co sledujete a tak dále, to znáte, ho?
0: Jo.
1: No a je to samé, honí tam po obrazovce nějakou postavičku. A
0: jo, takže hrajou hry spíš, jako by dalo by se říct.
1: Já bych tam, že bavit to opravdu nepochopím. No a knížku si samozřejmě nevezmou, potom to její čtení taky vypadá.
0: Tak zatím je nepochválíte, říkáte, jo?
1: Nemůžu, rád bych.
0: Rozumím.
1: No, protože jak se říká, kniha dobrý přítel člověka.
0: Říká, ano, ano.
1: No, tak je to nepřichází Bůh, aby zatím chválil. No. Nejsou všetci sice možná stejní, jako mám dceru nebo děcka, který jako rádi čtou, ale zase jsou někteří, kteří si nevezmu knížku celý život. Takže tak asi je to
0: dobře.
1: O těch našich knížkách.
0: Chodíte do knihovny taky, Josefe, někdy, nebo spíš si koupíte knížku, nebo máte doma zásobu?
1: Já si spíše kupuju a mám tolik knížek, že kolikrát šáhnu do knihovny a řeknu, tak tu jsem ještě nečto.
0: No, ale vidíte.
1: Člověk třeba i dostane od kamaráda a podívá se, nebo přečti si to. Pokud zaujme to, potom uteče ten den, jak voda.
0: To je pravda, když se člověk začne, tak najednou nevnímá čas a je to všechno zase jinak. No dobře, tak vám taky moc děkuju za váš literární příspěvek.
1: Aby děcka více čtli, nevím, jak ji donutit, no ale tak to musí ho na to přijatit sami.
0: To je pravda, protože nějaké donucování, vynucování, to asi moc nefunguje, to víme asi mnozí, že to spíš možná často vede k opaku.
1: Ano, vždycky si vzpomenu na mládí, že naši nás spíše hnali na pole nebo prostě dělat něco, než aby jsem si sedl a čistil.
0: Jo, taky proto neměli pochopení zase jinak.

0: Áno.
1: No a to som asi tenkrát pochopil, že knižka je dobrý přítel človeka.
0: Áno, tak. Áno, áno. Dobře, Josefe, tak ďakujem moc krát a hezkou noc.
1: Taky a všetky zdravím.
0: Ať se vám pěkně čte, zase něco nového, příjemného a zase se někdy stavte na kus řeči. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 60. léta a Petr Spálený a po písničce pozdravíme do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Děkuju.
1: A mám velkou radost, že tohle téma zrovna teď je, protože já jsem dřív čítávala týdně tak tři knížky.
0: No panečku, to jste velká čtenářka. No.
1: Do městské knihovny jsem chodila. A zrovna, když teď si o tom mluvit, tak mě syn zařídil ještě starou průkazku, která mě platí v té městské knihovně. A zařídil mě, že budu, vyzvedl mě tři knížky a říká mě, mamko, budeš poslouchat. Takže jsem poloslepá, takže nic nemůžu absolutně. Mám trochu vidění, ale na čtení to není.
0: Na knížku to není. Takže zvukové zkrátka nahrávky. Ano.
1: Ano, ale nemám to ještě tady. Zrovna zítra říkal, že přijede, že mě to přiveze, že si to vyzkouším. A má i seznam knížek, který by třeba měla chuť. Tak jsem se musela teď pochlubit, že budu mít taky jako možnost číst, protože to je prostě jako něco, když čtete, tak se v jiném světě ocitne člověk úplně někde jinde a zapomene na všecko možný dokola. Tak to jsem jenom chtěla říct, tu moji radost z toho, že budu moct číst. A tu paní, která volává slepá chudina. Možná, že by se jí to shodilo taky. To není nic tak náročného, zdraví, teda drahýho, jako ty knížky, když poslouchá. Přeci jenom by si jako ulevila do toho, od toho všeho. No, já vám děkuji mnohokrát.
0: Já taky, paní Jindřiško, ještě mi prozraďte třeba, na jakou knížku se těšíte.
1: No.
0: Co máte vyhlídnutýho teď?
1: On mě neřekl, co mě přinese. Řekl mě, že mě vybral tři knížky, nějaký ženský román.
0: A jaký žánr vy máte sama ráda, aniž byste si teda zatím ještě mu řekla, aby přivezl, jsem posehnal? Co máte ráda? Historii nebo právě ty ženské romány? Co vás baví?
1: Ty ženské romány a co tady prostě zrovna jako mám knížku, to má několik dílů, 4 díly.
0: Aha.
1: Tak to jsem měla a je to Taylor Bradfordová a je to zámužná žena. A to má 4 díly.
0: Jo.
1: A to jsem četla dvakrát za sebou, protože se mě to prostě muselo vlézt tak jako pod kůži. Aby to, jako.
0: Jo.
1: Takže to jsem ráda jako četla. No a teď čekám, co mě ten syn přiveze.
0: Tak
1: jako,
0: to bude překvapení teďka, no jo.
1: No, budu jako ráda, že mě to konečně přiveze. A jsem ráda, že můžu jako sdělit, že konečně si taky budu přečíst, protože je to hrozný pro člověka, který čeště.
0: Já vím, hrozný, pak to chybí, to je jasná věc samozřejmě, když přijde zrakový handicap.
1: Ano, a teď mě to bylo, ale já tu dlouhou dobu, co nečtu, nemám, protože já jsem přestala vidět tak po novém roce. Takže já jsem v loni ještě z jara...
0: Sama si četla normálně, klasicky.
1: A teď to prostě spustilo po novém roce a já jsem prostě úplně zůstala proto, jako to trvalo, než to syn vyřídil, než si člověk uvědomil, že jsem úplně někde jinde.
0: Rozumím.
1: No, takže jako prostě teď už jako děkuji vám za prostor.
0: Já děkuji moc za návštěvu, paní Jindřiško, ať se vám ty knížky, co vám přinese, si nepřiveze, tak ať se vám líbí moc a jinak přeju hodně zdraví. Jo.
1: A děkuji moc a všechny zdravím. Všechny
0: ráda vyřizuju. Mějte se krásně, zase někdy naslyšenou.
1: Taky děkuji pěkně, dobrou
0: noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Alhabera, kým pri mne spíš? No a krátce po půl jedné pozdravíme Janu, která volá z Prahy. Janu, krásnou noc.
1: Já vám všem přeju hezkou noc, hezké časné ráno. A to téma je úžasné. Mm-hmm. To lahodí, tedy, to je nádhera. Já tedy knihy mám ráda od jak živa.
0: Ano.
1: Jako malá. Mám ještě dokonce 3 dětské knížky.
0: Jo, jo.
1: Eva Kluka Pes, Oblázek z Petřínské stráně, mm-hmm, a Údolí zpívajícího ticha. No to si jako mám poklady. A ten pan, jak volal z toho Valašska,
0: ano.
1: Pozdrav pánbu, pane Randák, tak tu knihu vlastně
0: taky,
1: dostala jsem ji od babičky, od dědečka.
0: Aha.
1: To je od nich. No tak jo, ale tak teď knihám.
0: Mm-hmm.
1: To je moje velká radost. Mám ráda samozřejmě hudbu, obrazy. A vlastně kniha může vyprávět i o obrazech, i o hudbě. Ta může nám povídat o všem. A už tady bylo mnoho titulů řečeno. Takže se nebudu opakovat. Ale kniha vlastně vás také poučuje a tříbí vám ducha.
0: Hmm.
1: A někdy i když se na nějaký mrzutý náladě, tak vám pomůže vyřešit vaše problémy.
0: To je pravda, že pomáhají knížky.
1: Stalo, hmm. Ano, to potěší a to se mi stalo nedávno. Řešila jsem takové, no, ono se říká někdy, když člověk některý vás vysává, říká se tomu, že máte vysavač, jako, já nevím, rozumíte mi, tak jsem si přečetla všechny možný, asi 6 knih byly a tam jsem se dozvěděla, že člověk musí takový lidi okamžitě se snažit s nima přestat komunikovat. Ale to jsem odbočila, to jsem ani nechtěla. Ale kolik mám knih doma v knihovně, já vám nevím. Já si to musím někdy spočítat, ale knihy, no knihy, to je rozsáhlý. Mám strašně ráda poezii. A teď jsem dostala od kamarádky 2 knihy, z těch jsem měla obrovskou radost.
0: Mm-hmm.
1: Od Františka Novotného, Jak se hladí duše. No, úžasný. Mm-hmm. Já jsem si tu knihu, už jsem ji asi před 4 roky darovala jednomu kamarádově, pak jsem si řekla, že bych ji taky chtěla. A ona mi udělala ta kamarádka radost. Ještě jsem od ní dostala od Ivanky 9. Na vše připravila a tu jsem právě teď dočetla před chvilkou.
0: Aha.
1: Ač mám hodně práce, protože ve středu jedu na dovolenou našemu na jich, no ale tak dočetla se do konce. Na poslední stránce je usměvavá Ivanka 9. a říká: Svět jsem viděla vždy z té lepší stránky. Tak to se mi taky líbilo. To je takový obohacující. No a mnoho autorů, nebudu to tady vyjmenovávat,
0: ano, ano.
1: Ale třeba Karel Čapek, tak toho vzpomenu, to byl všestranný člověk.
0: Hmm.
1: To je, ten měl ve všech sférách. Si věděl, že on i přebásnil francouzské básníky a to tady úžasné, dokonce i Kainar básník přebásnil francouzské básníky.
0: Mm-hmm.
1: No a jeden pan doktor z Moravy, to byl učitel na gymnáziu, ten dokonce v té francouzštině ta báseň je. A vedle toho jeho překlad. No to bylo, to je úžasné.
0: Tak si to užíváte vysloveně tyhle poklady,
1: no.
0: Ano.
1: Hmm. Ano. A někteří básníci, to bylo teď zrovna tady v rádiu Pohoda, tak Jiří Kasal z Český Budějovic mluvil a dával k lepšímu třeba Kainarovi básně, jak je Karel Plíhal a no úžasný přehled těch písniček.
0: Ano, ano.
1: No tak knihy to je prostě něco, co člověka potěší.
0: Tak to jste moc ráda, že to
1: době
0: zdůrazňujete i pro ostatní, aby třeba kdyby se náhodou měli potřebu nudit, tak aby sahli po nějaké pěkné knížce, že jo?
1: Určitě a obohacuje to
0: ano.
1: Slovní zásobu, to by bez zesporu. No je to, kniha je doopravdy, jak bylo řečeno, tím pádem z toho z té Moravy, z toho Valašska, kniha je přítel člověka, ano, a je to tak.
0: Ano, tak paní Jano, taky vám moc děkuju, jinak přeju hezkou noc, ať máte stále něco pěkného, co vás zaujíme ke čtení.
1: Hodně radosti v života hlavně.
0: Ano, ano, děkuju moc krát a nápodobně, mějte se hezky.
1: Mějte se všichni dobře a být zvlášť.
0: Děkuju moc krát, dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Kolář navzdory hříchům. No a máme na telefonu z Prahy opět paní Helenu. Krásnou noc, Heleno.
1: Krásnou noc. A já chci říci, že zdravím teda všechny.
0: Děkuju.
1: Na noční linice a já taky strašně ráda čtu. A můj tatínek měl, já jsem měla teda starší rodiče a můj tatínek měl rád Zane Greje a Dima. Mm-hmm. A jako rád mi z toho předčítal, když jsem byla třeba hlavně, když jsem byla nemocná a já jsem opravdu od malička měla ráda cokoliv, jo. I to, co jsem neměla číst, tak jsem tajně četla, nebo to se hlíbou, jo. To mi vždycky maminka musela prostě jako ty knížky úplně jako brát, jo. Protože já pořád s knížkou, třeba jsem přečetla 3 knížky za týden a mám ráda třeba i antickou literaturu, básně, prostě všeho chuť, jo. Třeba i western, jako kovbojky a indiánky a jo, hlavně, kdy jsou všichni jako takový ty hrdinové a opravdu, když mi je nejhůř, tak sahám po knížce moudrosti starých Římanů. Mm-hmm. Tam jsou jako zajímavý takový postřehy ze života, že co se vlastně teďka, to je věčný, to jako to už bylo i tenkrát, jo. Takže to se stále opakuje, no lidi prostě jsou jako v jádru pořád stejný. Mm-hmm. Jako člověk se dočte a vlastně takhle si myslím, že i ta fantazie, jako kdo čte, tak má jako nějakou větší fantazii, než lidi, který nečtou. Myslím.
0: Jo, tak určitě knížka v tomhle tom pomáhá velmi, aby se to zkrátka nějak tak vylepšilo a člověka přivedli k určité představivosti a tak, že jo?
1: Já bych třeba strašně ráda poslední, jako, no, už jako díl teda, knížky Marlo Morganový Poselství od protinožců, jestli jste to někdo čet, to je skvělá kniha, jako o těch původních obyvatelích v Austrálii. Uh-huh. A doporučuji, anebo od Roberta Fulgiuma. To opravdu to jako, to, jsou to krátké takové příběhy ze života a kolikrát opravdu humorní a je to třeba opravdu na 2 stránky a člověka to pobaví a rozveselí. Uh-huh. A to člověk někdy potřebuje. Nemyslím si, že jako hodně lidi říkají, že teďka je jako hrozná doba.
0: Ne, jo.
1: Doba ještě horší, jo. Já měla opravdu ty starší rodiče, oni zažili válku a to byla hrozná doba. Hmm. Byla, teďka myslím, že se máme moc dobře. Hmm. A že lidi to svádějí prostě na dobu, ale to je o lidech, jo.
0: Tak všechno je o lidech, samozřejmě, to víte, že... Lidech,
1: aby prostě lidi byli k sobě hezky, jako, aby se k sobě hezky chovali, aby prostě byli slušní, tolerantní, aby na sebe nebyli zlí. Já vím, že to je opravdu uspěchaná doba. To je určitě uspěchaná doba. Já jsem to taky zažila ke konci svý jako pracovního procesu, jo, kdy jsem opravdu, když jsem pomalejší člověk, tak jsem byla nucená se naučit rychle pracovat. A to jsem byla někdy v takovém stresu, že chápu někdy ty lidi, že jsou vystresovaní.
0: Jasně. A to už teďka odbočuje přeci jenom paní Heleno. Prostě knížky vás baví a určitě jsou důležité pro život, shodněme se na tom, ano? Tak já musím poděkovat, protože čas začíná být neúprostný. Každopádně vám přeju také krásnou knížku do ruky, ať se vám dostane nějaká, která vás potěší. A hezkou noc a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Mějte se pěkně, všechny zdravím.
0: Děkuju moc krát. Tak to byla paní Helena z Prahy. No a my popojedeme, teď už je nachystána s písničkou, jestli se dobře koukám, Iveta Bartošová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Iveta Bartošová a písnička Nápis. No a jsme ve finále pondělně úterní noční linky. Pojďme se podívat do pošty. Sváťa z Brna třeba k tématu dodává: dobrý večer vám, Jitko, i všem linkařům, čtenářům. Kniha mne provází od doby, kdy jsem se naučil číst. Chodil jsem do místní knihovny v Kácově a měl jsem na starosti i školní knihovnu. Na JSŠ Ledeč nad Sázavou jsem byl nejlepším čtenářem počas studia. Mám mnoho knih různého charakteru a neustále se k ním vracím. No a teď čtu známý Dekameron od Bogačia a ohromně se bavím. Doporučuji všem však se podívat na Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Autor je Yuval Noah Harari a doporučuji moc. Pac a pusu, dobrou noc, váš Sváťa. Sváťo, tak moc děkujeme samozřejmě za doporučení a jinak přeju také, ať se k vám dostávají samé pěkné knížky, které vás potěší a udělají vám radost a zaujmou vás. Ano, a to samozřejmě přeju také nám všem, protože jak jsme se tady dnes večer v noční lince shodli, dobrá knížka potěší, pomůže i od starostí, od nějakých třeba i smutků a zkrátka třeba i hodně poučí. No a patří se poděkovat, protože jsme na konci, za společnost, za pozornost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc. Jdete-li spát, nádherné sny, budete-li bdít, máme pro vás spousty nočních pořadů. No a já se zase budu těšit někdy velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: tady zpívá. A to jste vy, děti.
1: A teď už
0: tak a teď pořádně.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my? Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, Někdo je v chaloupce.
4: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
4: Fuj. Až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
4: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
4: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
5: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Кам пак ви два смутні?
1: Але оси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там одрогу крогу.
0: То он оплаткав задатліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou! A je jich zrovna 7 a 17 a 70. A střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já... Abych radši, no, zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako

ten, abych neurazil zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím. Tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Ty donky, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bysme nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluví do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje.
1: No. Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje.
2: Za zloděje.
1: A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordie sapristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co jsi vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty jsi zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Copak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
2: Ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tahle? Pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakrblí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to, Runcaj, si děláš?
0: Jak by to Runcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si! Hned se zdolu, hned! To si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcaj si, nevymluvíš.
1: Rychtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři! Mordie, Firok, když já si narazím. Rychtáři!
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A pí kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadlý čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. K Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcaj se s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kuslouky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: že jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
0: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
0: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. V hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
4: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
0: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl.
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel. Richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka. Ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž Hejkalí trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

občas přejdeš Legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mám naději, že uslyšíš